0: Pivotéka Betelné Škopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás. V pivotéce Betelné Škopek máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, bláho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak doval do pivotéky Betelné Škopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelne-škopek.cz.
1: Co se vám vybaví, když se řekne NADOB? NADOB jsou luxusní kuchyně na míru, vestavěné skříně na míru, rodinná firma s 35 letou tradicí, stovky spokojených zákazníků ročně, kompletní servis od návrhu po montáž veškerého nábytku. Ano, to je NADOB. Nábytek a kuchyně z Ořechova. www.nadob.cz.
2: Moje ruka!
3: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
4: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
5: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
6: Na pořádný gastrozážitek.
5: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
6: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
5: Pivo pro holky i kluky.
6: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
5: Pivní stáj v Brně na Veveří.
7: Světla?
8: Svítí.
7: Stěrače?
8: Stírají, to snad vidíš, ne?
7: Nevidím, protože mám prasklé sklo.
8: A proč si ho nevyměníš?
7: Protože nevím kde.
8: Tak já ti poradím. Autosklo Lasy. Specialista na výměnu a opravy autoskel, řešení pojistných událostí zdarma a za vás. Pneuservis. V Brně na Křenové 51 a ve Znojmě na Dobšické 5. Taky na webu autoskolasy.cz.
7: Klaxon.
8: Traubí.
9: Špičáku, ty nějak záříš.
10: Nazdar, stoličko. Včera bylo bělení v Čechynce.
9: Já byla taky v Čechynce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
10: Fakt?
9: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
11: Protože jsem v Čechynce ještě nebyla.
10: Není zubař jako zubař. Čechynka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
12: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
13: Silné ženy. Diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy Vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás.
14: Mňam, to je dobrý.
15: To je jam.
14: Jam?
15: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
14: Tak to si slíznu.
16: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
14: Najdeš ji na ymm.cz.
16: Jam, to si slízneš.
17: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio City Brno.
1: Od výkopu až po klíč. Co to je?
2: To je Stalpe.
1: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
3: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
4: Kudy?
3: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. wellnesskurim.cz.
5: Špičáku, ty nějak záříš?
6: Nazdar, stoličko. Včera bylo bílení v Čechynce.
5: Já byla taky v Čechynce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
6: Fakt?
5: Ta vrtačka, ten doktor. Úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
7: Protože jsem v Čechynce ještě nebyla.
6: Není zubař jako zubař. Čechynka. Zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
0: Hit Radio City Brno.
8: Zlepši si náladu.

0: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
1: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
0: No jako já.
1: Oční klinika Oftal.
0: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
2: Pivotéka Betelné škopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás. V pivotéce Betelné škopek máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, blaho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak doval do pivotéky Betelné škopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelne-škopek.cz.
1: Co se vám vybaví, když se řekne Nadob? Nadob jsou luxusní kuchyně na míru, vestavěné skříně na míru, rodinná firma s 35 letou tradicí, stovky spokojených zákazníků ročně, kompletní servis od návrhu po montáž veškerého nábytku. Ano, to je Nadob. Nábytek a kuchyně z Ořechova. www.nadob.cz.
3: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
4: Na pořádný gastrozážitek.
3: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
4: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
3: Pivo pro holky i kluky.
4: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
3: Pivní stáj v Brně na Veveří.
5: Světla?
6: Svítí.
5: Stěrače?
6: Stírají, to snad vidíš, ne?
5: Nevidím, protože mám prasklé sklo.
6: A proč si ho nevyměníš?
5: Protože nevím kde.
6: Tak já ti poradím. Autosklo Lasy. Specialista na výměnu a opravy autoskel, řešení pojistných událostí zdarma a za vás. Pneuservis. V Brně na Křenové 51 a ve Znojmě na Dobšické 5. Taky na webu autoskolasy.cz.
5: Klaxon.
6: Traubí.
7: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
8: Špičáku, ty nějak záříš.
9: Nazdar, stoličko. Včera bylo bělení v Čechince.
8: Já byla taky v Čechince. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
9: Fakt?
8: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
10: Protože jsem v Čechince ještě nebyla.
9: Není zubař jako zubař. Čechinka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
11: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
8: Mňam, to je dobrý.
12: To je jam.
8: Jam?
12: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
8: Tak to si slíznu.
13: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
14: Najdeš ji na yumm.cz.
13: Jam, to si slízneš.
1: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Od výkopu až po klíč. Co to je?
1: To je Stalpe.
0: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
2: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
3: Kudy?
2: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. wellnesskurim.cz.
4: Špičáku, ty nějak záříš?
5: Nazdar, stoličko. Včera bylo bělení v Čechynce.
4: Já byla taky v Čechynce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
5: Fakt?
4: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
6: Protože jsem v Čechynce ještě nebyla.
5: Není zubař jako zubař. Čechynka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
7: Hit Radio City Brno.
8: Zlepši si náladu.

0: vám vybaví, když se řekne NADOB. NADOB jsou luxusní kuchyně na míru, vestavěné skříně na míru, rodinná firma s 35 letou tradicí, stovky spokojených zákazníků ročně, kompletní servis od návrhu po montáž veškerého nábytku. Ano, to je NADOB. Nábytek a kuchyně z Ořechova. www.nadob.cz.
1: Světla?
2: Svítí.
1: Stěrače?
2: Stírají, to snad vidíš, ne?
1: Nevidím, protože mám prasklé sklo.
2: A proč si ho nevyměníš?
1: Protože nevím kde.
2: Tak já ti poradím. Autosklo Lasy. Specialista na výměnu a opravy autoskel, řešení pojistných událostí zdarma a za vás. Pneuservis. V Brně na Křenové 51 a ve Znojmě na Dobřické 5. Taky na webu autoskolasy.cz.
1: Klaxon!
2: Traubí!
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
4: Špičáku, ty nějak záříš.
5: Nazdar, stoličko. Včera bylo bělení v Čechyňce.
4: Já byla taky v Čechyňce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
5: Fakt?
4: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
6: Protože jsem v Čechyňce ještě nebyla.
5: Není zubař jako zubař. Čechyňka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
4: Mňam, to je dobrý.
7: To je jám.
4: Jám?
7: Jo, jám. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
4: Tak to si slíznu.
8: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
9: Najdeš ji na yumm.cz.
8: Jám, to si slízneš.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Moje ruka!
2: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
3: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
4: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
5: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
6: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
7: Zase lítáš v oblacích.
8: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
9: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
10: Tak honem, ať vám neuletí!
8: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
9: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
8: Více o akci na
11: firmanazážitky.cz.
0: Hitradio.
12: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
1: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
2: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
1: Hotel Pegas.cz.
3: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
4: Na pořádný gastrozážitek.
3: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
4: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
3: Pivo pro holky i kluky.
4: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
3: Pivní stáj v Brně na Veveří.
5: Hit Radio City Brno.
6: Zlepši si náladu.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdělat.

0: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
1: Matracezahubičku.cz.
2: První probuzení na moři?
3: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
4: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
5: XXL výprodej v online shop CZ.
6: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
7: Znojmo slaví 800 let a zve na Znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Frago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti Go Out. Více na znojemskevinobraní.cz.
8: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
9: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornych 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
10: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
11: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
12: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
13: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
14: Brněnská rodinná společnost Termoservice Transport, která letos slaví 35 let, vás zve na Transport Fest. 13. června na brněnském výstavišti vás čeká bigbeatová muzika, nejsilnější muž Evropy, bagrování pro děti, výstava traků a mnoho dalšího. Transport Fest. Buďte u toho.
15: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
16: Říkáte si, že nová kuchyň stojí dneska majlant? Omyl! XXL kuchyně v polském Těšíně, to jsou kvalitní kuchyně, které jsou o 50% levnější než v Česku. A pozor, objednejte si vaši vysněnou kuchyň do 15. června a XXL kuchyně vám garantují cenu až do konce roku. Tak neváhejte a navštivte XXL kuchyně na česko-polských hranicích. Více na xxl-kuchyně.cz.

jsem netvrdil, že vidím všechno správně. Jako člověk mám dvě oči, jejich pohled někdy klame. A v hlavě mám zmatek často větší, než je zdrávo. Když ta ozvěna tam uvnitř

lidi hrají cizí role, pak je život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky, vždy se vrátí to, co šíříš, nejde jenom vodu, víři v souběhu se zpětnou vazbou.

0: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
1: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
0: A proč?
1: Mrknout se na auto.
0: A proč?
2: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
4: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
6: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na
5: Firma na zážitky
4: CZ.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Druhý jazyk už nebude pro školáky povinný. Ministerstvo školství mění pravidla pro výuku cizích jazyků na základních školách. Druhý cizí jazyk nově nebude povinný, školy ho ale budou muset žákům nabídnout. Děti sami si potom rozhodnou, zda si ho zvolí. Zároveň odpadne povinnost učit angličtinu už od první třídy. Podle ministra Roberta Plagy bude záležet na jednotlivých školách, jak výuku jazyků nastaví. Světové zásoby ropy klesají na nebezpečně nízkou úroveň, podle odborníků atakují nejnižší hodnoty za více než 20 let. Důvodem je rychlé čerpání rezerv kvůli výpadkům dodávek z Blízkého východu během války s Iránem. Analytici varují, že napětí v regionu dál ovlivňuje globální energetický trh. Plný návrat lodní dopravy v Hormuzském průlivu se podle odhadů neočekává dříve než v roce 2027. Serena Williamsová zvládla vítězný návrat. Tenisová legenda se po čtyřleté pauze vrátila na soutěžní kurty vítězstvím v londýnském Queen's Clubu. Ve čtyřhře nastoupila po boku 19-leté Kanaďanky Victorie Mbokové. 44-letá Američanka tak úspěšně zahájila další kapitolu své bohaté kariéry. Na kontě má celkem 23 Grand Slamových titulů. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: A teď něco pro milovníky retro dopravy. Historické autobusy letos poprvé vyjedou na pravidelnou linku 405 mezi Brnem a zastávkou na Brněnsku. Tuto sobotu vyrazí od nemocnice Bohunice v 8.42 a zpět z zastávky pak v 15.47. Zastaví na všech zastávkách linky. Lidé si mohou koupit jízdenku přímo ve voze. Před námi je zatažený a deštivý den. Středa nabídne v Brně a na jihu Moravy maximálně 17 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Valášková.
9: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A tak vás tady vítáme, krásné ráno, 6:03. Už je středa. My tady jsme, Jasmin, ahoj.
2: Ahoj.
1: Čau, Dave.
3: Ahoj.
2: Čau, Michale.
1: Čau, Michale. Nazdar.
2: Nazdar.
1: Roxette Joyride, tím vystřelíme středeční snídaně. Hezké ráno, pojďme na to.
0: Hit Radio City Brno.

0: takhle hvízdat si můžete vy, kdo jste už zhůru, kdo jste na nohách. Roxette, Joyride, první song, středeční snídaní šampionů, v 6 hodin 5 minut, hezké ránko. Já jsem tady o tom tak přemýšlel a Dave, myslím si, že většina národa, spousta lidí ti může závidět. Jednu věc.
1: Jenom jednu.
2: Věděla.
0: Dobře, těch věcí bude víc, ale jednu, o které se chci bavit, a to je to, jak daleko to máš do práce. Pochlup se, jak ti dlouho trvá cesta do práce a kolik to je ne kilometrů, ale metrů, schválně.
1: No tak metrů to může být 200.
0: 200, je to prostě tady za zatáčkou, tady ve vedlejší ulici.
1: Je to úplně přímo za rohem.
0: Takže ano. Ty jsi šťastný muž, jak to má Jasmin daleko do práce?
2: Tak takhle ráno je to buď 40 minut MHDčkem nebo 10 minut autem, což je velký rozdíl.
0: Já to mám 7 kilometrů, to mám přesně spočítaný a jedu to nějakých, no tak záleží, no.
2: 12. Tak děkuji.
0: Záleží, jak spěchám, tak 15 minut třeba. A tak mě napadlo, jestli mezi váma někdo je takový šťastlivec. Kdo to má do práce opravdu, že vyleze, přejde silnici, třeba jako tady David. A nebo kdo z vás, kdo nás sladíte, jezdí do práce opravdu fakt jako daleko. Jo? Hledáme ty dva extrémy, ale samozřejmě můžete se přidat i vy, kdo to máte do práce nějakou jako standardní vzdálenost. A o tom bude minuta šampionu.
2: Zajímá nás tedy klasicky, jak se jmenujete, odkud jste a jak daleko to máte do práce. My to pak tady sečtem a máme 60 sekund na to, aby vyšli, takže pojďte do nás.
0: Tak, uděláme takovej výzkum. Tak pošlete nám to na 777-937-777 a hnedka po Shakyře se na to vrhneme. Tohle je Zoo na Hit Radio. Hezké ráno. Come on, get

0: Dotazů 6 hodin 10 minut, vy jste naprosto neuvěřitelný. Připomeneme pro vás, kdo jste se připojil k Hit Rádiu až teď. Ptali jsme se, jak daleko to máte do práce. David to má přes ulici, Jasmin to má kousek, já to mám taky kousek. A ptali jsme se, jak to vypadá u vás. Startuje Minuta šampionu teď.
1: Ahoj Martin, Praha 150 km.
0: Ty bláho, Luděk, Ostrava 7 minut pěšky.
1: David Žacléř do práce do Trutnova kousek, cca 15 km, když se jde později spát, ranní vstávání o to horší.
0: Šárka Příbram do Prahy 40 km.
1: Honza Proumov do práce odjíždí každý den 80 km, tam a zpět, plus řídí v práci, protože je profiřidič.
0: Jiří Duchov, každý den 120 km do Prahy a zpátky.
1: Jo, Darina Hořině vez 20 km denně do práce.
0: Andrea České Budějce, cca 5 km přes centrum města odpoledne 30 až 40 minut.
1: Péťa Broumov má to v podstatě taky 200 metrů jako David.
0: A hezký. Lucie Tachov do práce 12 km.
1: Květa Děčín busem 10 minut, pak dojít 10 minut pěšky.
0: Lenka Jaroměř, mám to 2 metry do vedlejšího pokoje. Rovná se dítě, rovná se mateřská.
1: David Broumovice u Opavy do práce dojíždí 45 km.
0: Ahoj, s kolegou jezdíme, já bych to protáhl ještě. Ahoj, s kolegou jezdíme denně 260 kiláků do práce a dneska má narozeniny, tak mu popřejte, jmenuje se David. Davide, všechno nejlepší.
1: Ženej. Manželé Petr a Petra Pazděrovi obec Dolní Ujezd, Skoky, okres Přerov, jezdíme do Olomouce cca 30 km 30 minut.
0: Mirek Štětí jako živnostník jezdí průměrně denně 59 až 90 km do práce.
1: Než jsem postala přítele, měla to do práce 300 metrů, byla to pohoda, teďka 32 kiláků, Nikola Žamberg.
0: Renata Jirny, do práce to mám 37,5 km, hodinu a půl veřejnou dopravou.
1: Martina Zlín, 20 minut MHD, 45 minut pěšky a chodí to.
0: Pepa Železná Ruda, jezdím autem 4x týdně do Plzně 95 km, celou cestu tam i zpět telefonuji s kamarády. No tak to je neuvěřitelný, neuvěřitelný. A je tady třeba dalších, nevím, 500 zpráv od vás, jo.
1: Děkujeme.
0: Tak jsme to zčotli, někdo to má kousek, někdo to má daleko.
1: Jako 260 kiláků, to je hustý.
0: No tak vy, kdo nás sledíte a jedete takhle daleko, opatrně, samozřejmě i vy, kdo to máte kousek, opatrujte se. My vám k tomu pustíme další hity. Tohle je David Guetta a Sam Martin, Dangerous, a pak se staví taky Pink Runaway. My jsme Michal, Jasmina, David a z Hit Rádia vám přejeme fantastické středeční ráno. Tak jdeme na to.

0: Pink. Tohle je Pink na Hitrádiu 6.18. Dobré ráno a mě by zajímalo, jestli máte taky stejný problém, že strašně moc chcete přidat peníze, ale nechcete přidat peníze, ale šéf vám je na konci roku prostě vnutí. Co ty, Dave? Máš
1: no, problém? Když jsem si ráno připravoval zprávy, tak jsem si říkal, že tohle téma musím otevřít, protože je hodně vtipný, tak ty jsem rád, že jste to udělali za mě.
0: Asi tušíš. Tak tohle je velmi nepříjemná věc, tohle se děje našim poslancům. Ano, pojďme si dát politiku takhle po ránu. Naši politici už totiž měsíce urputně bojují za to, aby si zmrazili platy, jenže to zase nevyšlo.
1: Zase to nestihne.
0: Mně se teda ještě v životě nestalo, že bych šel za šéfem s tím, že bych chtěl míň peněz a on mi řekl, hele, ani náhodou, prostě ti přidám a neotravujte. Jo.
2: Tam je to jako vtipný, protože opozice tvrdí, že za to může vláda, vláda teda ukazuje na opozici, teďka se řeší, že se to jako vlastně nakonec jenom prostě nestihne zmrazit, ale to je vtipný hlasovat o svém platu, já bych to udělala tady klidně taky, to by se najednou všichni k sobě chovali hezky, když by si chtěl jako ať ti přidají teda a hlasovalo by se o tom kolektivně mezi kolegy.
0: Počkej, jak tady Jasmin o svém platu? Vy za to máte prachy.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď je Tice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka. Partners Banka. Místo, kde rosteš s námi. pb28říjen.cz.
6: Co se vám vybaví, když se řekne NADOB? NADOB jsou luxusní kuchyně na míru, vestavěné skříně na míru, rodinná firma s 35 letou tradicí, stovky spokojených zákazníků ročně, kompletní servis od návrhu po montáž veškerého nábytku. Ano, to je NADOB. Nábytek a kuchyně z Ořechova. www.nadob.cz.
7: Světla?
8: Svítí.
7: Stěrače?
8: Stírají, to snad vidíš, ne?
7: Nevidím, protože mám prasklé sklo.
8: A proč si ho nevyměníš?
7: Protože nevím kde.
8: Tak já ti poradím. Autosklo Lasy. Specialista na výměnu a opravy autoskel, řešení pojistných událostí zdarma a za vás. Pneuservis. V Brně na Křenové 51 a ve Znojmě na Dobšické 5. Taky na webu autoskolasy.cz.
7: Klaxon.
8: Traubí.
9: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
10: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. od 12 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
11: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
12: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
13: XXL výprodej v onlineshop.cz.
14: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v onlineshop.cz.
13: www.onlineshop.cz.
15: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
16: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
17: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
18: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
19: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Kolona už se nám tvoří na tahu od Svitav na Brno, zasekané to je tradičně u Lipůvky. Aktuálně tady můžete nabrat zpoždění kolem 10 minut. Tak pevné nervy a šťastnou cestu.
20: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
21: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
22: Hit Radio City Brno.

0: Tohle zní jako léto, na to se budeme muset pár dní počkat. DJ Antoine, The Beat Shakers, má šerý. Venku hezký podzim, posloucháte Hit Radio, je přesně 6:30 a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Elán v Praze odehrál poslední český koncert. Slovenská legenda vystoupila v pražské O2 aréně před více než 15 tisíci fanoušky. Šlo o koncert, který skupina označila jako svůj poslední v Česku, i když definitivní konec kariéry zatím nepotvrdila. Minecraft míří zpátky do kin. Po obrovském úspěchu prvního filmu vzniká pokračování, které má ještě více rozšířit herní svět na plátně. Tvůrci slibují nové postavy, biomy i hlubší příběh zasazený do slavné hry. Do českých kin by snímek měl dorazit v roce 2027 a natáčení už probíhá na Novém Zélandu. Už pohovor může prozradit toxické pracoviště, varovné signály bychom neměli přehlížet. Už během jednání lze podle odborníků rozpoznat varovné signály, že prostředí nemusí být zdravé. Pokud komunikace působí vyčerpávajícím dojmem už na začátku, může to být důvod hledat jinde.
0: Jaký jsou ty znaky teda, víme, Davide?
2: No je jich hned několik. Údajně už první znaky můžeme vnímat na recepci, pokud nás nepřivítají vřele.
3: No recepce je strašně důležitá, to se říká, že jo? To je to první, co vidíš, když vstupuješ do té firmy.
2: Na druhém místě atmosféra ve firmě. Pokud už během toho pohovoru cítíte, že něco není úplně v pořádku, raději od ní dejte ruce pryč. Chování přímo na pohovoru. Pokud třeba pohovor nezačíná podáním ruky, anebo vám nevěnují pozornost, taky varovný signál. A nakonec vyhýbavé odpovědi na vaše otázky. Když se na cokoliv zeptáte a oni vám nechtějí. Třeba když se bavíte o platu, jo.
0: Jasně, a oni mlží.
2: A oni mlží.
0: Mě by zajímalo, jaká jako nejbizarnější otázka třeba padla na vašem přijímacím pohovoru, jo. Mně to je rozhodně otázka, jaký jsou vaše stinné stránky, jo.
3: A vyjmenoval jsi všechny.
0: No, počkej, a teďka co na to máš říct, tyjo, jako ty tam chceš tu práci a nebudeš tam vyprávět, jako v čem seš blbej, že jo.
2: Tak ty jsi řekl, že jediná tvoje slabá stránka je, že žádnou nemáš.
0: No, a tak jsem s váma tady, no.

0: jsou songy pro lepší náladu. Leony Faded Love, 6.37 na Hit Rádiu. Dobré ráno.
1: Dřív jste vy, rodičové, věděli jenom to, že vaše dítě odešlo ven, jo? A pak se prostě vrátilo.
0: To byly časy.
1: Ale dneska chceme vědět úplně všechno, jo? Kde je, jestli je v pohodě, proč už 10 minut neodpověděla na tu zprávu, co jsme mu poslali. Tak pokud patříte mezi rodiče, který občas propadají lehký panice, tak máme něco přesně pro vás, a to jsou hodinky Garmin Bounce 2.
0: Dětské hodinky s GPS-kou, pozor, bez internetu a bez her, takže o něco méně starosti pro vás a méně rozptylování pro vaše děti. Tady jde hlavně o bezpečnost. Jak tyhle hodinky za 7 500 vyhrát, tak stačí na našem webu přihlásit váš oblíbený song, který vám vždycky zlepší náladu, přidat vzkaz a čekat, pokud váš song uslyšíte ve vysílání, ve víkendovém vysílání Hit Rádia a do 10 minut zavoláte na číslo 800 937 937, tak si můžete tyhle Garmin Bounce 2 chytré hodinky odnést domů a třeba je tohle právě ten váš oblíbený song. Sweet but Psycho, to je Ava Max, tak když to napíšete do formuláře na webu hitradio.cz a takhle to uslyšíte o víkendu, během víkendového vysílání a stihnete zavolat, tak hodinky jsou vaše. Za chvíli Ava Max na Hitradio, tady u nás ve snídani šampionů a samozřejmě přidáme i aktuální dopravu. Hezké ránko.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.

0: Ferobet.cz. Ferobet. Krásná dlažba i pevná zeď. Tweet, tweet.
1: V realitách se nečeká, tam se jedná. Ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapeková.cz.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
6: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
5: Hotel Pegas.cz.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda ve

0: Požitkář.
1: Hej, brácho, nadechni se. Vždyť to všechno mají na jednom e-shopu.
0: Fakt? I věci do školy?
2: Jasně. azpapír.cz. Od psacích potřeb až po úklid.
1: azpapír.cz. Ráj pro každého šíleného papírníka. azpapír.cz.
3: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru, jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
5: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
6: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
8: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Zpoždění kolem 10 minut aktuálně naberete v koloně u Lipůvky na tahu od Svitav na Brno. A štosuje se nám to taky na dálnici D1 před Brnem směrem od Vyškova. Šťastnou cestu!
9: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
10: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Rádiu.

0: Like I'm Falling in Love, tohle jsou Coldplay na Hit Radio, posloucháte Snídaní šampionů a vlastně nám ten song jde docela dost na ruku, protože tohle bude o lásce.
1: Možná o tom ani nevíme, ale vlastně jsme si nastavili maximální dojezdovou vzdálenost na vztah, jo. Aspoň podle nového průzkumu teda, průzkumu Seznamky, 61% nezadaných nepojede na první rande delší dobu než 30 minut.
0: To je masakr. Si představ, že potkáš někoho naprosto dokonalýho, třeba úplně nejdokonalejšího chlapa na světě v tom případě, přeskočí jiskra všechno a pak zjistíš, že bydlí 35 minut daleko.
1: A tak některý lidi to tak mají, že si řeknou, ježiš, nevím, jaký bude, tak nebudu takhle dlouho se za ním někam hnát. Ale v můj případ to třeba nebyl nikdy. Ale přijde mi to teda zvláštně, jak dřív lidi klidně přes oceán, jo, za tou láskou jeli. A dneska teda 30 minut a nazdar.
0: Já jsem teda z té druhé škatulky, ty říkáš přes oceán, nemusel to být v mém případě oceán. Já jsem takhle, jestli můžu přidat, jezdil z Prahy do Českého Těšína. Mm-hmm. Je to asi 400 kilometrů, jo. Takže ještě nějaký další informace z Pandořiny skřínky, jak to mám se ženami. Jo? Hodně spáleného benzínu. Takový jsem já.
1: Ale je to teda další věc, co si přidáváme. Máme zvěrokruh, mm-hmm, máme stejný koníčky, máme nějaký životní hodnoty a teďka teda vzdálenost ještě.
0: A teď si představ třeba, že mě to napadlo, že to máš někomu teda jako těch 30 minut, jo? A třeba tam udělaj obíšku, je tam zrovna uzavírka. Víš? A vychází to třeba, že bys tam byl za 40 minut. Tak řekni, miláčku, hele, láska, všechno super, představ, jsme jako opravdu dokonalý, ale hele, až to opraví, tak přijedu, jo. Mark Ember, Belong Together na Hit Radio, taky DJ Semi a Janu do 7.

0: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
5: Na pořádný gastrozážitek.
4: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
5: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
4: Pivo pro holky i kluky.
5: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
4: Pivní stáj v Brně na Veveří.
6: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
9: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Lidé žijící sami mají v Praze po zaplacení nájmu nejméně peněz z celé republiky. Ani nejvyšší mzdy v Česku Pražanům žijícím o samotě nepomáhají. Po zaplacení nákladů na bydlení jim zůstane v průměru necelých 7 tisíc korun měsíčně. Nejlépe jsou na tom podle nové analýzy obyvatelé Ústeckého kraje, kterým zůstává přes 15 tisíc korun. Experti upozorňují, že nájmy v Praze rostou rychleji než mzdy a situace se může dál zhoršovat. Marocké bezpečnostní složky zatkly 11 lidí podezřelých z mezinárodního obchodu s drogami a praní peněz. 6 z nich má marocké kořeny a žije ve Francii, 3 v Belgii a 1 v Nizozemsku. Policie zabavila luxusní auta, motocykly, hotovost, platební karty a taky nezveřejněné množství kokainu. Čeští fanoušci budou moct sledovat reprezentaci společně. Fotbalová asociace připravila veřejné promítání utkání české reprezentace proti Jihoafrické republice. Zápas mistrovství světa bude k vidění 18. června ve dvoře pivovaru Staropramen v Praze. Vstup bude zdarma a organizátoři počítají s kapacitou až 800 návštěvníků. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Novinka pro cestující MHD ve Znojmě. Centrem města jezdí nově do konce září nová bezplatná autobusová linka. Takzvaný Centrum bus vyjíždí každou půl hodinu z hlavního vlakového nádraží a projede okruh 8 zastávek. Znojemská radnice tak chce mimo jiné podpořit podnikatele v centru, kam se návštěvníci autem nebo jinou linkou dostávají jen výjimečně. V Brně a na jihu Moravy máme před sebou zatažený a deštivý den. Středa nabídne maximální teploty na 17. Z Brna Jitka Valášková.
6: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
11: Stále jsme tady, krásné ráno.
12: Ahoj, hezkou středu. Snídaní šampionů. Vzpomeňte si teďka na svý první setkání se schoulostivýma otázkama během dospívání nebo s otázkama vašich dětí, protože za chviličku po vás přesně tohle budeme potřebovat a chtít. Já se vám taky svěřím, protože mě takhle včera zaskočila ségra.
13: Já jsem takhle dostal choulostivý otázky na pohovoru, ale to je asi jiný téma, co?
12: To je trošku jiný
13: tak
12: téma.
13: Tak pojďme na to. Pitbull, Back in Time. Hezké ráno, 2 minuty po 7.
6: Hit Radio City Brno.

0: in Time, Pitbull, 7.06 a vlastně zpátky v čase se teď společně s vámi tak trochu vrátíme. Posloucháte Hit Radio, hezké ráno.
1: Když jste byli malí, tak kolik vám bylo, když jste se dozvěděli něco o milostném životě a že děti možná nenosí čáp? To by mě zajímalo, protože moje ségra je teďka ve 3. třídě.
0: No.
1: A přišla za mnou včera nebo předevčírem a říká mi, učitelka nám řekla, ať si nalistujeme stranu 31, mm-hmm. Tu stranu si pamatuju, nikdy se nic takového nepamatuju, ale tohle bylo tak nechutný, že si to pamatuju. A říkám, a co tam bylo, prosím tě? A ona, segs. A já říkám, aha. A ona prej, a všichni jsme se málem poblili. A říkám, Emo, jak to mluvíš? A ona, no fakt, to bylo něco odpornýho, jo. Teďka mi to tam začala říkat, teda co, už o tom ví, co ne. Mě to zaskočilo, protože jsem s tím vůbec nepočítala ve 3. třídě, ale hlavně z toho důvodu, že já, když jsem se tehdy něco dozvěděla, tak já dělala, že nic nevěděla.
0: No,
1: jsme o tom s rodičema v životě nemluvili.
0: No, jasně,
1: a ségra přijde a všechno to tam vybalí.
0: No, ty jsi se ptala, když jsme na to tak nějak přišli, tak já se tady snažím během toho, co jsi povídala, si vzpomenout. A vlastně mi tak došlo, že já vlastně jsem se s tím setkal, když jsem našel nějaký časáky doma, jo, tak to bylo vlastně jako moje setkání. Co David?
2: Pamatuju, jsme jednou jeli s tátou autem a ptal jsem se ho, co to je ten sex shop. A do dneška si pamatuju, jak úplně zrudnul, vůbec nevěděl, co říct.
0: Jak to vysvětlil?
2: No nakonec si to vlastně ani nepamatuju, já úplně to mám v mlze, tak ale tím, prostě nějak jako kroužil kolem.
0: Tak tím pádem to vysvětlil skvěle, jo, že se z toho takzvaně jako vymanil.
1: Já mám taky teda historku, k nám přišel bratranec, když mi bylo taky nějakých vlastně 9 nebo 10 let a že mi ukáže nějaký video, jo, a vzali jsme tátovi notebook a šli jsme teda do pokojíčku a on mi šel ukazovat nějaký videa na
0: internetu. No, video s nosorožcema, fyziologický, klasika,
1: no. Jenže on se vybil ten počítač a já pak šla za mým tátou a říkám, tati, půjčíš mi nabíječku? A táta řekl, že ne. A říkám, ne, půjč mi to. A on, já ti to půjčím, ale já to tam jako nabiju.
0: A jo? Zůstalo a, to tam teda. To,
1: a ty, otevřel noťa, zapojil nabíječku a tam všechno bylo vidět. A teďka, no hrozný. Zrapas. Úplně nás taky polilo horko. Teďka strašně se na nás koukali se strejdou. Příšerný.
0: Teďka komu je trapněji ale v té situaci? Jestli to by jako tomu dítěti, anebo jestli tomu teďka si říkala.
1: Jo, ale hlavně bratranec všechno hodil na mě tehdy, že jo? To bylo perfektní.
0: Tak samozřejmě jako. Samozřejmě, tak u vás už jen to je takové trošku stravitelnější, si myslím,
1: no,
0: jako
1: jasně.
0: Ty bláho, no zajímavý téma, no, tak pojďte nám dát vědět, vy, kdo nás ladíte, jestli máte nějaké takovéhle zážitky, jestli si vzpomenete na to, co se vám stalo, jako když jste byli děti, a nebo vy, rodičové, jestli třeba něco teďka řešíte, jestli jste museli něco takového jako vysvětlovat tady z toho, řekněme, světa, jo, 777-937-777, když nám to nahrajete přes WhatsApp, budeme rádi, nebo nám to pošlete SMS-kou a my k vám posíláme další hity. Tohle je Fight Song na Hit Radio. Hezké ráno. Like a smile.

0: čtvrt na šest.
1: No, na osm, to... Já jsem si říkal, že to je nějaký divný čas. Čtvrt na osm, posloucháte Hit Radio, tohle je snídaně šampionů. Dobré ráno.
2: Já jsem vám tady povídala o tom, jak mě zaskočila moje ségra, když přišla za mnou s tím, že teda ve třetí třídě si měli nalistovat nějakou stránku a tam měli něco o milování, jo? Mm-hmm. Teďka se tam dozvěděla spoustu věcí a přišla za mnou, vybalila to na mě a teďka já úplně, co já s tím v tu chvíli, jo?
1: Ona z toho byla vlastně tak jako překvapená.
2: No překvapená, zhnusená.
1: Mm-hmm, jasně, no a ptali jsme se vás, jestli z pozice rodiče aktuálně třeba něco řešíte, nebo když si vzpomenete na sebe, když jste byli malí, jak vlastně tohle téma u vás tak nějak jako začalo rezonovat. Jo. Přišlo od vás spousta zpráv, píše třeba Liduška. Ahoj, já měla super tatínka, ten mi tyhle věci vysvětloval s citem a myslím, že tak nějak vhodně k mému věku. A byla jsem za to moc ráda, protože jsem pak nebyla za úplnou blbku a byla fakt zodpovědná. Nicméně moje silně věřící maminka to celkem těžce nesla. Vždycky říkala, no táto, na tohle má ještě dost času.
2: Další zpráva. Sexuální výchova ve třetí třídě je fakt top. Senátor přišel a že to nechce ani říkat, ale že má otázku. To jste museli mít s tátou taky ten S s tím S na začátku, když jste chtěli mě? No ano, miláčku, prej. Už nepokračuj. Některé holky od nás ze třídy to nechtěli ani číst, protože tam psali ten X s tím S na začátku.
1: Hezký. Taky píše Mirka. Dobrý den. Můj syn našel v cca v pěti letech moje jediné lehtivé DVD a ptal se mě po telefonu, co je to DVD s těmi nahatými lidmi na obalu. Když jsem ho měla v autě nahlas a vezla jsem další kolegy. Pocit k nezaplacení. No aspoň se kolegové zasmáli. Mirka. Dovedeme si to představit.
2: Týna píše, ahoj, tohle mi minulý rok poslala ségra, že to je v učebnici pro druhou třídu, takže chápu zděšení tvé sestry, mě by to v osmi letech taky vystrašilo.
1: No, ona tady hlavně poslala na WhatsApp fotografii a představte si, na té fotografii je animovaný nebo malovaný muž a žena, jo, a muž má v úrovni pasu napsáno ahoj v bublině a žena má v úrovni pasu napsáno pojď dál, jo. Tohle je knížka pro děti, no já jsem s tou úplně fascinovaný, já si říkám, já si nebudu pouštět moji dceru do školy.
2: To je strašné. Pojď dál.
1: Pojď dál. A tady máme ještě hlasovku od Toma. Jen co to najdu, vydržte. Je to tady. Tak, pojď Tome.
3: Čau, tady Tom. Ale já myslím, že v dnešní době jsou děti chytřejší než my. Ale úplně v pohodě. U nás se zemědělství a když děti přijdou, jak se rodí děti, podívej se na krávu a bejka, jak to dělají. Ono je to podobné. Krávu otelí tumíme. Manželka má 4 děti se mnou, když se narodila dcera, tak jsme ho rodili v koupelně, protože utekli krávy, hodili jsme 3 dny a nechci. Jaký to je? Je to super zážitek, ale je to stejný jako ten krávy. Je to úplně podobný. Čau, Tom.
1: Mě bavila Tomova vyřídilka, jak to prostě říkal, jako úplně, víš?
2: Jo.
1: Na pohodu, na pohodu. Děkujeme za vaše zprávy, přišlo jich tady spousta i další hlasovky. Teď to úplně nestihneme, ale věříme, že se to všechno pročteme a že se nad tím budeme bavit. Tak děkujeme a posíláme další hity. Tohle jsou Činasky Tabáček, hezké ráno. Halo,

0: Možná máte stejný problém. Já jsem tenhle song neslyšel asi milion let.
1: Necháme naše posluchače stejně jako tady nás ve studiu tipnout, v jakém roce si myslíte, že písnička Tabáček vyšla?
0: Já nevím, jako bude to dlouho. 2008, 9, 10, něco takového. Co?
1: No správně 2005.
0: Ty bláho.
1: A já jsem to správně tipnul, jestli si tam
0: 2005, takže pokud dobře počítáme, tak to je 21 let.
2: Pokud dobře počítáme a prej předtím 11 let teda.
0: Kolik nám bylo před těma 21 lety? No málo, takže jsme to poslouchali jako hodně malý. Tak to byl Činasky Tabáček na Hit Rádiu, možná i vy jste to slyšeli po dlouhé době. Nicméně za malou chvíli uslyšíte něco, co by vás mohlo pobavit. Oj. Danza Kuduro. Něco trochu letního do toho pochmurného počasí, no a taky samozřejmě přidáme aktuální dopravu, ať víte, jak to ve středu ráno frčí, počkejte na to.
3: Spolehlivé auto na dovolenou, přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
5: Špičáku, ty nějak záříš.
6: Nazdar, stoličko. Včera bylo bílení v Čechince.
5: Já byla taky v Čechince. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
6: Fakt?
5: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
7: Protože jsem v Čechince ještě nebyla.
6: Není zubař jako zubař. Čechinka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
8: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
9: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
10: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
11: Aha.
10: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
11: A co SSB?
10: SSB? Co je SSB?
11: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
10: A to je nějaká nová investice?
11: To je stavební spoření od Buřinky.
10: Aha, a kde se to dá stáhnout?
11: No normálně v Georgii.
12: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
13: Potřebujete obytný nebo skladový prostor? Nebo uvažujete o chatce na pozemek? Máme řešení. Obytné kontejnery Maxmodul.cz. Rozměry jsou od 3x3 až po 3x12 metrů a lze je libovolně spojovat. Kvalita skvělá a cena ještě lepší. Například kontejner 3x6 metrů za 120 000 korun bez DPH. V ceně balkonové a standardní okno, elektroinstalace a zateplení. Navštivte maxmodul.cz nebo volejte 608 672 116. Maxmodul.cz. Prostor bez limitů.
14: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafon.

0: Lásko, jaký bys chtěla auto?
1: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
0: Ale já myslel, jakou barvu?
1: Barvu? Já tak to nevím.
0: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
2: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
3: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
4: Na pořádný gastrozážitek.
3: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
4: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
3: Pivo pro holky i kluky.
4: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
3: Pivní stáj v Brně na Veveří.
5: Konečně jaro. Šaty, sukně a co nohy bez punčoch? Zapomeň na klasiku. Přichází Airstocking. Punčochy bez spreji. Dokonalý vzlet během pár vteřin. Lehké, přirozené, bez pocení. Právě teď v našich textilních galanteriích Vido. Přijď si vyzkoušet. Vyber z pěti odstínů ten pravý a zažij pocit dokonalých nohou bez kompromisů. Textilní galanterie Vido v Brně nebo online na vidosy.cz. Vido. Styl, který drží krok.
6: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na příjezdu do Brna po dálnici D1 počítejte s kolonami ve směru od Prahy i od Vyškova. A zasekané je to tradičně u Lipůvky na tahu od Svitav na Brno. Naberete tady zpoždění kolem 10 minut.
7: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
8: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz
9: Hit Radio City Brno.

0: je léto 2010. Lučen, Zodon, Omar, Danca, Kuduro. Možná jste zažili nějakou letní lásku v roce 2010, stejně jako tady náš David. Posloucháte rádio. Hezké ráno, je 7:30 k tomu. A David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Zmrazení platů politiků se znovu odkládá. Vládní koalice chtěla platy politiků zastavit už letos, návrh ale stále neprošel sněmovnou. Pokud se to nestihne včas, mohou se od ledna 2027 platy poslanců, ministrů i senátorů znovu zvýšit. Koalice tvrdí, že za zdržení může opozice. Vémolovi odebrali lvici Elsu. Veterináři a úředníci ministerstva životního prostředí odvezli samici do liberecké zoo. Důvodem byla chybějící dokumentace. Úřady zároveň hledají pro zvíře vhodnější zařízení kvůli jeho zdravotnímu stavu a omezením. Míč pro světový šampionát ve fotbale bude sbírat detailní data o každém doteku, posílá je rozhodčím až 500krát za sekundu a pomáhá rychleji vyhodnocovat sporné situace. Nový oficiální míč pro šampionát obsahuje čip, je proto potřeba ho před zápasem dobíjet. To samozřejmě vytváří spoustu zajímavých situací, které by mohly během toho zápasu nastat.
0: Jo, jsem připravil, že fotbal se tak trochu mění v chytrou domácnost, jo. Nicméně, pojďme si to představit, jo. Hele, je ve fotbale nějaká pauza?
2: Je tam poločasová přestávka.
0: A něco jiného? Může jakoby trenér si říct, že chce pauzičku, nebo ne?
2: Ne.
0: Ne. No a tak co, když se vybije ten balon?
2: Já jsem si spíš představil, že ve finále běží hráč sám na bránu, se napřahuje, že kopne a nenom se ten balon vybije a nemůže jakoby letět dál, jo.
0: A nebo, jestli to bude eyeball, jo, tak chlapi, nemáte tady prosím vás jenom lightning na Apple? Ne, jenom C-čko, sorry. Pojďme soutěžit. Rychlá pětka s Vysočina Fest. 12. ročník. Pokud byste chtěli vyrazit, máme pro vás 4 vstupenky. Napište nám, chci soutěžit na 777 937 777. Hezké ráno.

0: pokud se vám podaří odpovědět na 5 otázek, tak my vám řekneme na, tady máš 4 vstupenky na Vysočina Fest. Tak pojďme na to. Rychlá pětka. Tak co kdybychom vám řekli, že můžete příští, že můžete vyhrát 3 dny hudby úplně zadáčo. Tak ano, tohle rozdáváme v rychlé pětce, tady ve snídaní šampionů, vstupenky na 12. ročník Vysočina Festu 2026.
1: Lucie, Miraj, Činařky, Divoký byl, Benny Kristo, MIG 21, tyhle všichni tam budou a vy tam můžete být s nima.
0: No bude tam možná i Stefanie. Ahoj Stefanie, hezký. Ahoj, ahoj, ty jsi napsala hezkou básničku. Chci soutěžit, je hlava fest, každý tanečník je best, hudba duní celou noc, domů se nám nechce moc.
2: Ano, ano.
1: To je hezký.
0: Jsi velmi krát...
2: Ale má na tom zásluhu dcera.
0: Aha, máš dceru teďka sebou v autě?
2: Ano, ano, mám všechny dětičky v autě.
0: Všechny, a jak se jmenou děti?
2: Dcera Leontýnka, syn Matýsek a poslední syn Maximilián.
1: Takže Leontýnka má básnické střevo.
0: A to jedete autobusem,
2: ano,
0: ne?
2: Ano. Ne, autem.
0: Hezký, no tak bando, pojďme na to, pojďme to vyzkoušet.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Jak se jmenuje superhrdina, který nosí na obleku pavouka?
4: Spider-Man.
0: Přesně.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Budete vědět, jak se říká samci od slepice?
4: Kohout.
0: Ano.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Kolik dní má přestupný rok?
2: Přestupný 365 a půl dne.
0: 366.
3: Tak. Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Který lékař se stará o lidský chrup?
2: Zubář.
0: Ano. A poslední, 5. otázka.
1: Jakou měnou se platí v Rakousku?
2: Euro.
0: Ano. Naprosto bez vání. Děti, ukažte, pojďte nám ukázat, jakou máte radost, co? Pojďte se radovat.
4: Hroznou
0: radost. Vy jste neskuteční děti, vy jste mamince pomohli vyhrát 4 vstupenky na Vysočina Fest a já se ptám maminky Stefanie, s kým vyrazíte, s kým vyrazíš?
2: No asi všichni nějak vyrazíme, nějak se podělíme, ono nás je docela dost.
0: Super, tak vstupenky posíláme, moc si to užijte, šťastnou cestu, vy to zvládněte ve škole děti a zase někde na Hitrádiu se budeme těšit. Ahoj!
2: Jo.
1: Ahoj!
2: Ahoj!
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hitrádiu.

0: Tohle je Hit Radio, za malou chvíli 7:45, Adam Ďurica, Mandolína. Myslíme i na vás, kdo nás máte sebou na cestách za volantem. Za malou chvíli přidáme aktuální dopravu, no a samozřejmě pro vás všechny další skvělý hity. Dua Lipa, Houdini, nebo třeba Cyril Stamblinin.
1: Taky se podíváme na to, jak rychle si vydělá Ronaldo třeba váš měsíční příjem, tak zůstaňte s náma.
0: Tohle rozhodně chcete nebo nechcete slyšet? Chcete slyšet, počkejte na to.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
3: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
4: Pivotéka Betelnéž Kopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás. V pivotéce Betelnéž Kopek máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, blaho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak doval do pivotéky Betelnéž Kopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelne-kopek.cz.
5: Od výkopu až po klíč. Co to je?
6: To je Stalpe.
5: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
7: Moje ruka!
8: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
9: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
10: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
11: Kudy?
10: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. wellnesskurim.cz.
12: trenirkarna.cz.
13: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
12: trenirkarna.cz.
14: Mňam, to je dobrý.
15: To je jam.
14: Jam?
15: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
14: Tak to si slíznu.
15: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
14: Najdeš ji na yumm.cz.
15: Jam, to si slízneš.
16: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky.
17: Bauhaus, když se to má podařit.
18: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
19: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
20: Čerstvé jako z Kauflandu.
21: Co kdyby se hudba dala tvořit dotykem, pohybem i vlastním srdcem? Od května do září se Loutský klášter ve Znojmě promění v laboratoř zvuků. Interaktivní výstavu, kde se z vás stává dirigent, skladatel i vědec. Dirigujte orchestr, tvořte hudbu světlem, nechte si složit skladbu umělou inteligencí nebo objevte svět zvuků.

0: Nových experimentů. Otevřeno denně od 4. května do 30. září. Laboratoř zvuků. Hudba, kterou zažijete na vlastní kůži. Znojemská beseda CZ.
1: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším, Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Dopravní servis a Kuba Bělak. Na příjezdu do Brna po dálnici D2 počítejte s kolonou v úseku od 4. kilometru po nájezd na dálnici D1 a 20-minutové zpoždění aktuálně hlásíte v koloně u Lipůvky na tahu na Brno.
5: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
6: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Tamlinen, Cyril, Hit Radio 754. Hezké ráno, zítra začíná svátek vám, kdo milujete fotbal, světový šampionát. Máme tady pro vás skvělou motivaci na cestu do práce. Brutální srovnání našich peněženek s těmi fotbalovými. Jo, na internetu, já jsem včera objevil na internetu fotbalovou kalkulačku, neměl jsem to dělat. Jo. Je to taková ideální věc, kterou si můžete naklikat takhle ráno v práci. Je tady dohromady na výběr 6 fotbalistů, jo? Je tady Ronaldo, Mbappé, Haaland, Messi, Schick anebo Souček, jo? A vy tady zadáte váš měsíční příjem, tak když tady dáme cvičně třeba, já nevím, 40 tisíc, jo? Vypočítat Cristiano Ronaldo, tak váš měsíční příjem si Cristiano Ronaldo vydělá za jednu minutu.
1: Stejně tak Messi.
0: Hele, no. Ale ještě tady je. Vy si vyděláte hráčů v denní příjem za 1054 let, 247 dní, 5 hodin a 47 minut. A to mě těch posledních 5 hodin by mě štvalo teda.
1: No, ten měsíční příjem činí 506 milionů 377 tisíc 333.
0: To je dokonalý. Tak když si vybereme někoho low-costovýho, jo, třeba Messiho. Tak váš měsíční příjem si Lionel Messi vydělá za 8 minut a vy jeho měsíční příjem budete vydělávat 102 let.
2: Tak to už, aby jsme začali pracovat.
0: Teda. Tak a ještě zkusíme teda Tomáše Součka, ten je tady úplně poslední na chvostu.
1: Tak zkusíme třeba tabuce. Na 30 tisících. Jo?
0: Tomáše Součka, měsíční příjem 30 tisíc, jo? Tak dávám to tam. Takže, váš měsíční příjem si Tomáš Souček vydělá za 23 minut. A vy si vyděláte hráčů v měsíční příjem za 38 let. To je v pohodě, v pohodě.
1: Tak jo, takže jsme nečutali do toho míče, jo.
0: Tak jsme u mikrofonu, no. No. To nám taky moc nejde. Tak motivace na středeční ráno za námi. Teď další muzika, Declan J. Donovan, Hungry Heart, 7.56. Tohle je Hit Radio. Tak hezké ráno.

0: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Poznejte umění relaxace na Brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
2: Vítejte medvědi v Zoo Brno. V sobotu 13. června slavnostně přivítáme dvě nové lední medvědice z Dánska. Těšit se můžete na zrekonstruovaný a rozšířený výběh, znovu otevřenou návštěvnickou cestu i pestrý doprovodný program. Chybět nebude ani autogramiáda hráčů HC Kometa Brno. Více na zoobrno.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Výprodej a slevy až 50% na vnitřní stínění.
5: Žaluzie,
4: Žaluzie, rolety a sítě proti hmyzu. Žaluzie, CZ.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Falešné video s premiérem vylákalo z muže téměř 400 tisíc korun. Podvodníci na internetu zneužili video, kde měl Andrej Babiš lákat na výhodné investice do ropy. Muž z Českobudějovicka uvěřil reklamě a po kontaktu s údajným brokerem postupně poslal 374 tisíc korun. Po odeslání peněz komunikace skončila a muži došlo, že šlo o podvod. Policie upozorňuje, že jde o častou formu deepfake podvodů a s využitím známých osobností. Ruský politik v Petrohradu volal po jaderných útocích, zastavili ho vypnutím mikrofonu. Bývalý člen menší ruské strany Viktor Perov během zasedání v petrohradském parlamentu vyzval k použití jaderných zbraní proti Ukrajině. Navrhoval, aby se poslanci obrátili na prezidenta Putina s požadavkem na jaderný útok. Jeho projev byl následně přerušen a mikrofon mu byl vypnut. Video z incidentu se objevilo na sociální síti Telegram. Českou reprezentaci čeká v Guadalajaře první zápas. Mexické město leží ve státě Jalisco, kde je kolem 16 tisíc pohřešovaných lidí. Oblast je dlouhodobě spojována s aktivitami gangů a vysokou kriminalitou. Úřady proto nasazují rozsáhlá bezpečnostní opatření. Například českým hráčům doporučili neopouštět hotel. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: A teď něco pro milovníky retro dopravy. Historické autobusy letos poprvé vyjedou na pravidelnou linku 405 mezi Brnem a zastávkou na Brněnsku. Tuto sobotu vyrazí od nemocnice Bohunice v 8.42 a zpět z zastávky pak v 15.47. Zastaví na všech zastávkách linky. Lidé si mohou koupit jízdenku přímo ve voze. Před námi je zatažený a deštivý den. Středa nabídne v Brně a na jihu Moravy maximálně 17 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Valášková.
0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
4: Dobré ráno, šampione.
5: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
6: Jsme tady pro tebe.
5: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
7: Krásné ráno.
8: Ahoj, hezkou středu.
7: Snídaně šampionů. Rozehráváme poslední třetinu středeční snídaně, krásné ráno, 3:03. Už za malou chvíli slíbený host, zpěvačka Martina Pártlová. Tak zůstaňte s námi, teď Miles Smith, nice to meet you, hezké ráno.
0: Hit Radio City Brno.

0: 6 minut po 8 ladíte Hit Radio. Krásné ráno. S vámi Michal, Jasmin, David, no a my už tady nejsme sami, je tady s námi i náš host Martina Partlová. Martino, krásné ráno.
1: Krásné ráno, přátelé.
0: Krásné ráno. Krásné tak ráno. Mikrofon zapnut. Zpěvačka, která si získala publikum už Fix Factoru, pak prošla muzikály, koncertními pódy, skupinou Čechomor. Aktuálně přicházíš představit nový single Slzy ženy. O tom si něco povíme. Nás by ještě zajímalo, jak se ti vstávalo takhle ve středu ráno.
1: Hele, jako já vždycky, když vím, že mám ráno vstávat, tak vlastně nespím celou noc, takže jsem se furt budila, takže blbě, jako spala jsem podle mě tak 4 hodiny.
0: Takže jsi se nemohla dočkat našich posluchačů tady na Hit Radio.
1: Já jsem se bála, že zaspím, protože to by bylo špatné.
2: Ale jsi tady, je to dobrý. My se nemůžeme počkat, až si za chviličku pustíme tu novinku, Slzy ženy, tak se jmenuje tvůj novej song, což zní celkem jako jemně, ale myslím si, že když žena brečí, tak by se ostatní měli trošku bát naopak, ne? Už.
1: No, já jsem to občas měla jako vydírací taktiku, někdy to zabralo, někdy bohužel ne, ale slzy, tak už to není jen tak.
0: A myslíš, Martino, je za tebe těžký popsat nebo zpívat o bolesti tak, aby to neznělo, jako aby si ty lidi neřekli jako chudák, jako, ale spíš jako přesně takhle to mám, aby se v tom poznali?
1: Jak ty, Ježišmarja, jak to myslíš?
2: Jakože...
1: Ty jsi se úplně ztratila.
2: Psát tím stylem, aby člověka nelitovali, ale aby si řekli, ty jo, mám to úplně stejně,
0: to mám stejně.
2: Že se s tím stotožní vlastně.
1: No.
2: Tímhle stylem se snažíš psát.
1: Tak já si to úplně nepíšu, že jo? On to píše pro mě můj přítel Josef Hařeka, který se mnou akorát konzultuje témata a o čem písničky budou, protože moje verše by byly svítí, slunce svítí, že roste kvítí, takže to nechávám na něm a tak to spolu nějak dáváme dokupy. Takže on je ten strůjce toho, aby to nebylo patetický a blbý. Tak.
2: Myslíš, že jsou ženy dneska mnohem jako otevřenější v těch emocích obecně, než třeba dřív?
1: Jo, já myslím si, že určitě, že dřív si to nemohli moc úplně dovolit být otevřený v čemkoliv.
2: Tak kdyby jsi mohla uvíst ten song, což můžeš, teďka nás čekají Slzy ženy.
1: Přátelé, já bych ráda uvedla svůj skoro až bojovný song za práva žen. Ne, můj nový song, který pojednává o tom, že soucit a empatie má větší sílu než síla a násilí a tak.
0: Slzy ženy.
1: Hezky,
0: krásný. Martina Partlová, Slzy ženy. Poprvé premiéra tady u nás na Hit Radio. Tak pojďme na to. Hezké ráno, 8.09.

0: nový single Slzy ženy, 8 hodin 12 minut a Martina Pártlová je s námi ve studiu, ještě jednou krásné ránko.
1: Krásné ráno.
2: Krásné ráno.
0: Marti, tebe čeká O2 Arena v listopadu, a pojď tam povědět, je to něco, o čem jsi vždycky snila, nebo tě to vlastně jako nenapadlo, že jsi řekla, že to je třeba nedosažitelný?
1: Mě ani nenapadlo, že bych mohla zpívat a že bych se tím mohla živit, na to, že bych si pomýšlela jako na O2 Arenu, takže nebyl to můj životní sen, já jsem chtěla být uklízečka v Hollywoodu, kde by si mě všiml nějaký
0: herec.
1: No, spíš režisér a obsadil mě do filmu. V Hollywoodu jsem pak dělala o 10 let později, akorát to bylo v restauraci u nás v Suchém Vrbném, Trojkou na Konečnou. Takže je třeba si přát ty přání pořádně.
2: Ale kdy teda přišel ten sen už pak s tou O2 arénou? To ti napadlo kdy?
1: To napadlo šéfa.
2: Já jsem tam neviděla.
1: Já jsem taková jako skromná, já bych jakoby na tu O2 arénu si úplně až tak nevěřila, na rozdíl od mých kolegů tady.
0: No a když si představíš, že už tam je ta plná O2 arena úplně narváno, tak jaký to bude pocit, až tam budeš stát na tom pódiu a co bude to, že si řekneš, co je to, co chceš, aby si ty ženy odnesly, co tam budou? Asi většina žen pravděpodobně přijde.
1: Tak, asi se nejdřív počůrám strachy, protože já trpím velkou trémou, takže první dvě písničky určitě budou o tom, že budu přemýšlet nad tím, co tam všechno seru. A no, chtěla bych, aby si holky odnesly zážitek jako z obrovského mejdla, chci, aby se cítily jako moje kámošky a tak nějak by jsem chtěla celý koncert jako směřovat, no.
0: To bude fajn.
1: Ne, rozhodně tam nebudu lítat na lanech, protože bych se mohla pozvat.
2: 20. listopadu 2026, lístky jsou ještě v prodeji?
1: Samozřejmě.
2: Dobře, tak se
1: jako hodně vyprodáno, ale
2: ještě pár zbývá tady.
0: Nicméně, léto za dveřmi, jak vypadá léto, Martiny Pártlové, ideální léto?
1: Moje ideální léto by znamenalo celý prázdniny trávit u mě na chalupě s mojí dcerou, koupačky a tak. A obdělávání zahrádky a zakládání trávníků.
0: A teď to opravdový léto.
1: To opravdový léto je, že se teď nezastavíme, za což jsem strašně ráda samozřejmě. Každý víkend jsme na cestách, teď třeba máme 3 koncerty za víkend, takže je to náročný, nevídám o víkendech svoji dceru, to mě trošku mrzí, ale zase si to vynahradím na tom pódiu, takže já jsem tam šťastná, dělá mě to šťastnou.
2: Ty máš mladšího partnera, musím se zeptat.
1: Zase. Ano, už 14 let.
2: Hele, u nás je to podobně s přítelem a i v rodině to máme podobně.
1: Ty máš
2: takže...
1: 14 let,
2: Já mám staršího.
1: No, to by tě mohli zavřít, jenom bych ti to chtěla říct, jestli ty máš už 14 mladšího přítele.
2: Ne, tak... mám o 9 let staršího, ale mamka má o 12 mladšího právě a mě zajímá.
1: Jak to spolu?
2: Už asi 15 let.
1: Tak to je super, to by šlo.
2: A mě by zajímalo, jestli je to pro tebe takový jako zdroj energie, anebo naopak někdo, kdo tě tak trošku uzemní, uklidní, jak to tam je?
1: Já myslím, že si tu energii dáváme nějak navzájem. Já mám někdy pocit, že jsem mnohem mladší než Pepa. Ale jo, tak je tam ten, ty 14 let je přece jenom jako vidět. Já když mu vyprávím o tom, co bylo za socíku, tak mi vždycky říká, prosím tě, Martina, to ani jasně ani vědět nechci, co se jako dělo tenkrát. Že on se narodil v 93.
0: Hezký.
1: Ale dává mi tam nějaký jako jiný pohled na něco a já mu dávám ten svůj, že jo, takže my se tak jako nějak, my ty vahy vyrovnáváme, takzvaně.
0: Martina Pártlová, hostem středeční snídaně šampionů, pojďme si pustit Mamko, nedávej mě. Může být?
1: Tak samozřejmě.
0: No tak samozřejmě, tak Čechomor a Martina Pártlová, Mamko, nedávej mě, 8:45, posloucháte Hit Radio. Krásné ráno.
2: Opa.

0: Čechomor a Martina Pártlová, mamko, nedávej mě, tohle je Hit Radio, chvíli po 8:45 a pro vás, kdo jste se připojil až teď, tak Martina Pártlová je tu s námi ve studiu, hezké ránko.
1: Dobré ráno, přátelé.
2: Hezké ráno. My jsme tady řešili, že teda koncert v O2 aréně bude v listopadu, 20. listopadu.
1: Ano.
2: Ty máš ještě dceru Stelu.
1: Starinku. Ještě mám, ano, k tomu 14 let mladšímu příteli mám ještě, jsme si dovolili udělat dceru.
0: To jsme si teda dovolili, ale.
1: Který bude 5 teď. Mám.
2: Tak jak to Stelinka vnímá, pokud to v tom věku vnímá, je pyšná, že teda bude mamka v outučku?
1: No, my jakoby Stelinku moc netaháme tady po těch akcích, protože jednak na ní mluví cizí lidi a ona z toho úplně není jako šťastná, takže já ji nechci jako nervovat úplně. A teď, když byla na mém posledním koncertu, tak tam stála s takovým výrazem jako ty vole. Takže si nemyslím, takhle, já myslím, že je spíš nešťastná, že ta nemůže být se mnou na tom pódiu a nechápe, že tam nemůže. Takže se snažím jí spíš jako víceméně jí to ukazovat jenom na videích a chtěla bych být ale zpívačka a počítačka.
2: To jsem se chtěla zeptat, že spousta třeba maminek zpívaček potom ale bere ty dcery na tu stage a dělají třeba společný songy,
1: no,
2: tak to
1: nebudem.
2: Nechceš.
1: Ne, jako společný song, jo, třeba až bude 15, jestli ještě budu žít, ale ne, já si myslím, že to tam, že na to moc malá, že to tam nepatří.
0: No a Martino, kdybys měla říct našim posluchačům, co třeba chystáš na léto, nebo co se chystá v tvém životě, nějaká zajímavost?
1: No v mém životě se toho chystá hodně. Ne, teďkom píšeme novou desku, Pepik píše novou desku, já teda už se do toho tentokrát jako víc zapoju než při první desce, mám radost, děkuju Pepíku, že jsi mě přivzal. A vlastně na konci června vydáváme další single, na který už je natočený klip, jmenuje se Nepapej to. A je to o ženských, který rádi drbou.
2: A ženy rádi drbou, tak to ano. Bude zajímavý. My tady máme takovou hru, jo. Buď a nebo.
0: Buď a nebo, je to taková rychlovka. Martina si přehodila vlasy.
2: Připravila
0: se na to. Tak jdeme na to. Jdeme na to teď.
2: Muž romantik nebo muž vtipálek?
1: Vtipálek.
0: Dámská jízda nebo romantický víkend?
1: Cože?
0: Dámská jízda nebo
1: romantický víkend? Jsme se najezdili dost.
2: Je lepší pocit záchvat smíchu nebo takovej ten pláč, kdy ze sebe dostaneš úplně všechno?
1: Záchvat smíchu.
0: Moře nebo český festák?
1: Moře.
2: Koncerty, haly, hluk anebo domácí pohodinda a ticho?
1: To je těžký. To nevím. Musím si vybrat, jo. Pohoda, doma klid.
0: A Sofia nebo Valda Matuška?
1: Sofian.
2: Tak to zvládla.
0: Tak to máme. Zvládnu to.
1: Já jsem při Sofiana. Nebo Valdu. Sofian je skvělej, to je budoucnost.
0: Takže 20. listopadu připomeneme ještě jednou pro vás, kdo jste nás naladil až teď. 20. listopadu O2 Arena. Pár vstupenek se ještě najde. Pár vstupenek se ještě najde. No tak,
2: budeš mít nějaký hosty?
1: Budu.
2: Ale zatím neprozrazujeme?
1: Ne, to říkat nebudem. Já nechci mít pocit, že přišli spíš na ně, než na mě, takže je prozrazovat nebudu.
0: Takže to bude vlastně pak ještě takové jako překvapení.
1: Ano,
0: jako benefit.
1: Překvapko, nebudu to vlastně říkat přijdu. až do koncertu. Takže.
0: No a kdybys měla teďka tu možnost, představ si, že jsi v rádiu a kdybys měla pozvat lidi na ten koncert, ty sama osobně, tak jak by to vypadalo, ta pozvánka?
1: No, tak jednak bych poprosila lidi, aby tam přišli, protože bych tam nerada zůstala sama a on ten koncert se pak Já bych chtěla pozvat všechny ženský, který samozřejmě můžou sebou vzít své chlapce, aby se přišli pobavit, aby si přišli zatancovat a zaspívat se mnou a podpořit ty ženy. Teda, jo.
0: No a ty si nám přišla představit nový single Slzy ženy. My jsme si ho hráli na začátku 8. hodiny, takže bychom si ho ještě na rozloučenou zahráli znovu.
1: To by bylo fajn.
0: Tak to bude fajn, ať jdou tam ty jemy.
1: No samozřejmě, o nic jiného nám nejde.
0: Martino, moc děkujeme, ať se vydaří léto, děkujeme za návštěvu a hlavně ať se vydaří O2 Arena.
1: Děkuji, já vám přeju, ať se vám ráno brzo dobře stává.
0: Děkujeme. Martina Pártlová naším hostem a Slzy ženy po druhé na Hit Rádiu. Tak hezké ránko. We'll be right back.

0: auto na dovolenou? Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
2: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka. Partners Banka. Místo, kde rosteš s námi. pb28rien.cz.
3: Co se vám vybaví, když se řekne NADOB? NADOB jsou luxusní kuchyně na míru, vestavěné skříně na míru, rodinná firma s 35-letou tradicí, stovky spokojených zákazníků ročně, kompletní servis od návrhu po montáž veškerého nábytku. Ano, to je NADOB. Nábytek a kuchyně z Ořechova. www.nadob.cz.
4: Milí posluchači, rád bych vás pozval na letošní Street Party Minská Open 26.6. od 17 hodin. Tak jako každý rok bude vlastně celá ulice uzavřena. Hlavními taháky programu Burma Jones, Like It, Adam Jurica a Kapitán Demo. Spousta dobrého jídla, spousta dobrého pití. Zve vás starosta městské části Filip Lédr.
5: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také. Bauhaus, když se
6: to má podařit. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
7: For camping. Venku je nám krásně.
8: Tady chci bydlet.
7: Venku?
8: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
7: A kde bude ložnice?
8: Na louce pod hvězdami.
7: To je ale velká ložnice.
8: Největší na světě.
7: No jo. A co koupelna?
8: No, v potoce.
7: A sousedi?
8: Už se hlásí.
7: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
8: Jo, tady nám je krásně.
7: For camping. Venku je nám krásně.
9: Máte nápad, který může pomoci dětem, seniorům, komunitám, zvířatům nebo přírodě v Brně? Možná pořádáte komunitní akce, chcete pomoct svým blízkým nebo rozjet nový projekt. Nákupní centrum Královo pole spustilo dobročinný program. Krpole Grant. Podporujeme nápady, které mají srdce. Vybrané projekty získají až 200 000 korun a mediální podporu. Přihlášku a více informací najdete na krpolegrant.cz.
10: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
11: Senkor.
12: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
13: Ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
14: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
15: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
16: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. V Brně v ulici Veveří u Konečného náměstí zasahují záchranáři a policie u srážky tramvaje s chodcem. Počítejte s omezením provozu a se zdržením. Buďte opatrní a šťastnou cestu.
17: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
18: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
19: Hit Radio City Brno.

0: novinky. Suffer Do, Play the Life, The Bongo Song. Tohle je Hit Radio 9 minut po půl deváté. Krásné ráno, šampioni. Tak zítra to vypukne, startuje fotbalové mistrovství světa. A čeští fotbalisté mají podle bookmakerů šanci na titul přesně...
1: Počkej, kolik? No.
0: Přesně, tak počkej, tak hádej.
2: Ale já vím, že nám moc jako nevěří, jo. Ale myslím si, že třeba 20-30%.
0: 20-30%, dobře. Tak vy, kdo jste u rádia, jaké si myslíte, že máme šanci na zlato v procentech? Mhm, slyším nějaký tipy, jasně. Tak jsou to 2%. Jsou to 2%, ale jako upřímně takhle, kdy nás jako Čechy zastavilo to, že je něco totálně nereálný, jo? Já si myslím, že 2% pořád nejsou nula, takže jako nějaká šance tam je, jo? A vlastně, když si vzpomeneme před 30 lety na Euro 96, nám nevěřil vůbec nikdo a domů se vezlo stříbro, jo?
2: To je fakt, ale bejt ten fotbalista, co jede na to mistrovství a ví, že ti lidi vůbec nevěří, to musí být buď zdrcující, anebo ti to naopak fakt nakopne.
0: Přesně, ví, že budou všichni vsázet proti tobě. Motivace. No tak jo, zítra startuje fotbalový svátek, světový šampionát. Budete fandit? No jasně.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
5: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
7: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
6: No jako já!
7: Oční klinika Oftal.
6: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
8: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a

0: To je paráda, jdu se tam podívat.
1: H plus M, studio stínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
2: www.ham.cz.
3: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
8: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
9: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
10: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
11: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
12: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
13: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Takhle zní středeční ráno všude, kde máte Hit Radio sebou. 8 hodin 50 minut, Michal, Jasmina, David, to jsme my tři. Krásné ránko.
1: My jsme se tady před chviličkou bavili o mistrovství světa ve fotbale. A třeba právě tohleto mistrovství si můžete vychutnat na nový televizi. Můžete vyhrát OLED televizi Samsung v hodnotě 23 000 korun.
0: Wow.
1: A my za to chceme jedinou věc. Když půjdete na náš web a podělíte se o vaší nejlepší historku ze stěhování. A my v pátek pak jednou z vás vyberem a ten tuhle telku získá.
0: Tak možná už pozítří můžete tuhle parádní televizi hrát vy. No a pro inspiraci, tohle nám poslala Pavlína. Ahoj, při stěhování do zrekonstruovaného domu jsme si pořídili velký rohový gauč, jenže až při dovozu jsme zjistili, že se nevejde dovnitř. Muselo se vybourat okno a gauč dostat do obýváku přes něj. Naštěstí byl obývák v přízemí a bývalý manžel zedník vše opravil. O pár let později se situace opakovala. S novým partnerem jsme si pořídili skříňovou postel, ale železný rám neprošel ani dveřmi, ani okny. Nakonec jsme ho museli rozřezat a znovu svařit přímo v obýváku. Bylo to pořádně nervózní, zvlášť když bydlíme v patře. Nová televize by nám udělala obrovskou radost, protože ta současná už dosluhuje. No tak pokud máte podobné historky, napište nám na web na hitradio.cz a budeme držet palce, třeba v pátek vybereme právě vás.
1: Mimochodem, protože to stěhování opravdu znamená pro spoustu lidí nejenom stres, ale hlavně velký výdaje, co si budem, tak MND, dodavatel energií, přichází ještě s další soutěží, ve který můžete každý týden získat 15 000 korun na stěhování a můžete to využít třeba na stěhovací firmu, na novou výmalbu, na vybavení domácnosti. Stačí zadat do prohlížeče mnd.cz/stěhování, tam na sebe nechat kontakt, no a to je všechno. Pak můžete jenom doufat a my vám budeme držet palce.
0: Přesně tak.
2: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.

0: Mars, The Lazy Song, 8.57. Tohle je Hit Radio, my jsme Michal a Jasmin a jdeme se s vámi rozloučit.
1: Tak. Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
0: To bylo velkolepý, Jasmin.
2: Děkuju.
0: Tak přejeme vám hezkou středu, mějte se prima a zítra ráno v 6.
2: Ahoj.
0: Čau, ahoj.
3: Ale dobré ráno, hezkou středu vám od mikrofonu Hit Radia City Brno v tuto chvíli přeje Ondra Blaho a rovnou nabízím nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Na ulici Veveří u Konečného náměstí se došetřuje vážná dopravní nehoda, srážky tramvaje s chodcem. Počítejte tady s omezením provozu a také se zdržením. Jinak v Ivančicích v Mřenkové ulici, už jsme o tom mluvili, stále probíhají práce na silnici, komunikace je uzavřená a bude až do 30. června. Kdyby se náhodou na tom něco změnilo o něco dříve, tak vám o tom dáme vědět. Ale jinak by se mělo jezdit bez vážnějších problémů a většího zdržení. Tak šťastnou cestu a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
4: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
5: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
6: Silné ženy. Diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy Vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás.
7: Nákupy v online shop CZ.
8: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop CZ.
7: www.onlineshop.cz.
9: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
10: Senkor.
11: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
12: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
13: Čerstvé jako z Kauflandu.
14: On air.
15: Online.
14: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
16: 9 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Druhý cizí jazyk v základních školách nebude povinným, ale povinně volitelným. Školy ho budou muset nabízet, žáci si ale budou moci vybrat, zda si ho zvolí nebo ne. Vyplývá to z dopisu ministra školství Roberta Plagy ředitelům škol. Praha vyhlásila soutěž na proměnu okolí stanice metra Budějovická. Místo je významným centrem čtvrté městské části, ale pomalu už dožívá. Navíc se tam těžko orientuje. Zadání pro architekty přiblíží mluvčí města Tadeáš Provazník.
17: Soutěž je koncipovaná jako mezinárodní. Bylo vyzváno 12 zahraničních týmů a 3 české. Architekti budou hledat novou urbanistickou koncepci území i architektonické pojetí budov a veřejných prostranství. Zadání předpokládá zachování budovy obchodního domu DBK,
16: který patří ke slavným dílům architektky Věry Machoninové. Papež Lev 14. dnes večer v Barceloně požehná nejvyšší kostelní věži na světě v chrámě Sagrada Familia. Věž Ježíše Krista byla stavebně dokončena před několika měsíci. Dnes bude slavnostně otevřena ke stému výročí úmrtí architekta Antonio Gaudího, který podobu známého chrámu navrhl. České fotbalistky v závěrečném kole skupiny B1 kvalifikace o postup na mistrovství světa prohrály ve Walesu 1-3. V tabulce obsadili druhé místo. Porážka v přímém souboji o první příčku znamená, že Češky čeká v play-off papírově těžší soupeř.
3: 15 stupňů Celsia a občasné dešťové přehánky. Takové počasí je aktuálně nejenom v Brně, ale na celé jižní Moravě a s těmi dešťovými přehánkami musíme počítat v průběhu celého dne. Ve čtvrtek mělo pršet taky, ale podle map a podle předpovědi meteorologů by se naopak mělo ukázat sluníčko. No tak doufejme.
14: Hit Radio City Brno.
3: Startuje středeční dopoledne na Hit Radio City Brno. S vámi Ondra Blaho. Všechny vás zdravím a posílám rovnou Swedish House Mafia a Johna Martina.

Páteční dopoledne na Hit Radio City Brno s datem 10. června odstartovali Swedish Mouse, Mafia, Taylor Swift a taky Mandraže. A pokračovat budeme skvělou zprávou. A ne, že bychom ji recyklovali, byť jsme o ní už mluvili, ale teď se to zdá být ještě blíž než kdy dřív. Rodák z Brna Aleš Svoboda je o krok blíž cestě do vesmíru. Armádní pilot a záložní astronaut by měl v roce 2027 zamířit na mezinárodní vesmírnou stanici ISS. Jeho účast ještě musí potvrdit mezinárodní partneři programu, ale myslíme si, že by to měla být jen formalita a pokud se tak stane, zapíše se do historie jako první Čech na ISS. Smlouva pro Česko zajišťuje roli pilota mise. Jeho zařazení do posádky, jak už jsem říkal, musí ještě schválit panel všech pěti mezinárodních partnerů, ale v případě, že pilota zařadí, tak se Aleš Svoboda skutečně stane prvním českým astronautem na této kosmické stanici. Druhá polovina roku 2027. Přátelé, tento muž a samozřejmě i příští rok se zapíše do české historie.

0: Tak co? Je to o něco příjemnější, když nejsou 30-stupňový vedra, ale venku panuje počasí se skoro zataženou oblohou a teplotami okolo 17 stupňů? Já nevím, já bych určitě bral to sluníčko, ale pokud vy nejste úplně teplomilní a rádi byste se ochladili ještě o něco více, tak pro vás budu mít úplně netypické téma na 10. červen, ale vzhledem k tomu, že je aktuální, tak ho otevřeme. Já vám totiž prozradím, kolik se podařilo vysoutěžit v elektronické aukci na vánoční brněnské trhy a taky, kdy vánoční trhy letos začnou. A ano, bude to zase ještě o něco dříve než loni.
1: Lásko, jaký bys chtěla auto?
2: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
1: Ale já myslel, jakou barvu?
2: Barvu? Já tak to nevím.
1: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
3: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
4: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
5: Špičáku, ty nějak záříš?
6: Nazdar, stoličko. Včera bylo bělení v Čechynce.
5: Já byla taky v Čechynce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
6: Fakt?
5: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
7: Protože jsem v Čechynce ještě nebyla.
6: Není zubař jako zubař. Čechyňka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
8: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
9: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz.
10: XXL výprodej v online shop.cz.
11: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
10: www.onlineshop.cz.
12: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
13: www.projektantbudoucnosti.cz.
14: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 24,90 a kuřecí prsa s kostí kilogram za 99,90. Byla. To dobré začíná u nás.
15: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
16: Kudy?
15: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. Wellnesskurim.cz.
17: Bartoníkovi v Mikulčicích vás zvou do návštěvnického centra s firemní prodejnou, freshbistrem a kavárničkou. Nová designová budova s příjemným posezením a prostorem pro odpočinek je ideálním místem, kde ochutnat Bartoníkovi skvělé limonády, výtečnou kávu, moučníky či fresh pokrmy a hlavně sklenku moravského vína Bartoník. Pro cyklisty jako stvořené. Letošní sezóna na Jižní Moravě je v Mikulčicích a vy zde letos nesmíte chybět. Bartoníkovi Mikulčice.
18: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
19: Senkor.
20: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v Polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce. Na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
13: Milí posluchači, rád bych vás pozval na letošní Street Party Minská Open 26.6. od 17 hodin. Tak jako každý rok bude vlastně celá ulice uzavřena. Hlavními taháky programu Burma Jones, Like It, Adam Jurica a Kapitán Demo. Spousta dobrého jídla, spousta dobrého pití. Zve vás starosta městské části Filip Léder.
16: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz
19: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

vím, že na 10. června to není úplně ideální téma, ale když je to aktuální, proč to neotevřít? Právě teď v dopoledním vysílání Hit Rádia City Brno vám řeknu, že prodejci zaplatili za stánky s jídlem a pitím na brněnských vánočních trzích téměř 27 milionů korun. V elektronické aukci zájemci soutěžili o 62 stanovišť. Mimochodem nejvíce zaplatilo za kulatý bar u Jošta na Moravském náměstí. Novinkou letošních trhů budou také dva stánky na Kapucínském náměstí. A teď ta otázka vůbec nejzásadnější. Kdy co začíná? Zatímco brněnské Vánoce, ty, které byly oceněné titulem Evropské město Vánoc, potrvají jen necelé 4 týdny, Luna Park začne více než 6 týdnů před Štědrým dnem 13. listopadu. Není to pozdě? Proč Vánoce Brno nenafouknou zeleného draka u Jošta už na konci října? Názor si udělejte sami.

0: Tohle se jim tak strašně povedlo.
1: Společná věc je vyfarné a Mira je navrátila. Vzpomeneš si chvíli před 9:45 v dopoledním vysílání Hit Radio City Brno se středečním datem 10. června. A já přemýšlím nad tím, jestli Miraj Navrátil přijme pozvání, anebo jestli už proběhlo a on přijal, na jeden ze tří koncertů Evy Farné v Edenu. A jestli právě tuhle pecku společně, ať už v sobotu, v neděli, anebo v úterý zaspívají. Jsem na to zvědavej. Hodně. Pokud vyrážíte, přeju vám, abyste si to maximálně užili. Já věřím, že to bude hudební zážitek a i ten vizuální do konce vašeho života. Z další muziky na Hit Radio David Guetta, Kid Cudi a nebo One Republic.
2: Držitelka titulů, první vícemis a mis sympatie České republiky 2025, Izabela Rossini, zvítězila na světové soutěži krásy Miss Aura International 2026 v Turecku. Izabelo, když se ohlédneš za celou svou cestou na světové soutěži, jaké okamžiky byly pro tebe nejzásadnější a co všechno ti tento titul přináší?
3: Zdravím. Nejzásadnější byl pro mě asi finálový večer, který byl takovým vyvrcholením všech předchozích příprav a celých 14 dnů v Antálii. Celou cestu jsem si velmi užila. Samozřejmě tam byly i nějaké náročnější chvilky a člověk občas začne pochybovat. Přece jenom se nacházíte mezi 50 krásnými a inteligentními slečnami ze všech koutů světa. Takže konkurence je opravdu velká. Na druhou stranu na soutěžích je velmi důležitá sebedůvěra a tak se člověk prostě nesmí nechat rozhodit. Ode dne vítězství se můj život otočil o 180 stupňů. Nové nabídky, kontakty a zkušenosti, to vše jsou věci, které si ze soutěže odnáším. Korunku jsem přece ale jen získala teprve před 14 dny, takže pořád zjišťuji, jaké příležitosti mi přinese. Každopádně se to moc užívám a i když je to občas náročné skloubit se školou a s představeními v divadle, ve kterých hrají, jsem velmi vděčná, že jsem po 7 letech mohla přivést domů korunku z Miss Aura International právě já.
4: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.

0: zeď. Tvít, tvít.
1: Pivotéka Betelné škopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás. V pivotéce Betelné škopek máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, bláho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak doval do pivotéky Betelné škopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelne-škopek.cz.
2: Mňam, to je dobrý.
3: To je jam.
2: Jam?
3: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
2: Tak to si slíznu.
4: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
5: Najdeš ji na yumm.cz.
6: Jam, to si slízneš.
7: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
8: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
7: Hotel Pegas.

0: Skútr.cz. Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr. Koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
1: Senkor.
2: V realitách se nečeká, tam se jedná, ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapeková.cz.
3: Světla?
4: Svítí!
3: Stěrače?
4: Stírají, to snad vidíš, ne?
3: Nevidím, protože mám prasklé sklo.
4: A proč si ho nevyměníš?
3: Protože nevím kde.
4: Tak já ti poradím. Autosklo Lasy. Specialista na výměnu a opravy autoskel, řešení pojistných událostí zdarma a za vás. Pneuservis. V Brně na Křenové 51 a ve Znojmě na Dobřické 5. Taky na webu autosklolasy.cz.
3: Klaxon!
4: Traubí!
5: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
6: Bauhaus, když se to má podařit.
7: Hit Radio City Brno.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Fajnovka.
1: Za 20 sekund odbije 10. hodina dopolední a Hit Radio nabízí ten nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Pozor si dávejte, za sjezdem na Vídeňskou ve směru od Prahy na dálnici D1 se srazila dvě nákladní auta, blokují střední pruh a kolona má zatím asi 2 kilometry. D2 13.5 ve směru na Brno, tady stojí na vozovce odstavené osobní auto. No ještě se podíváme a na výjezdu z Vyškova ve směru na Brno, tady se srazila dvě osobní auta a vozovka je průjezdná Kivadlově. Zdržení je nárazové. No a podle dostupných dopravních informací se stále ještě došetřuje vážná dopravní nehoda u Konečného náměstí, kde zasahovali ráno záchranáři a policie u srážky tramvaje s chodcem. Tak šťastnou cestu a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848 a tato vaše dopravní hlasovka vám dneska odpoledne může přinést 2000 korun na plnou nádrž.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Moje ruka!
4: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
5: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
6: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc fakci. Naše bramburky Salty různé druhy za 17,90 a Staročech originál půl litru za 6,90. Penny.
7: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
8: On air. Online. I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio City Brno.
9: 10 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Maximální ceny pohonných hmot mírně klesly. Litr benzínu zlevnil oproti včerejšku 10 haléřů na 41 korun a 40 haléřů. Naftu dnes mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 39 korun a 91 haléřů, což je o 14 haléřů méně než včera. Evropa musí odstranit všechny mezery a zpřísnit prosazování protiruských sankcí, uvedla to šéfka unijní diplomacie Kalasová. Řekla to v souvislosti s vyšetřováním továrny, kterou v Irsku vlastní Moskva a která do Ruska dodává oxid hlinitý používaný k výrobě hliníku. Táborská zoo oslaví 13. června narozeniny. V sobotu totiž uplyne přesně 11 let od její záchrany a znovu otevření pro veřejnost. Potvrzuje to i ředitel Evžen Korec.
10: Nám se podařilo postavit 13 záchranné centrum po chladnomilné šelmy. My jsme jediná zoologická zahrada v České republice, mohli poskytnout zázemí týraným šelmám. A v současné době jsme získali i dotaci na výstavbu záchranného centra pro teplomilné šelmy. Podařilo se nám získat velké množství velmi zajímavých druhů, které návštěvníci budou moci vidět.
9: Sobotní narozeninová oslava nabídne skákací hrad, malování na obličej, zvířecí dílnu nebo taky komentovaná krmení. Čeští fotbalisté si naposledy před úvodním zápasem na mistrovství světa proti Koreji zatrénovali na základně u Dallasu. Teď už se přesunou do dějiště utkání mexické Guadalajary. Duel Česko-Korea se bude hrát v pátek nad ránem našeho času.
1: Město Brno skrápí drobné dešťové přehánky a aktuálně měříme teploty okolo 18 stupňů Celsia. Výš to v žádném případě nepůjde. Každopádně zítra oproti původní předpovědi by nemělo být jen zataženo, ale mohlo by se objevit taky sluníčko. Nejvyšší odpolední teploty okolo 17 stupňů.
8: Hit Radio City Brno.
1: Soutěž nevaříme, posloucháme další skvělé zprávy a hlavně ta nejlepší muzika pro středeční dopoledne. Teď Body Rockers.

Jedním slovem mega hit. Love the way you lie, Eminem, Mariana. Minutku před 10:45 v dopoledním vysílání Hit Radio City Brno. A pokračujeme směle dál. Za chvíli Vanastovky, Rehab nebo Katy Perry a Skip Marley, ale já se teď chci bavit o něčem, co jste možná zaznamenali taky. A dělo se to většinou v neděli a dělo se to, pokud jste jeli od Ronda směr Vaňkovka na opuštěné ulici, tak jste určitě viděli velké zátarasy policejních aut a odbavování aut ke krajnici a tak dále. Říkali jste si asi, co se děje, koho hledají, kdo co udělal. No tak to byli cizinečtí policisté a byla to rozsáhlá kontrolní akce proti nelegální práci. Někteří dělníci se před kontrolou pokusili ukrýt v betonářských výstužích určených zabetonování, ani tak se ale kontrole nevyhnuli. Policisté během akce zkontrolovali přes 430 lidí a téměř 300 vozidel. Odhalili také řidiče s padělaným moldavským řidičským průkazem. No a odhalili 14 případů nelegální práce. A vy si možná teďka pokládáte otázku, no to byli bez tak tamti, jak se o nich teďka pořád mluví. No tak ne. Všech 14 případů nelegální práce byli lidé ze střední Asie, jo? A prý budou v těchto kontrolách také pokračovat. A nebyli jenom na silnici, byli také na stavbách a myslím si, že je asi dobře, aby se tyhle věci děly a kontrolovaly se a aby všechno fungovalo podle regulí tak, jak se sluší a patří. Takže díky za práci cizinecké policii. No a my pokračujeme dál.

0: těmito houpavými rytmy od Katy Perry a Skip Marley jsme se dostali až k 10:30, která odbije za nějaké 3 minutky. Chain to the rhythm. Mimochodem, dneska je den bylinek koření, jo? A ano, navazuju tím samozřejmě na soutěž o jídlo zdarma. Každé všední dopoledne můžete vyhrávat 500-korunové poukázky do určitých restaurací, kaváren, restaurací a bister. A nejinak tomu bude už za pár okamžiků. Akorát s tím rozdílem, že dneska nesoutěžíme o jednu, ale hned o 2 5 kila.
1: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka. Partners Banka. Místo, kde rosteš s námi. pb28rien.cz. Od výkopu až po klíč. Co to je? To je Stalpe. Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
2: Poznejte umění relaxace na Brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
3: Světla?
4: Svítí.
3: Stěrače?
4: Stírají, to snad vidíš, ne?
3: Nevidím, protože mám prasklé sklo.
4: A proč si ho nevyměníš?
3: Protože nevím kde.
4: Tak já ti poradím. Autosklo Lasy. Specialista na výměnu a opravy autoskel, řešení pojistných událostí zdarma a za vás. Pneuservis. V Brně na Křenové 51 a ve Znojmě na Dobřické 5. Taky na webu autoskolasy.cz.
3: Klaxon.
4: Traubí.
5: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, 3x destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
6: Máte nápad, který může pomoci dětem, seniorům, komunitám, zvířatům nebo přírodě v Brně? Možná pořádáte komunitní akce, chcete pomoct svým blízkým nebo rozjet nový projekt. Nákupní centrum Královo pole spustilo dobročinný program Krpole Grant. Podporujeme nápady, které mají srdce. Vybrané projekty získají až 200 000 korun a mediální podporu. Přihlášku a více informací najdete na krpolegrant.cz.
7: Kam utíkáš?
8: Potřebuji vybrat žalusky a markízy, ale jsem z toho zmatený.
7: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H plus M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou stínící techniku od české firmy Klimax.
8: A rolety mají taky?
7: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markízy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
8: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
9: H plus M. Studio stínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
10: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
11: Senkor.

0: Užitkář!
1: Hej, brácho, nadechni se. Vždyť to všechno mají na jednom e-shopu.
0: Fakt? I věci do školy?
2: Jasně. AZPapír.cz. Od psacích potřeb až po úklid.
1: AZPapír.cz. Ráj pro každého šíleného papírníka. AZPapír.cz.
3: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
4: Co se vám vybaví, když se řekne nadop? Nadop jsou luxusní kuchyně na míru, vestavěné skříně na míru, rodinná firma s 35 letou tradicí, stovky spokojených zákazníků ročně, kompletní servis od návrhu po montáž veškerého nábytku. Ano, to je Nadop. Nábytek a kuchyně z Ořechova. www.nadop.cz.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: vaříme, posloucháme.
1: Snídaně, brunch, meníčka, krásné posezení na krásném místě, to vám nabízí kavárna No Feed každý den. A já vám registrovaným na www.hitradiocitybrno.cz do soutěže Nevaříme, posloucháme, nabízíme 2 500 korunové poukázky. Protože včera to neklaplo, a tak dneska může mít někdo radost dvojnásobnou. A ten někdo je Jiřina. Jiřina je operátorka. A zazvělo to! Sice někde zpovzdálí, ale já to slyšel zřetelně a byla to první slova, která si Jiřino pronesla. Moc tě zdravím, tady Ondra Blaho, Hit Radio City Brno, ahoj.
2: Ahoj.
1: Ahoj. U čeho jsem tě zastihnul, co děláš?
2: V práci.
1: A co děláš v práci jako operátorka?
2: No, tady takový montuju něco, takový drátky.
1: Co montuješ, drátky jakýsi?
2: No.
1: Do čeho?
2: Do autobusu.
1: Hezky, třeba. Hezky. No. Čoče, teď jsme úplně... Jsem tady a právě přemýšlím, jak budu pokračovat, protože jsem se nikdy nebavil se ženou, která by montovala drátky do autobusu. Jak náročná je to práce?
2: Není moc. Jako já to nedávám přímo do autobusu, ale připravuji.
1: Jo, takhle. A do jaké části toho autobusu to potom půjde?
2: No, tak do toho, do těch monitorů, jako do těch obrazovek a takhle.
1: Jo, takhle. No tak ať ti jde práce pěkně od ruky, ještě jednou ti blahopřeju, protože vyhráváš 2 500 korunové poukázky do kavárny No Feed, moc si to tam užij a ještě mi vydrž na lince, ať se domluvíme.
2: Jo, díky.
1: Vůbec ahoj. Není zač, ahoj.
0: Nevaříme, posloucháme. Každé všední dopoledne na Hit Radio City Brno.
3: Výjimečná kavárna No Feed na vás čeká na Vaňkově náměstí v Brně. Užijte si dokonalé branče, polední menu, domácí dezerty i večerní tapas s vodní dýmkou na letní zahrádce. Specializujeme se také na dětské oslavy s animátory, firemní meetingy, koncerty nebo rande na klíč. No Feed, kavárna, která se o vás postará.

0: No to nám to dneska pěkně utíká. Za 11 minut odbije 11. a tak už pomalinku chystáme aktuální zprávy, včetně toho nejlepšího dopravního servisu z Brna a okolí. A s tím nám můžete pomoct. Pošlete mi vaše dopravní info hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848 a třeba právě to vaše dopravní info dneska odpoledne odměníme plnou nádrží do vašeho auta zdarma. Takže za prvé pomůžete Hit Rádiu, za druhé pomůžete všem jihomoravským řidičům nejen v dopolední, ale i odpolední dopravě a ještě můžete mít natankováno zdarma. To by šlo, ne? Tak ještě jednou připomínám WhatsAppové číslo 720 898 848. Hit
1: Rádio. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
3: Na pořádný gastrozážitek.
2: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
3: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
2: Pivo pro holky i kluky.
3: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
2: Pivní stáj v Brně na Veveří.
4: Špičáku, ty nějak záříš?
5: Nazdar, stoličko. Včera bylo bělení v Čechince.
4: Já byla taky v Čechince. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
5: Fakt?
4: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
6: Protože jsem v Čechince ještě nebyla.
5: Není zubař jako zubař. Čechinka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
7: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
8: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
7: Jedinečné spojení vína a hudby, to je hudba na Vinicích s Rajvkou.
8: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Manky Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
7: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
9: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky.
10: Bauhaus, když se to má podařit.
11: Vido, styl, který drží krok. Hledáte něco, co doladí váš styl? Nebo máte chuť tvořit? Ve Vido najdete punčochové zboží, doplňky a stylové kabel, šívání, pletení nebo háčkování. Přijďte se inspirovat, vybrat si a udělat si radost ještě dnes. Těšíme se na vás na Rašínově 1 a Palackého třídě 80 v Brně nebo online na vidosy.cz. Vido, styl, který drží krok.
12: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
13: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
14: Čerstvé jako z Kauflandu.
15: Potřebujete obytný nebo skladový prostor? Nebo uvažujete o chatce na pozemek? Máme řešení. Obytné kontejnery Maxmodul.cz. Rozměry jsou od 3x3 až po 3x12 metrů a lze je libovolně spojovat. Kvalita skvělá a cena ještě lepší. Například kontejner 3x6 metrů za 120 000 korun bez DPH. V ceně balkonové a standardní okno, elektroinstalace a zateplení. Navštivte maxmodul.cz nebo volejte 608 672 116. Maxmodul.cz. Prostor bez limitů.
16: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct

0: Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
1: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
2: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
1: No jako já.
2: Oční klinika Oftal.
1: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
3: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
4: Hit Radio City Brno.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Swims a Bad Dreams. Pevně věřím a doufám, že jste v noci žádné špatné sny neměli, že jste se probudili hezky a vstali jste tou pravou nohou. A teď chvíli před 11. nabízíme opět nejlepší dopravní servise z Brna a okolí. Pozor si dávejte, na D1 za sjezdem na Vídeňskou ve směru od Prahy. Tady se srazila dvě nákladní auta, blokují střední pruh a kolona tady má 2 kilometry. Pokud povalíte na trase z Veselí nad Moravou na Hodonín, tak konkrétně za Petrovem probíhá úklid vozovky po dopravní nehodě, projíždí se Kyvadlově. Připomínám ještě Vyškov ve směru na Brno, tady se srazila 2 osobní auta, i tady je vozovka průjezdná jen Kyvadlově a zdržení je nárazové. No a dívám se dál do ulic města Brna, Blanská nebo Znojma a žádné další vážnější komplikace tady hlášeny nemáme. Jenom si dávejte pozor na jednu hlídku dopravní policie na Kolišti. A to je všechno. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848 a vyhrajte plnou nádrž zdarma.
1: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
2: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
3: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
4: Kudy?
3: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. Wellnesskurim.cz.
5: XXL výprodej v online shop.cz.
6: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
8: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuriera.cz. One by Allegro.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
11: Krásné dopoledne, je 11 hodin, tady jsou krátké zprávy a Kuba Bělak. Ceny ropy padají a motoristům svítá naděje na levnější léto. Dostali se nejníž od začátku konfliktu s Íránem, což by se mohlo promítnout i do cen pohonných hmot nebo letecké dopravy. Kolik teď ropa stojí a co je příčinou poklesu, řekne ekonom Lukáš Kovanda.
12: Cena ropy Brent dnes klesá k úrovni kolem $92 za barel. Důvodem je to, že je nyní takřka nejblíže za celou tu dobu války k tomu, aby se otevřel Hormuzský průliv. Jehož uzavření vyhnalo cenu ropy do závratných výšin.
11: Při nejlepším scénáři by vláda už nemusela ceny pohonných hmot na červenec stropovat. Vedoucí úřadu vlády Tim de Bárta navrhla kvůli přesunu agend termíny setkání zaměstnanců z úřadu s ministry práce, kultury, spravedlnosti a zdravotnictví. Chce vést dialog. Napsala to v reakci na dopis, kterým odboráři na úřadu vlády vyhlásili stávkovou pohotovost. Evropská unie uvolnila dalších 2,8 miliardy eur na podporu finančních potřeb Ukrajiny. Ta se už více než 4 roky brání ruské agresi. Komisařka pro rozšíření Marta Kosová pak ocenila reformy, které Kyjev provádí a uvedla, že pokrok by měl brzy nastat i v přístupových jednáních. A jdeme na atletiku. Lourdes Glory Manuel po famózním vystoupení v Římě, kde se jako třetí česká čtvrtkařka dostala pod hranici 50 sekund, čeká další start v diamantové lize. Na dnešním meetingu v Oslu se pak představí i bronzová olympijská medailistka v hodu oštěpem Nikola Ogrodníková.
0: Stále prší a v průběhu odpoledne by pršet mělo. Aktuální teploty nejen v Brně, ale na celé jižní Moravě okolo 15-16 stupňů, výš to nepůjde. No a zítra teploty okolo 17 a snad i to slibované slunko.
9: Hit Radio City Brno.
0: A já vám můžu slíbit další skvělou muziku na začátku 11. hodiny dopolední. Matt Con, Khaled a taky Kateřina Marie Tichá.

Za minutku dobí 11:15 a v dopolední vysílání Hit Radia City Brno pro vás máme jakož havou novinku. Velkou zprávu, která si myslím, že u někoho může způsobit i šok. A netýká se to ani fotbalového, ani hokejového prostředí, ale prostředí MMA. Protože přátelé, Jirka Procházka ukončil po dlouhých letech, aby byl přesný, spolupráci s trenérem Jardou Hovězákem. Rozhodl se k tomu po dubnové porážce v UFC a bojovník uvedl, že jejich vztah byl spíš přátelský a rodinný než profesionální a že nastal čas posunout se dál. S kým bude trénovat a s kým se bude připravovat na další zápasy, to ještě není jasné, ale já přeju oběma jen to dobré. Já za Jardou Hovězákem občas chodím do jeho MMA 119 si zacvičit. Je to sakramentský dobrý trenér, takže uvidíme, kam poputují cesty obou dvou. Každopádně se rozešli v dobrém, to je asi to nejdůležitější říct. A oběma přejme hodně štěstí.

0: 11 hodin 24 minut, takový je aktuální čas ze studia Hitrádia City Brno a pravidelní posluchači vědí, co bude následovat. Samozřejmě další nášup skvělé muziky, ať už to bude Marshmallows, Jonas Brothers nebo Coldplay, ale taky pozvánky na akce, které se v Brně a na Jižní Moravě konají už během tohoto víkendu. A protože je středa, půlka pracovního týdne za námi, no tak je na mě nejvyšší čas prostě začít spřádat plány na víkend. Tak vám s tím už za chvíli pomůžu.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Silné ženy. Diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy Vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás.
3: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
4: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
3: Hotel Pegas.cz.
5: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
6: A tava!
7: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro lekošunku zvonařku 100 gramů za 19,90 a Bila Kamember v Bila klubu za 19,90. Bila, to dobré začíná u nás.
9: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
10: Brněnská rodinná společnost Termoservice Transport, která letos slaví 35 let, vás zve na Transport Fest. 13. června na brněnském výstavišti vás čeká Big Beatová muzika, nejsilnější muž Evropy, bagrování pro děti, výstava traků a mnoho dalšího. Transport Fest. Buďte u toho.
11: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
12: Výprodej a slevy až 50% na vnitřní stínění.
13: Žaluzie.
12: Žaluzie, rolety a sítě proti hmyzu. Žaluzie CZ. Co se tady děje?
14: Co se chystá?
15: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
16: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
15: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
17: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
18: Rousínovský divadelní a folklorní festival se blíží. Těší se na vás Jan Šťastný, Václav Vidra, Bára Munzarová, Martin Trnavský, Ladislav Korbel, David Kříž, Jitka Břízová a místní i hostující umělecké soubory. To vše v týdnu od 12. do 19. června v Rousínově. Více informací na www.rdffestival.cz.

0: prodej se slevou až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Za chvíli odbije 11.35 a je také ideální čas na to, abychom vás na Hit Radio City Brno pozvali na akce, které se konají, které startují a některé už dneska. Konkrétně mluvím o Biograph Soundu na zahájení letního Římáku. Přátelé, podívejte se na facebookový profil, případně na webové stránky Biograph Cafe, protože právě dneškem ožívá Římské náměstí. Nejen letním kinem, bude tam toho v průběhu prázdnin mnohem víc. Další pozvánka míří už na tuto sobotu do brněnské zoologické zahrady na akci Vítejte medvědi, protože letní medvědi se vrací do brněnské zoo a vy tam u toho můžete být stejně tak jako my s naším speciálním živým vysíláním z mobilního studia. Začíná se v 9, končí v 18 a informace najdete na zoobrno.cz. No a ještě bych vás rád pozval na den otevřených dveří na zámku Uherčice, na zámku, který patří k nejohroženějším památkám, kde se mimo jiné natáčela pohádka Svatojánský věneček. Doražte, podpořte a budeme rádi, když se tam společně potkáme. Flash Dance.

0: Kapela Činasky, selhání chvíli před 11:45 v dopoledním vysílání Hit Radia City Brno. A já vás chci upozornit na dvě důležité věci. Ta jedna je velmi důležitá, protože v odpoledním vysílání dneska po 15. se můžete těšit na rozhovor s Petrem Boháčem a povídat si nebudeme o ničem jiném než o blížícím se MotoGP. Takže ať vás zajímá cokoliv o vstupenkách, o jezdcích, o trati, o doprovodném programu, tak vám Petra s Igorem 100% a taky s Petrem Boháčem tyto informace předají. No a to druhé důležité info je, že i dneska pro vás mám moji závěrečnou dopolední srdcovku, která bude opět tak jako vždycky hrozně hezká. Budu moc rád, když vydržíte až do 12.
1: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
2: Na pořádný gastrozážitek.
1: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
2: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
1: Pivo pro holky i kluky.
2: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.

0: Velux, prostřešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
1: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
2: Vítejte medvědi v Zoo Brno. V sobotu 13. června slavnostně přivítáme dvě nové lední medvědice z Dánska. Těšit se můžete na zrekonstruovaný a rozšířený výběh, znovu otevřenou návštěvnickou cestu i pestrý doprovodný program. Chybět nebude ani autogramiáda hráčů HC Kometa Brno. Více na zoobrno.cz.
3: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: For camping. Venku je nám krásně.
7: Tady chci bydlet.
6: Venku?
7: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
6: A kde bude ložnice?
7: Na louce pod hvězdami.
6: To je ale velká ložnice.
7: Největší na světě.
6: No jo. A co koupelna?
7: No, v potoce.
6: A sousedi?
7: Už se hlásí.
6: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
7: Jo, tady nám je krásně.
6: For camping. Venku je nám krásně.
8: Lásko, jaký bys chtěla auto?
9: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
8: Ale já myslel, jakou barvu.
9: Barvu? Já tak to nevím.
8: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
10: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
11: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
12: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
13: Mňam, to je dobrý.
14: To je jám.
13: Jám?
14: Jo, jám. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
13: Tak to si slíznu.
14: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
13: Najdeš ji na yumm.cz.
14: Jam, to si slízneš.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
2: Bauhaus, když se to má podařit.
3: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
4: Moje ségra je teďka ve třetí třídě
5: no.
4: A přišla za mnou včera nebo předevčírem a říká mi, učitelka nám řekla, ať si nalistujeme stranu 31, tohle bylo tak nechutný, že si to pamatuju. A říkám, a co tam bylo, prosím tě? A ona, segs.
5: Aha.
4: A já říkám, aha. A ona prej. A všichni jsme se málem poblili. A říkám, Emo, jak to mluvíš? A ona, no fakt, to bylo něco odpornýho, jo.
5: Pojďte nám dát vědět, vy, kdo nás sladíte, jestli máte nějaké takovéhle zážitky.
6: Čau, tady Tom. Ale já myslím, že v dnešní době jsou děti chytřejší než my. U nás se zemědělství a když děti přijdou, jak se rodí děti, podívej se na krávu a bejka, jak to dělají. Ono je to podobné. Krávu, tady tu mimé, manželka, má 4 děti se mnou, když se narodila dcera, tak jsme ho rodili v koupelně, protože utekli krávě, hodili jsme 3 týdny. Jaký to je? Je to super zážitek.
3: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Za chvíli odbije 12. A rozloučíme se mojí závěrečnou dopolední srdcovkou. A protože celé dopoledne prší, tak já jsem si říkal, že najdu písničku, která by mohla být i v tomto nepěkném počasí trošku pozitivní. A vzpomněl jsem si na jednu z mých nejoblíbenějších písní, kterou dala dohromady ještě mladí.

písnička Monča Bagárová s Robem Opatovským. Jmenuje se to Prší a je krásná. Vlastně nic k tomu není vůbec potřeba dodávat. Chci jenom, abyste si ji užili, abyste si ji poslechli celou a abyste ladili dopoledne na Hit Radio City Brno také zítra. Já se na vás budu opět před devátou těšit. Tak se mějte a ve čtvrtek zdarec.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Za bosonohami směrem na Brno je silnice uzavřena kvůli pracím na silnici. Objížďka je vyznačena. Vaše dopravní info nám dejte vědět na naše WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nám nebo nahrajte hlasovou zprávu.
3: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
4: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Naše bramburky Salty různé druhy za 17,90 a Staročech originál půl litru za 6,90. Penny.
7: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
8: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
9: Hi, this is Ed Sheeran.
10: Hi, this is Madonna.
11: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
12: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
13: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv pře Lucie Daňková. Sněmovní rozpočtový výbor dnes přerušil projednávání vládního návrhu na znovu zavedení EET. Opět se k němu vrátí zhruba za dva týdny v úterý 23. června. Poslanci budou mít do té doby čas podávat do výboru případné pozměňovací návrhy. Stav bez tíže si zkusí další české děti. Absolvují ho v rámci mise Zero G ve speciálně upraveném letadle. Loni si takový let vyzkoušelo 26 českých studentů. Zařízení, které umí vhodné podmínky simulovat, by se v Česku mělo znovu objevit v dubnu 2027. Stav siamských dvojčat, která se včera narodila v Bratislavě, je dobrý. Ráno to řekl ředitel specializované dětské nemocnice Peter Bartoň. Dívky jsou spojené pánvemi.
14: Čo sa týka nejakej prognózy, to vás teraz ešte nevieme informovať tým, že sú na svete len 24 hodín, takže budú prebiehať všetky diagnostické vyšetrenia, ktoré nám určia, ktoré aké cievne čište majú spoločné, ktoré orgány sú spoločné. Teraz vieme povedať, že majú, každá má svoje srdiečko, každá má svoje pľúca, každá má svoje obličky.
13: Prípad sa podobá siamským dvojčatom, ktorá sa na Slovensku narodila v roce 2000 a také byla spojená pánevní částí. Tato dievčátka byla později úspěšně oddělena. Teď se ještě podíváme k nám.
2: Ražba tunelu pro budoucí tramvajovou trať na brněnské sídliště Kamechy včera skončila. Teď budou pokračovat práce v tunelu a dopravní podnik začne v dalších týdnech také s pokládkou kolejí. Tunel bude měřit 320 metrů. Samotná trať bude zprovozněna v závěru příštího roku.
15: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Prožíváme zataženou a deštivou středu. Teploty nám v Brně a na jihu Moravy klesly. Naměříme maximálně 17 stupňů Celsia.

0: 12 hodin, 2 minuty, dočkali jste se dnešního oběda a jako bonus, takový dezertík navíc, přichází i srdcovky na Hit Radio. Máme středu, polovinu pracovního týdne už máme takřka za sebou, teď navíc naskočíme i do té druhé poloviny dnešního pracovního dne, tak doufejme, že bude utíkat, jak se říká, jedna báseň. Já tady pro vás mám srdcovky, které vám dneska s tou pracovní náplní pomůžou a ta první je víc než inspirativní.
1: Hit Radio City Brno.
0: Je totiž z roku 2007 a název je Relax, Take It Easy. To znamená ve volným překladu, hele, pracujte, ale zase opatrně, abyste se z toho úplně nezbláznili. Mika na Hit Radio, srdcovka číslo 1.

0: Debutový single, to znamená ten úplně první, který Mika vydal a šel do rádií. Relax, Take It Easy, rok 2007.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Lenia poslala zprávu na WhatsApp Vitrádia 777-937-777. Ahojky, konečně srdcovky. Dneska jsem v kanceláři úplně sama a mám tady haldu práce, kterou musím udělat i za kolegyňky. Srdcovky mi pomáhají a jak si teď říkal, zkusím se z toho tedy nezbláznit. Hlavně v pohodě. Přesně, relax, take it easy, hlavně v pohodě. Tak Lenio, někdy prostě člověk to tak jako má, že v tom životě je na všechno sám. Já jsem teď původně chtěl hrát úplně jinou srdcovku. Pro vás, pokud dneska jste v práci sami, protože někdo z vašich kolegů si vzal dovolenou a prostě to všechno padlo na vaši hlavu, tak tady budu mít tuhle srdcovku, kterou teda jsem vůbec netušil, že dneska budu hrát, ale teď jsem takhle zařadím a ta bude jenom pro vás, jo? Protože když je člověk na to prostě občas jako sám, tak to všechno musí udělat úplně sám, jo? A Celine Dion v 90. letech, konkrétně v roce 1996, přespívala nádhernou píseň ze 70. let, kterou napsal Eric Carmen. Jmenuje se All by Myself. Takže tohle je přesně pro vás, kdo jste dneska v práci na všechno sám, jo? Teď prosím 4 minuty nic nedělejte a užijte si to.

0: To je rock and roll na Hit Radio. Survivor Burning Heart. Je 12 hodin a 15 minut. Tohle už byla 1, 2, 3 srdcovka.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: A trochu nás probrala. Já doufám, že v průběhu Celine Dion jste mi úplně neusnuli. Teda. Ono i to počasí k tomu svádí. Navíc teď po obídku, jestli už to máte za sebou. Jak my říkáme, gastrodemence. Moc nám to nemyslí a klidně bychom si jako dali nějakého šlofíčka. Jsou prý dokonce země, kde v práci můžou na 20-30 minut si potom ještě dáchnout a dokonce v pracovní době a mají to i placený. No ale to se nám asi nikdy nestane. No nevadí, pojďme dál, posloucháte srdcovky Hit Radia. A já se jako přiznám, že když děláme dohromady tady srdcovky a připravujeme je pro vás, tak já ty jednotlivý hity beru jako takový malý dáreček, jo? Co hit, to dáreček pro vás. A tak si říkám, jestli vás vůbec jako potěší maličkosti a nebo velký dary, jo? Jestli to takhle jako máte rádi, jo? Jenom nějaká blbost, úplná maličkost, blbost, navíc v den, kdy ani nic neslavíte. Kdy naposled jste od někoho něco takového dostali? Nějakou maličkost, která by vám zlepšila den? Tak tohle jsou naše srdcovky od pondělí do pátku, vždycky po 12. hodině. A já jsem hledal srdcovku, která by přesně znamenala nějakou maličkost. A našel jsem z 90. let skupinu, která se jmenuje Emanate. Je to R&B skupina a jejich asi nejslavnější hit se jmenuje I've got a little something for you. Tedy doslova do písmene, mám pro tebe takovou malou maličkost. Nějakou maličkost. Nevím, jak to tyhle kluci teda mysleli a vzhledem k tomu, že jsou to 4 Afroameričani, tak možná i ta maličkost nebude úplně tak jako malá, ale no, to nevadí. Holky, asi je to spíš pro vás.

0: Dívčí trio Sugar Babes ještě v tom původním složení, v tom současném aktuálním, už vlastně nefiguruje ani jedna ze zakládajících členek. Hit Stronger na Hit Radio ve 12.25.
1: Srdcovky Hit Radia.
0: A píše mi Pavel a píše, čau Pelny, tyjo, Stronger, to jsem neslyšel tak 10 let. Hned jsem si vzpomněl na Destiny's Child nebo Missy Elliott. Čím jsem starší, tím víc mi chybí starý dobrý R&B, co jsem poslouchal na střední škole. Díky za to. No, ráno se stalo, Pájo, jasně. No a zároveň to vlastně byla poslední srdcovka, kterou jsem tady teď měl pro vás připravenou. Už nám chybí jen jedna jediná, to je na vaše přání. A tak teoreticky můžeme si dát klidně dneska nějaký R&Bčko ze začátku milénia nebo z 90. Protože já na tom jsem vyrůstal taky, vy možná taky. Je fakt, že současný český rap je, jak bych to řekl, je jiný. Je jiný. Pro nás teď už vlastně klidně můžeme říct old schoolaře, tak je prostě jiný. A tak si můžeme rádi připomenout i to starý dobrý R&B ze začátku milénia. Jo, samozřejmě, pak je ještě další R&B, hip-hop a rap z těch 80. a 90. let. To už není old school, to už je starověk a je to ale taky jako geniální. Tak co byste chtěli slyšet? Jestli máte rádi R&Bčko, dejte vědět. 777-937-777 je WhatsApp Hit Radia. Můžete napsat zprávu, poslat hlasovku, za chviličku srdcovka na přání a dneska tedy v rytmu R&B. Těším se.
2: Špičáku, ty nějak záříš?
3: Nazdar, stoličko. Včera bylo bílení v Čechince.
2: Já byla taky v Čechince. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
3: Fakt?
2: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
4: Protože jsem v Čechince ještě nebyla.
3: Není zubař jako zubař. Čechinka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
5: Bartoníkovi v Mikulčicích vás zvou do návštěvnického centra s firemní prodejnou, freshbistrem a kavárničkou. Nová designová budova s příjemným posezením a prostorem pro odpočinek je ideálním místem, kde ochutnat Bartoníkovi skvělé limonády, výtečnou kávu, moučníky či fresh pokrmy a hlavně sklenku moravského vína Bartoník. Pro cyklisty jako stvořené. Letošní sezóna na Jižní Moravě je v Mikulčicích a vy zde letos nesmíte chybět. Bartoníkovi Mikulčice.
6: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nogr i brds.cz.
7: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
8: No včera bylo pozdě.
9: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
10: Hledal jsem tě roky. Potřeboval jsem tě, když jsem psal dopisy. Potřeboval jsem tě, když jsem seděl na oné místnosti. Ty jsi mi dal papír. Dal jsi mi svíčky pro naše večery. A dokonce si vypral mé prádlo, když jsem se umazal od inkoustu.
11: Karle, prosím tě, přestaň mluvit s tím monitorem. Je to jen e-shop.
10: To není jen e-shop, miláčku. Je to AZ Papír. Mají tam fakt úplně všechno. Od A do Z.
12: AZ Papír. Klikni, objednej, miluj. azpapír.cz.
13: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beefeater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
14: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
15: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
16: Na pořádný gastrozážitek.
15: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
16: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
15: Pivo pro holky i kluky.
16: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
15: Pivní stáj v Brně na Veveří.
17: XXL výprodej v online shop.cz.
18: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
17: www.onlineshop.cz.
16: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka. Partners Banka. Místo, kde rosteš s námi. pb28říjen.cz.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
8: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
8: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
19: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
20: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
21: Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: LP na Hit Rádiu v srdcovkách ve 12 hodin 38 minut s váma Jirka Pelná.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A jdeme na srdcovku na vaše přání. Mám teď tady momentálně souboj a netuším, jak se rozhodnout, protože srdcovka na přání dneska bude R&Bčko nebo hip-hop. A podle všech zpráv, který mi chodí sem na WhatsApp, tak do finále se dostal Nelly s hitem Hot in Here. Známe. A taky PSH, se kterých jsem jako velmi překvapen a vlastně ani nevím, jestli vůbec někdy hráli PSHčka na Hit Rádiu. Takže já se nemím rozhodnout a tak to nechám na vás. 777-937-777 je WhatsApp sem ke mně do Hit Rádia. První zpráva, která mi přijde, Nelly nebo PSH, tak to bude. Čekám, pište. Tady už vidím vykřičníky. Přišlo teď v tuhle chvíli strašně zpráv a všude jenom PSH. To znamená, že dneska přepíšeme historii, dáme si PSH na Hit Rádiu a dokonce je tady jedna zpráva, která je od Patrika. Mimochodem, PSHčka budou pro Patrika Cyže, nejlepšího rodiče,

A taky pro Poliho skladníka, že na tom skladě má začít taky něco dělat. Teď poslouchej všichni. No tak pozor, zatáčka, jdeme na to. PSHčka, Peneři, strýčka, Humboje, rok 2002, právě teď. A to tak

až k ránu se chodí spát. Praha není jenom Mostahrad, Praha je matka města nálad, Praha, co víc si můžu přát.

0: pouze ty, ne?
1: Ne.
0: Pra, tak vzhůru do panoptika. Pra, ve smoku denně ukrytá. Pra, a zevlinga na roce na gyros. Pra, a v létě turistky jejich tu dost.
2: Vidím

0: není fízel, ale král. Tyhle ulice v srdci navždy budu mít. Neznáme pravdy, přesto dopředu chci jít. Možná, že v iluzi přesto nepřestanu snít. Smíchovský třetí patro, vychutnám si klid.
1: Všude dobře, doma nejlépe.
2: Srdcovky Hit Rádia.
3: Je to možný ve 3/4 na 1, těsně před 3/4 na 1 PSH na Hit Rádiu. Já můžu dneska domů. Normálně teď bych to jako zabalil a klidně šel, protože tohle byl strop dnešního vysílání mezi 12 a 15. Jsem strašně rád, že vás to tak potěšilo. Mám tady spoustu zpráv. Samozřejmě, tohle je můj prvák na střední. Nebo kolegyně si teď o mě musí myslet, že jsem blázen, miluju to, díky PSH. Ještě jednou zdraví Ivka. Savý palec nahoře, tady PSH je moje mládí, tak to je dokonalý. Obrovské díky za tenhle song. Navíc mě potěšilo, že i když jsem to neslyšela, typuju tak 15 let, pamatuju si text doslova doteď. Jasně. Tak to je pecka, díky, pařím na celý auto, kovčička, stopuje autíčka, závorka, jsem z Ostravy a i tak to zbožňuju. Samozřejmě, já jsem Plzeňák, u nás byl

0: Víte, kolik máte kamarádů a jak těžká je pračka. Ve snídaní šampionů společně s MND hledáme nejstěhovací historky. Jednu z nich odměníme OLED televizí Samsung za 23 000 korun. Svoje historky posílejte přes web hitradio.cz. A to není vše.
1: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
2: Vítejte medvědi v Zoo Brno. V sobotu 13. června slavnostně přivítáme dvě nové lední medvědice z Dánska. Těšit se můžete na zrekonstruovaný a rozšířený výběh, znovu otevřenou návštěvnickou cestu i pestrý doprovodný program. Chybět nebude ani autogramiáda hráčů HC Kometa Brno. Více na zoobrno.cz.

0: zeď. Tweet, tweet.
1: Pivotéka Betel než kopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás. V pivotéce Betel než kopek máme na výběr z několika set druhů piv nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, bláho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak doval do pivotéky Betel než kopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelne-kopek.cz.
2: Světla?
3: Svítí.
2: Stěrače?
3: Stírají, to snad vidíš, ne?
2: Nevidím, protože mám prasklé sklo.
3: A proč si ho nevyměníš?
2: Protože nevím kde.
3: Tak já ti poradím. Autosklo Lasy. Specialista na výměnu a opravy autoskel, řešení pojistných událostí zdarma a za vás. Pneuservis. V Brně na Křenové 51 a ve Znojmě na Dobšické 5. Taky na webu autoskolasy.cz.
2: Klaxon.
3: Traubí.
4: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Říkáte si, že nová kuchyň stojí dneska majlant? Omyl! XXL kuchyně v polském Těšíně, to jsou kvalitní kuchyně, které jsou o 50% levnější než v Česku. A pozor, objednejte si vaši vysněnou kuchyň do 15. června a XXL kuchyně vám garantují cenu až do konce roku. Tak neváhejte a navštivte XXL kuchyně na česko-polských hranicích. Více na xxl-kuchyně.cz.
8: Milé Česko, KFC vás zve, objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
9: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozují dél.
10: Kam utíkáš?
11: Potřebuji vybrat žalusky a markízy, ale jsem z toho zmatený.
10: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H+M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou stínící techniku od české firmy Klimax.
11: A rolety mají taky?
10: No jasně, skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markízy, sítě proti hmyzu, prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
11: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
12: H+M, studio stínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
13: www.ham.cz.
14: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka.
15: Partners Banka.
14: Místo, kde rosteš s námi. pb28rien.cz.
16: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
17: Thank you.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Je 12.58, posloucháte Hit Radio, polední pauza za námi, tak zpátky do práce. A jako první se na to vrhne taky Lucie, která má pro nás připravené nejnovější zprávy. Ještě předtím aktuální doprava.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V brněnských Horních Heršpicích na Starém náměstí probíhají výkopové práce. Počítejte tady s omezením. Vaše dopravní info nám dejte vědět na naši WhatsAppovou linku číslo 720 890 848. Napište nám nebo nám nahrajte hlasovou zprávu.
2: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
3: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
4: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
6: Špičáku, ty nějak záříš?
7: Nazdar, stoličko. Včera bylo bělení v Čechyňce.
6: Já byla taky v Čechyňce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
7: Fakt?
6: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
8: Protože jsem v Čechyňce ještě nebyla.
9: Není zubař jako zubař. Čechyňka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
10: Hey, I'm Dua Lipa.
11: I'm Lenny Kravitz.
12: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
15: Je 13 hodin, dobrá odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Ceny ropy padají, dostaly se nejníž od začátku konfliktu s Íránem, což by se mohlo promítnout i do cen pohonných hmot nebo letecké dopravy. Kolik teď ropa stojí a co je příčinou poklesu, vysvětluje ekonom Lukáš Kovanda.
16: Cena ropy Brent dnes klesá k úrovni kolem 92 dolarů za barel. Důvodem je to, že je nyní takřka nejblíže za celou tu dobu války k tomu, aby se otevřel Hormuzský průliv. Jehož uzavření vyhnalo cenu ropy do závratných výšin.
15: Za nejideálnějšího stavu by vláda už nemusela ceny pohonných hmot na červenec stropovat. Děti z chudších rodin čelí výrazně vyšším zdravotním rizikům než jejich bohatší vrstevníci. Mají vyšší riziko nadváhy nebo výskytu depresí. Ukazují to data mezinárodní studie, podle které je rodinné zázemí zásadním faktorem, který ovlivňuje duševní zdraví, stravovací návyky i fyzickou aktivitu českých školáků. Světově uznávaný dirigent Jakub Hrůša se od roku 2028 stane prezidentem festivalu Smetanova Little Mischl. Podílet se bude především na přípravě významných uměleckých projektů, rozvoji mezinárodních partnerství a posilování postavení akce v zahraničí. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Brno míří do vesmíru a to nejen díky pravděpodobné účasti brněnského rodáka Aleše Svobody v rámci mise na mezinárodní vesmírnou stanici. Aleš sebou do vesmíru chce totiž vzít i 6 experimentů z Brna, a to projekty brněnských vědců a firem. Zkoumají třeba imunitu nebo stresovou reakci.
17: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách.
1: V Brně a na jihu Moravy prožíváme zatažený a deštivý den. Středa nabízí maximální teploty na 17.
18: Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: A my pokračujeme dál, posloucháte Hit Radio, 13 hodin a 3 minutky k tomu. Dneska máme kolikátýho? 10. Takže teoreticky příští týden přijde výplata, stejně ten týden do výplaty. To se vleče, to je neuvěřitelný. Docela by mě zajímalo, jenom tak jako mezi náma, kdy naposled jste dostali v práci přidáno? Nebo možná jinak, jak dlouho už jste v práci nedostali přidáno? A teď nemyslím práci, myslím normálně jako něco, co by se promítlo na výplatní pásce. Schválně, dejte vědět na 777-937-777, jak dlouho už děláte pořád za stejné peníze. Jo? Proč? To vám řeknu za chvíli.
18: Hit Radio City Brno.

Warren na Hit Radio ve 13 hodin a 13 minut. Já jsem se vás ptal, kdy naposled jste dostali přidáno. Jak je to dlouho, co pracujete za pořád stejný peníze? Jo, tak třeba tady píše, ahoj Jirko, tak já jsem naposledy dostal přidáno loni v březnu, ale věřím, že jsou na tom lidé i tak ještě hůř, ačkoliv se vše zdražuje pořád a pořád. Tomáš píše, čau Jiří, doteď mě nenapadlo nad tím přemýšlet, ale jsou to minimálně 2 roky, co jsem nedostal přidáno. Je to hrozný. Ano, je to hrozný. A já jsem se ptal na to, protože koukám, že politikům se zase zřejmě nepodaří zmrazit svý platy, že se jim zase zvýší. To bylo pořád, jak si platy zmrazí, že to není vůči nám fér, ale nějak jim to jako nejde, no. A je to vtipný, protože opozice obvinuje vládu, vláda zase opozici, všichni by hrozně chtěli zmrazit ty platy, ale prostě to nejde, nejde. Takže příští rok hold zase zřejmě dostanou přidáno. To je vtipný, to je vtipný. Takhle to vypadá, když se někdo může hlasovat o svém platu. No krásný. Každopádně, proč o tom mluvím, jo? Pojďme si teď hromadně všichni zanadávat na politiky. Ať jsme připraveni. Od zítřka už budeme nadávat na fotbal. Tak ať to tělo je na to ready. Ať je na to připravený. Ty nervy, ať jsou procvičený. Tak pojďte si teď zanadávat. On jim tam aspoň bude trošku pískat v uších a my si místo toho dáme hezky Evu Farnou, která už tenhle víkend bude v Edenu.

0: Justin Timberlake na Hit Radio s hitem Can't Stop the Feeling. Je 13 hodin 24 minut. Máte rádi Justina Timberlakea a chtěli byste od něj slyšet víc hudby? A nebo máte nějakou skupinu, zpěváka, zpěvačku, co vám v našem playlistu chybí na Hit Radio? Jestli ano, napište nám, kdo to je. A můžete vyhrát chytré hodinky Garmin za cirka 7,5 tisíce korun. Navíc je to model, který je vyroben na míru pro vaše děti. Telefon můžou ztratit, takže hodinky ideální věc. Tam máte aspoň trošku větší jistotu. Samozřejmě, že ty hodinky umí spoustu věcí. Není to jenom o ukazateli času a kolik toho za ten den naběhají a tak dále. Ale jsou to vlastně jako hodinky, které zaručí i větší bezpečnost vašich dětí. Vzhledem k tomu, že jednak vám ukážou reálnou polohu, kde momentálně jsou díky zabudovaný GPSce, na ty hodinky vy můžete poslat zprávu, vy na ně můžete volat, ale ty děti vám můžou zavolat zpátky z těch hodinek na váš mobil, anebo poslat zprávu. A v případě jakýkoliv nouze, tak to má ještě speciální funkci a aplikaci, že vás to informuje, když budou v nebezpečí. Tohle jsou hodinky 21. století, které vaše děti prostě musí mít v dnešní době a my vám je dáme zadarmo. Jak na to? Na webu hitradio.cz napíšete do formuláře hit, který byste od nás chtěli slyšet a když ho uslyšíte v sobotu nebo v neděli, teď o víkendu, dopoledne a u toho bude i váš vzkaz, tak máte 10 minut na to, abyste se dovolali k nám do studia. Podrobnosti najdete na webu hitradio.cz.
1: Na semaforech červená. Kolona, která nejede. Žádný stres. My ti vždy řekneme, kudy to vzít, ať si doma brzy.
2: Na D1 na 206. kilometru ve směru od Vyškova na Brno.
1: A k tomu ti dáme tu nejlepší náladu. Jsme Hit Radio City Brno a jižní Moravu známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio City Brno.
3: Brněnská rodinná společnost Termoservice Transport, která letos slaví 35 let, vás zve na Transport Fest. 13. června na brněnském výstavišti vás čeká Big Beatová muzika, nejsilnější muž Evropy, bagrování pro děti, výstava traků a mnoho dalšího. Transport Fest. Buďte u toho.
4: Co se vám vybaví, když se řekne nadob? Nadob jsou luxusní kuchyně na míru, vestavěné skříně na míru, rodinná firma s 35-letou tradicí, stovky spokojených zákazníků ročně, kompletní servis od návrhu po montáž veškerého nábytku. Ano, to je Nadob. Nábytek a kuchyně z Ořechova. www.nadob.cz
5: trenirkarna.cz.
6: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš.
5: trenirkarna.cz.
7: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
8: Bauhaus, když se to má podařit.
9: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
10: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, bards.cz.
11: Lásko, jaký bys chtěla auto?
12: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
11: Ale já myslel, jakou barvu.
12: Barvu? Já tak to nevím.
11: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
13: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
14: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3. 6.
5: Milí posluchači, rád bych vás pozval na letošní Street Party Minská Open 26.6. od 17 hodin. Tak jako každý rok bude vlastně celá ulice uzavřena. Hlavními taháky programu Burma Jones, Like It, Adam Jurica a Kapitán Demo. Spousta dobrého jídla, spousta dobrého pití. Zve vás starosta městské části Filip Lédr.
15: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
19: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Je 13 hodin 37 minut, posloucháte Hit Radio, tohle byly Shawn Mendes a Camila Cabello. Po 14. hodině nás čeká taky naše oblíbená ruleta dvojsmyslů. Je pravda, že takhle každý den odpoledne mezi 12. a 15. si na Hit Radio spolu užijeme spoustu srandy, ale mám tady místo i pro vážné věci. A právě dneska je ten den, který v naší historii prostě nesmíme zapomenout. Dneska je to přesně 84 let, co Němci vypálili a vyhladili Lidice. Není to veselé výročí, to je pravda, ale ti lidé, co tenkrát přišli o život, i o živobytí, i o svůj rodný domov, tak si prostě zaslouží, aby jsme na ně nezapomněli. A aby jsme si na ně i dneska vzpomněli. A taky bychom si vlastně měli uvědomit, že svoboda a život nejsou samozřejmé. Takže všem, co to neví, máme se dobře, stěžujeme si často jenom na hlouposti a buďme vlastně rádi, že žijeme v této době. Co by tenkrát za to dali tehdejší lidé za ty naše starosti? Amen. Víc k tomu asi nemusíme říkat. Tak jenom na to myslete. Dáme si další hity za chviličku Jelen a teď Ella Henderson a Rudimental s hitem Alibi ve 13 hodin 38 minut. Na Hit Rádiu.

0: 25.
1: Jelen všude zdejší na Hitrádiu, je 2:15. Hitrádiu posloucháte taky za volantem. Tak sedíte teďko v autě, držíte volant oběma rukama, jo? No tak to si nežijete úplně špatně s těma cenama benzínu v současnosti. To jste jako ti, co měli doma zásobu toaleťáku při covidu. To byli taky boháči. Já to trošku zlehčuju, ale je pravda, že tankování pořád bolí. Pořád. Normálně dáte pistoli do nádrže, zmáčknete a

0: buďte součástí naší dopravní hlídky. Držím palce.
1: Dopravní hlídka Hit Rádia City. Kdo ví nejlíp, co se děje na pražských silnicích? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostanej za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 777-937-777. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Rádio City. Tvůj parťák na silnicích v Praze.
2: Jsme Tukas, sehraný tým pro vaše auto. Rodinná firma s tradicí 35 let. Prodej i servis vozů bez starostí. Tukas.cz.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
4: Pivotéka Betel než kopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás. V pivotéce Betel než kopek máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, blaho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak dovál do pivotéky Betel než kopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelne-kopek.cz.
5: Od výkopu až po klíč. Co to je?
6: To je Stalpe.
5: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stalpe-pe.cz.
7: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
8: Konečně jaro. Šaty, sukně a co nohy bez punčoch? Zapomeň na klasiku. Přichází Airstocking. Punčochy bez spreji. Dokonalý vzlet během pár vteřin. Lehké, přirozené, bez pocení. Právě teď v našich textilních galanteriích Vido. Přijď si vyzkoušet. Vyber z pěti odstínů ten pravý a zažij pocit dokonalých nohou bez kompromisů. Textilní galanterie Vido v Brně nebo online na vidosy.cz. Vido. Styl, který drží krok.
9: Máte nápad, který může pomoci dětem, seniorům, komunitám, zvířatům nebo přírodě v Brně? Možná pořádáte komunitní akce, chcete pomoct svým blízkým nebo rozjet nový projekt. Nákupní centrum Královo pole spustilo dobročinný program. Krpole Grant. Podporujeme nápady, které mají srdce. Vybrané projekty získají až 200 000 korun a mediální podporu. Přihlášku a více informací najdete na krpolegrant.cz.
10: Co kdyby se hudba dala tvořit dotykem, pohybem i vlastním srdcem? Od května do září se Loutský klášter ve Znojmě promění v laboratoř zvuků. Interaktivní výstavu, kde se z vás stává dirigent, skladatel i vědec. Dirigujte orchestr, tvořte hudbu světlem, nechte si složit skladbu umělou inteligencí nebo objevte svět zvukových experimentů. Otevřeno denně od 4. května do 30. září. Laboratoř zvuků. Hudba, kterou zažijete na vlastní kůži. Znojemská beseda CZ.
11: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
13: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
14: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
15: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
16: Slyším, Tatart nákupy?
15: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivní.

0: prvních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Jsou 2 hodiny odpoledne, posloucháte Hit Radio, před námi nejnovější zprávy.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Za Bosonohami směrem na Brno je silnice uzavřena kvůli pracím na silnici. Objížďka je vyznačena. Vaše dopravní info nám dejte vědět na naše WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nám nebo nahrajte hlasovou zprávu.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz
3: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.
4: Potřebujete obytný nebo skladový prostor? Nebo uvažujete o chatce na pozemek? Máme řešení. Obytné kontejnery Maxmodul.cz. Rozměry jsou od 3x3 až po 3x12 metrů a lze je libovolně spojovat. Kvalita skvělá a cena ještě lepší. Například kontejner 3x6 metrů za 120 000 korun bez DPH. V ceně balkonové a standardní okno, elektroinstalace a zateplení. Navštivte maxmodul.cz nebo volejte 608 672 116. Maxmodul.cz. Prostor bez limitů.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: I'm Ariana Grande.
8: It's Hozier.
9: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: 14. hodina, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Druhý cizí jazyk na základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný. Školy ho musí nabídnout, ale bude na žácích, zda si ho zvolí. Oznámil to ministr školství Robert Plaga. Angličtina se nakonec nebude muset na základních školách učit od první třídy. Rozhodnutí, jak ji na prvním stupni do výuky zařadí, bude na nich. Cyklisté na elektrokolech bourali loni častěji. Evidováno bylo zhruba 870 těchto nehod, zatímco v roce 2024 jich bylo o zhruba 200 méně. Policie před létem apeluje na cyklisty, aby nepodceňovali rizika. Jana Pelešková z ředitelství služby dopravní policie.
12: Je důležité znát limity. Limity nejen své jako člověka, ale právě i toho elektrokola. Umět ho ovládat, znát ty technologie, uvědomit si, že to elektrokolo je mnohem těžší než standardní kolo, že se prostě umí chovat jinak v tom provozu.
11: Při kolizích cyklisty na elektrokolech loni zemřelo 11 lidí. Papež Lev XIV. Večer v Barceloně požehná nejvyšší kostelní věži na světě v chrámě svaté rodiny Sagrada Familia. Věž Ježíše Krista byla stavebně dokončena před několika měsíci a dnes bude slavnostně otevřena k stému výročí úmrtí autora, architekta Gaudího. A teď ještě pohled k nám.
1: Brněnští celníci odhalili nelegální tiskárnu na padělání obalů cigaret. Zároveň zatkli trojici možných pachatelů. Škoda na spotřební dani by při uvedení padělků do distribuce přesáhla 400 milionů korun. Škoda by ale mohla být vyšší. Podezřelí mohli vytisknout nejméně 21 milionů obalů cigaretových krabiček.
9: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
1: Prožíváme zataženou a deštivou středu. Teploty nám v Brně a na jihu Moravy klesly. Naměříme maximálně 17 stupňů Celsia.
9: Jirka Pelnář. Hitradio.
0: 2 hodiny, 3 minuty k tomu, posloucháte Hit Radio. Dneska je středa, jsme pořád všichni v práci, tak se pojďme trošku zlepšit tu náladu. A protože je středa a byly 2 hodiny, tak na Hit Radio nás čeká naše tradiční, oblíbená ruleta dvojsmyslů. Dnešní téma za chviličku.
9: Hit Radio City Brno.

0: Abyste dneska měli štěstí, tak posílám takový hudební čtyřlístek od Pharrella Williamse s hitem Happy. 14 hodin 7 minut, posloucháte Hit Radio a před námi naše ruleta dvojsmyslů. Jako každou středu ve 2 hodiny odpoledne, po jednosti opakuju pravidla, zadání je vždy téměř stejné. To znamená, ta první věc je, co může zaznít v ložnici. To máme jasně daný. A pak nám ruleta, Pelnyho ruleta, vylosuje a určí to druhé místo. Jo? Hele, co bych vám to vysvětloval, pojďme na to rovnou.
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A na hudebním festivalu. Pomalu, ale jistě se nám blíží léto, navíc příští týden tady pro vás celý týden budu mít lístky na Vysočina Fest, tak pojďme se na to naladit a pojďme si teda jako říct, co může zaznít v ložnici a taky na hudebním festivalu. Ať už na pódiu nebo pod pódiem, to, a jsme u toho, tak co třeba, nevím, tak... To se nedá poslouchat? To je mimochodem první zpráva, která přišla na WhatsApp s číslem 777-937-777. Nebo tady, vzadu je to horší, ale člověk tam má víc prostoru. A dobře, zajímavý. Příště si beru lepší boty. Rozumný. Co napadá vás? Pojďte na to, 777-937-777. Ano, hele, to je přesně ono. To byl teda nářez. Jasně. Hlasitěji by to nešlo? Pojďme ještě na hlasovky, prosím. Pojďte poslat ještě nějaký hlasovky. Telefonní číslo pořád stejný. Dáme si dva hity a půjdeme na to. To vlastně teoreticky může zaznít taky.

0: Lady Gaga, Abrakadabra. Bylo 14:15, posloucháte Hit Radio a naší středeční ruletu dvojsmyslů. Téma dneska máme, co může zaznít v ložnici a na hudebním festivalu. Píšete vaše... Pardon, já si tady prostě jsem v tom začtenej a je to občas těžký mluvit chviličku vážně. Takže píšete mi... na WhatsApp Hit Radio 777-937-777 a jdeme na to. Tak třeba já napíše, to je dobrý rytmus, to je dobrý. Nebo tady je lidí, Petr, co tady máme dál? Další zpráva, to je od Lenky, vydrž, ještě bude přídavek. Dobrý, dobrý, to mě baví. Mimochodem, dneska samozřejmě vyberu jednu zprávu od vás, kterou posíláte na WhatsApp 777-937-777 a dám za ní dva lístky na koncert Evy Farné, což je zpěvačka, první solová zpěvačka v Česku, která vyprodala Eden. Má teď o víkendu v sobotu, v neděli a ještě navíc příští týden v úterý Troják v Edenu, tak lístky tady pro vás mám, takže dál můžete psát anebo posílat hlasovku a když teda hlasovky, tak tady nějakou hlasovku mám, tak uvidíme. Sám budu překvapený, co v ní je.
1: Nefoukej do toho tolik, není to balónek.
0: Nefoukej do toho tolik, není to balónek. Dobře. Chápu, jenom nevím, kdy se to říká na tom festivalu. Tady další zpráva. Ty bláho, to je ale stará vypalovačka. Dobrý. Cool, super, super. Země se zachvěla, ještě teď mi hučí v hlavě. Dobře. Přemýšlím, kdybych to použil. Já zaokrát, že hučí v kládě teda, ale... Což mimochodem, nevím, jestli víte, ale to je jediný zvuk, který je vidět. No nevadí, pojďme dál. Za chviličku poslední tipy a jeden nejlepší. Pojďte na to.

0: Sigma, Nobody to Love ve 14 hodin, 24 minut, jdeme do finále dnešní rolety dvojsmyslů na Hitrádiu. Co může zaznít v ložnici a na hudebním festivalu, na to jsem se vás ptal na WhatsApp na čísle 777-937-777, jsou vaše zprávy na WhatsAppu, jako například třeba dneska to bylo brutálně nahlas, nebo za mlada mě to bralo víc. Jasně, na to, kolik mu je, tak má pořád výdrž, taky dobrý tip, on o ten kabel zakopne. No, tak to jsem nikdy neřekl. Tak je dobrý. Nezapomněl jsi vzít pláštěnku? Jasně, cool. No ale vybíráme úplně teda tu nejlepší. Náhodně, takhle zavírám oko a dávám to na hlasovku, tak si pojďme pustit hlasovku.
1: A co třeba? Nemůžou, nebo my chceme ještě, Čauky, Peťa.
0: Peťo!

0: miluju, protože je to skvělý. Je to pro tuto chvíli nejlepší a ty získáváš dva lístky na koncert Evy Farné. A já jenom, když si teďka jako uvědomuju, co jsi tam tady jako říkala, nemůžou, anebo my chceme ještě, tak kolik vás takhle jako většinou teda na tom festivalu je? Gratuluju, dnešní ruleta je za námi, další zase přesně za týden. Moc díky ještě jednou za všechny zprávy, které jste posílali na WhatsApp Vitrádia 777-937-777.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
2: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
3: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
2: No jako já.
3: Oční klinika Oftal.
2: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
4: Od výkopu až po klíč. Co to je?
5: To je Stalpe.
4: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
6: Silné ženy. Diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás.
7: Mňam, to je dobrý.
8: To je jam.
7: Jam?
8: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
7: Tak to si slíznu.
8: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
7: Najdeš ji na yumm.cz.
8: Jam, to si slízneš.
9: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
10: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak maze do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
9: Hotel Pegas.cz.
11: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
12: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
13: Vido, styl, který drží krok. Hledáte něco, co doladí váš styl? Nebo máte chuť tvořit? Ve Vido najdete punčochové zboží, doplňky a stylové kabelky, ale i vše pro šití, vyšívání, pletení nebo háčkování. Přijďte se inspirovat, vybrat si a udělat si radost ještě dnes. Těšíme se na vás na Rašínově 1 a Palackého třídě 80 v Brně nebo online na vidosy.cz. Vido, styl, který drží krok.
14: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
15: Senkor. Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky.
16: Bauhaus, když se to má podařit.
17: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
18: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: David Guetta, Teddy Swims a Tonze Náje na Hit Rádiu. To je jako hodně dobrá sestava, tak jsme zvědaví i my fotbaloví fanoušci, jakou sestavu do prvního zápasu na mistrovství světa zvolí trenér Koubek. Mistrovství světa ve fotbale nám začíná už tento týden. Hraje se to i v noci, další týden, tak se to potom hraje normálně za našeho normálního času, i přes den, že to uvidíme, a pak zase v noci. Každopádně je úplně jedno, jestli se budete dívat v noci anebo přes den. Důležitý je, že vy se můžete dívat na mistrovství světa na zbrusunové televizi s nádhernýma barvama. Vyhrajte si OLED televizi Samsung v hodnotě 23 000 korun, a to v naší snídaní šampionů. Chceme za to od vás jedno jediné. Podělte se s náma na webu hitradio.cz o vaši nejlepší historku ze stěhování. A v pátek ve snídaní šampionů tak jednoho z vás vybereme a vyhrajete novou OLED televizi Samsung za 23 000 korun. A protože stěhování znamená pro spoustu lidí nejenom stres, ale i velké výdaje, tak je pravda, že máme pro vás ještě jeden tip. Pokud vám náhodou neklapne ta televize, tak máme pro vás další tip na výhru. MND, dodavatel energií, přichází s další soutěží, ve které můžete každý týden získat 15 000 korun na samotné stěhování. Výhru můžete využít třeba, nevím, na pořízení stěhovací firmy, jo, nebo na novou výmalbu, vybavení domácnosti, prostě to už samozřejmě záleží na vás. Stačí, když se podíváte na webové stránky mnd.cz, tedy mnd.cz, tam vyplníte formulář, zanecháte na sebe kontakt, jo, můžete klidně úplně jako ideálně dát mnd.cz/soutěž/stěhování, jste tam potom rovnou, no a my už vám pak akorát budeme držet palce, to je celý. 15 000 korun každý týden, anebo v pátek 23 000 korun, respektive televize za 23 000 ve snídaní šampionů.
1: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.

0: Bandit na Hit Rádiu. Je 14 hodin 3 a 40 minut. Jestli dneska je váš den D a máte narozeniny, no tak za celé Hit Rádio všechno nejlepší a ode mě ještě do 15. hodiny Flipside a píseň Happy Birthday, tedy všechno nejlepší k narozeninám. No a to je vlastně všechno, co dneska stihneme. Já jsem Jirka Velnář, přeju pohodový zbytek dnešního dne, přežijte to v práci a zítra se na vás budu těšit opět ve 12 hodin tady na Hit Rádiu, kdy zítra ve 12 nás znovu čekají naše oblíbené srdcovky. Pokud byste chtěli cokoliv v srdcovkách zahrát, můžete klidně psát na WhatsApp Hit Rádia 777-937-777, anebo klidně mě soukromě do zprávy, klidně přes Instagram Jirka Velnář. To je celý. Tak se smějte, užijte si dnešní den dál s Hit Rádiem a od 15 hodin s naší odpolední show.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 24,90 a kuřecí prsa s kostí kilogram za 99,90. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
3: Pivotéka Betelnéš Kopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás. V pivotéce Betelnéš Kopek máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, bláho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak doval do pivotéky Betelnéš Kopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelne-kopek.cz.
4: Světla?
5: Svítí!
4: Stěrače?
5: Stírají, to snad vidíš, ne?
4: Nevidím, protože mám prasklé sklo.
5: A proč si ho nevyměníš?
4: Protože nevím kde.
5: Tak já ti poradím. Autosklo Lasy. Specialista na výměnu a opravy autoskel, řešení pojistných událostí zdarma a za vás. Pneuservis. V Brně na Křenové 51 a ve Znojmě na Dobřické 5. Taky na webu autoskolasy.cz.
4: Klaxon!
5: Traubí!
6: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
7: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.

0: slevy až 50% na vnitřní stínění.
1: Žaluzie,
0: Žaluzie, rolety a sítě proti hmyzu. Žaluzie, CZ.
2: V realitách se nečeká, tam se jedná, ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapeková.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: se slevou až 70%. Opakuj, výprodej až minus 70%. Opakuj, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
2: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornych 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
4: Na pořádný gastrozážitek.
3: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
4: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
3: Pivo pro holky i kluky.
4: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
3: Pivní stáj v Brně na Veveří.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Na Hit Radio City Brno se nám blíží 15. hodina, přejeme krásnou středu a hezké odpoledne.
1: A nejenom, že vás tady zdravíme my, Peťa Tomanová a Igor Doležal, ale za chvilku nám tady přibude na horké...
0: Jeden
1: boháč. Myslíš, že to je ten, co vyhrál ty 3 miliardy?
0: Tak jestli je to Petr, jestli by se shodou okolností jmenoval jako Petr, tak by to mohlo být on, ne? Co?
1: Mohl by to být on, třeba potom jako zařídí zas další nový asfalt. No.
0: Tomu se ale dostaneme, teď vyrážíme na silnice, máme tady nejlepší dopravní servis Brna a okolí a jak se dívám, tak za Ostrovačicemi ve směru na Brno stojí porouchané osobní auto, je tam možné zdržení, tak bacha na to. Dálnice D1 196. kilometr u Brna ve směru na Vyškov překáží v pravém pruhu v koloně nespecifikovaný předmět, dejte pozor, možná tam je ten podběh z toho nákladňáku, kdo ví. No a když se mrknem ještě dál, tak D52 na 26. kilometru u Pohořelic ve směru do Brna stojí porouchaná dodávka, dbejte zvýšené opatrnosti. Jezděte opatrně a nezapomeňte, i dneska pro vás máme nádrž plnou benzínu nebo nafty.
1: No jo, stačí nám poslat hlasovku, jak vám to sviští na vaší trase na 720 890 848.
0: Děkujeme a šťastnou cestu.
2: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
3: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
4: Nákupy v online shop CZ.
5: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
9: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka.
10: Partners Banka.
9: Místo, kde rosteš s námi. pb28rien.cz.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
0: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Tempo zdražování zpomaluje, spotřebitelské ceny v květnu meziročně stouply o 2,1%. Růst tak byl o 0,4% bodu nižší než v dubnu. Vliv na zpomalení měly hlavně ceny potravin a alkoholických i nealkoholických nápojů. Vyplývá to z údajů statistického úřadu. Druhý cizí jazyk v základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný. Školy ho budou muset nabízet, žáci si ale budou moci vybrat, zda si ho zvolí nebo ne, vyplývá to z dopisu ministra školství Roberta Plagy ředitelům škol. V Česku teď probíhá akce s názvem Týden invazních druhů. Veřejnosti přiblíží rostlinné a živočišné druhy zavlečené do tuzemska. Více říká za organizátory Tomáš Gerner.
13: Je to taková myšlenka nějaké pravidelné osvětové akce, čili letos bychom měli první ročník, že v rámci jednoho týdne v tom roce budeme představovat lidem tu problematiku invazních druhů, a to formou různých akcí. Máme na letos připravené exkurze, vycházky, přednášky.
0: Součástí je také soutěž zaměřená na likvidaci invazní lupiny mnoholisté. No a čeští fotbalisté si naposledy před úvodním zápasem na mistrovství světa proti Koreji zatrénovali na základně u Dallasu. Teď už se přesunou do dějiště utkání mexické Guadalajary. Duel Česko-Korea se bude hrát v pátek nad ránem našeho času.
1: A pokud aktuálně frčíte domů městskou hromadnou dopravou, tak máme pro vás aktuální informace přímo z dispečinku dopravního podniku města Brna.
14: Dobré odpoledne všem váženým posluchačům. V tuto dobu okolo 15. hodiny evidujeme spíše náhodilá zpoždění zejména u autobusových linek. V souvislosti s vyloučeným úsekem na ulici Kšírově mezi křižovatkou s ulicí Sokolovou a zastávkou Záhumenice předpokládáme na linkách 49, 50 a E50 v této oblasti Horních Heršpic nadcházející době nepravidelnosti až okolo 20 minut. Linka 49 místem projíždí po odklonové trase ulicí Bednářovou. Menší nepravidelnosti se tvoří také ve Slatině, a to především na autobusové lince 78 u křižovatky ulic Řípská a Tuřanka. Upozorňujeme cestující na změnu trasy linky 49 v sobotu 13. června od 7 do 20 hodin. V úseku Motřice Žižkova, Motřice Trubežářské závody pojede obousměrným odklonem ulicemi Husovou, Nádražní, Brněnskou a přes komunikaci 2/152. Zastávky Motřice Masarykova a Motřice Náměstí budou zcela bez obsluhy. Více informací na stránce www.dpmb.cz. Společně s dispečery dopravního dispečinku na ulici Novobranské přeje pěkné odpoledne Jakub Šaur.
1: 17 stupňů, tolik měříme v Brně a okolí, ještě dneska by mělo sprchnout, no ale zítra to vypadá mnohem lépe, protože by mělo pouze jenom ráno, potom dopoledne už se ukáže sluníčko, přes den bude zataženo, polojasno, vlastně se nám tam vystřídá úplně všechno, co může a teploměr maximálně naměří 19 stupňů.
11: Hit Radio City Brno.
10: Na Hit Radio City Brno startuje středeční odpolední show. Slibovali jsme vám boháče a my tady jednoho máme. Petře, ahoj.
12: Ahoj.
10: A kdybyste náhodou nevěděli, kdo to je Petr Boháč, já věřím, že víte, tak no je tak. To ředitel komunikace Kreditas Automotodromu Brno.
1: No jasně, a budeme si s ním povídat už za chvilku, teď ještě Rihanna a Calvin Harris.
10: Dáme kafčo vodu a jdem na to.

0: Posloucháte Hit Radio City Brno, toto byli Imagine Dragons, máme 10 minut po 15, jak jsme slibovali v úvodu. Jsme moc rádi, že dneska máme special hosta v naší odpolední show a tím je ředitel komunikace Creditas Autodrom Brno, Petr Boháč. Petře, ahoj.
1: Hezké odpoledne, moc děkuju za pozvání.
2: Peťo, čau. Hele, než si jako dostaneme k tomu letošnímu ročníku, jo, velké ceny, tak co probrat a podrbat ten loňský, protože přišlo neuvěřitelných, jestli mě můžeš opravit, 219 tisíc lidí za celý víkend?
1: Nemůžu tě opravit, protože je to správná informace.
2: A počkat, byste čekali, že bude takovej hlad po MotoGP?
1: My jsme v to minimálně doufali, samozřejmě po té pauze si to tak člověk trošku přeje, aby ta návštěvnost byla vysoká, aby ty lidi našli cestu zpátky na tribuny Masarykova okruhu, což se povedlo a já musím říct, že jsme za to strašně moc rádi a jsme za to vděční těm fanouškům, že dorazili po té pětileté přestávce a pochopitelně je to určitá výzva pro roky příští, nevím, jestli se každý rok dokážeme přiblížit úplně takovému krásnému číslu, jako bylo loni, rozhodně se o to budeme snažit a když nám pomůžou čeští jezdci, jakože se o tom možná dneska můžeme pobavit, jak jsou na tom čeští jezdci před domácím závodem, tak by to mohlo vypadat moc hezky letos.
0: No tak budeme doufat. Pokud byste třeba na Petra Boháče měli jakýkoliv dotaz, klidně nám napište na 728 890 848, to je náš WhatsApp, Hit Radiový.
2: No a jako když se podíváme ještě do toho loňska, tak co ti naskočí jako první? Jestli to je jako radost, úleva nebo totální jako organizační adrenalin a vlastně jako se tím přibližujeme i tomu dalšímu víkendu, který proběhne. Protože já jsem se tě ptala, jako jak se máš a my se všichni musíme mít hůř než ty. Teda lépe než ty.
1: To tak asi samozřejmě je, ale když se ptáš na pocit, který převládl při tom posledním ročníku loňským, tak ze všech, ono to bude znít trochu pateticky, ale je to hrdost. Hrdost na to, že se to povedlo vrátit do České republiky a je to hrdost na to, že jsme to dokázali po té pětileté pauze zorganizovat. Samozřejmě byly tam mušky, nebylo to všechno stoprocentní, ty si troufám tvrdit, vyladíme pro letošek, nebo jsme je vyladili, ale radost a hrdost jsou určitě emoce, které se mnou zůstávají do dneška. Já myslím, že se to moc nezmění ani v tom dlouhodobějším kontextu.
2: Ale jako asi tě nepřekvapí, že my ty mušky trošku pořešíme jako potom, jo?
1: Pojďme do mě. Jsem na to připravený.
2: Ale to si necháme za chvilku, abys nám neodešel, víš, jo? Tak spíš nám řekni, jaké novinky nás budou drancovat teď, příští víkend. Teda, aby to náhodou nikdo nevěděl, jo, že to je 19. až 21. června, že?
1: To je velmi důležitá informace, ono je to o měsíc dřív, než to bylo loni a vůbec poprvé v historii velké historii Grand Prix České republiky nebo předtím ještě Československa. Je to před prázdninami, což se opravdu ještě nikdy nestalo, takže i pro nás je to úplně nový termín. A já mám takovou pikošku na úvod, taková novinka. Jo? To je vlastně taková, řekla by se, maličkost, ale myslím si, že velmi atraktivní. Na přírodní tribuně D bude vyhlídkové 33-metrové kolo, takže kdokoliv si bude chtít prohlédnout závody z výšky z necelých 35 metrů, tak letos bude mít šanci.
0: Tak to je pecka.
2: Jako to kolo, co máme na Moraváku?
1: Ano. Nevím, jestli je to přesně to kolo, to je zase jdeme teda do detailu, to nevím, ale je to velmi podobné kolo takhle vysoké a já teda se na to těším moc. Pravděpodobně nedostanu příležitost se na něm svést, obávám se.
0: Bojíš se výšek?
1: No trochu taky teda mimochodem, ale to nevadí, to bych překonal, ale tam se asi nedostanu. Ale myslím si, že pro návštěvníky to bude super zpestření.
0: No a v rámci toho loňského ročníku, když bychom se měli ještě jakoby ohlédnout, tak navštívil Masarykův okruh i opravdu velký počet známých osobností. Jak to bude letos?
1: Já si myslím, že velmi podobně a jsme za to taky rádi, že i vlastně známé osobnosti nebo nějací tvůrci obsahu, což prostě v dnešní době je důležité, tak dorazí a o tu MotoGP mají zájem. Ono, co si budeme povídat, ono je to velmi atraktivní pro ně, takže ta spolupráce probíhá, myslím si, velmi hezky a jsem, jako už teď vím samozřejmě, že se můžeme těšit na zajímavá jména, tím pádem i na zajímavý obsah na sociálních sítích a je to jedině dobře, že i tomu, kdo na tribuny Masarykova okruhu nezvládne dorazit, dokážeme ten zážitek zprostředkovat alespoň takhle.
0: Hezky.
2: Hele, neboj se, řekni jméno jako.
0: Aspoň tady. Jedno, dvě, tři. No.
1: Já si myslím, že nikoho nepřekvapí, když prozradím, že dorazí Filip Ondrášek neboli Průjem na Instagramu. Kdo ho neznáte, podívejte se, to je taková sranda, to vám povím.
0: Já si myslím, že to bude fakt jako opravdu hustá zábava.
2: Mně se líbí, já bych tady tím průjmem skončila.
1: Ale pozor, to je s Y, to je důležitá informace pro to vyhledávání. Ale jak jinak to mám říct?
2: Ale v rádiu nás zajímá jenom, jak se to řekne. To už nezakecáš.
0: Tak, legendární Vatikán bude možná s dědečkem tady toho týpka i tady na brněnském Masarykově okruhu, že?
1: Přesně tak, tady se vidí znalec.
0: Jo, jo. No jo.

0: Ladíte Hit Radio City Brno, přejeme krásnou středu. No a jak už jsme říkali, dneska máme ve studiu hosta Petra Boháče, což je ředitel komunikace Creditas Autodromu Brno.
1: Už nám to jde přes pusu, už je to dobrý.
0: Už ještě pár vstupů a už to budeme mít úplně z paměti.
2: To natrénujeme tady společně.
0: Přesně. Tak Masarykův okruh opět láká, protože příští víkend to vypukne, bude to velké a krásné.
2: Já si myslím, co se stane příští víkend.
1: Velký a krásný, no pro tebe hlavně velký, ne?
2: Pro mě hlavně velký, ale zároveň krásný.
1: Jo. Stihneš ty vůbec jako postřehnout, jako, že tam někdo vůbec jede, nebo je to dun, dun, dun, a potom honem rychle tohle a zařídit?
2: No, popravdě řečeno, ty vítěze, já pak doháním, že se dívám, jak to dopadlo, ty výsledky. Vůbec nemám šanci kolikrát pobrat a jako nepotřebuju to v tu chvíli, protože samozřejmě na to mám nějaký tým lidí, který dává posty na sociální sítě a podobně. Takže někdy se mi skutečně stane, že se musím třeba jako půl hodiny později po tom, co se ten závod dojel, podívat, kdo to vlastně vyhrál, ale já to dostuduju, pak si to prohlídnu pěkně ještě jednou ze záznamu, jaké to bylo a je to všechno super.
1: Tak už jsem pochopila, proč ty si tam zveš ty známý influencery, jo, protože oni tam o tom udělají vlogísek a ty se potom na to hezky podíváš, protože při ten jako ten závodní víkend, tak to absolutně nestihne, že?
2: No dalo by se to tak říct vlastně, přiblíží mi to tu atmosféru toho místa. Ne, jako reálně člověk to samozřejmě má trošku v mlze, protože kolem toho řeší milion důležitých praktických věcí, takže takový ty hezký věci fakt dohání až zpětně, ale to neznamená, že ten pocit pozitivní by z toho pak nezůstal, jo, to právě naopak, takže jsem rád za to, jak to mám.
1: A jak je teda hlavní ten cíl toho, že si tam zveš teda ty influencery? Protože víme, že tam bylo spousta celebrit minulý rok, ale influencery, já jsem je možná nepostřehla, nebo chcete se zaměřit na tu mladší kategorii diváků?
2: Stoprocentně. Je to určitě jeden z hlavních důvodů, proč to takhle chceme dělat, protože zprostředkovat té mladší generaci něco jako je MotoGP je pro nás velmi důležitý. Jednak samozřejmě vychovávat nové generace fanoušků, to je velmi důležité, ale zároveň si i myslíme, že těm mladým generacím ten šampionát má co nabídnout, takže je to jako opravdu dobrá zábava i pro ty mladší. A influenceři jsou, řekněme, nějakou přirozenou cestou k ním. To je jako jedna cesta k ním. A ta druhá cesta k mladší generaci potom je nabídnout nějaké zvýhodněné vstupné, aby samozřejmě, že jo, zejména mladší lidi můžou mít hlouběji do kapsy, takže usnadnit jim ten vstup natolik, aby si to MotoGP možná třeba na jeden den mohli vyzkoušet, zjistit, jestli je to baví, nebaví, a pokud je to baví, tak třeba příští rok dorazit na celou dobu. My jsme vlastně v téhle souvislosti teď nedávno spustili takový program, který se jmenuje vyloženě Zažij Brno poprvé, a v rámci něj jsme pustili do prodeje výhodnější jednodenní vstupenky. Na pátek to je úplně, to tam mají děti do 14 let vstup úplně zdarma na přírodní tribuny, dospělí, aby je mohli případně doprovodit, to tam mají opravdu jenom za pár stovek, nebo 890 korun, abych byl úplně přesný. A potom na neděli, což je takový vlastně zlatý hřeb toho všeho, taky to chceme dát těm nováčkům ochutnat a tam je to zvýhodněné vstupné taky. Takže tohle je pro nás způsob, jak s tou mladou generací komunikovat, jaký tu cestu na tribuny usnadnit, protože je to velmi důležitý. A já jsem přesvědčený o tom, že kdo dorazí, že ho to bude bavit, protože to je fakt zážitek na celý život.
0: Já teda musím říct, že jsem byl na Masarykově okruhu pouze jednou, jako nebrňák. A teď potom, co si řekl tady ty výhody, příští víkend se určitě půjdu podívat. A máš tam i něco 45+?
2: No, minimálně ten dospělý doprovod.
1: No jako takhle, to, já si myslím, že pro každou generaci se tam najde něco svého, tak jestli to máte nějak rozděleno, co si myslíš, že zaujme ty mlaďochy a co zaujme ty 45+, jako tady Iggy?
2: Já si teda paradoxně myslím, že potom na tom místě, ono už je to trošku jedno, jo, ono je to fakt tak zábavný pro všechny ty generace, tam jde spíš o to, aby zejména teda ty mladší, ale ono vlastně i vlastně někdo, kdo

0: to nezažil a chtěl by tam jít poprvé, tak i on může využít toho zvýhodněného jednodenního vstupného, i když je 40+. To nevadí, dobře? To nevadí, to je dobře. Začít se dá vždycky.
1: Děkuju, že jsem je ubral.
2: Hele, ale když mluvíš o zábavě, co už jako minulý rok tak zábavný nebylo?
0: No, páteční déšť nebyl moc zábavný, no, protože ono to mělo přesahy do soboty a trošku nám zkomplikoval dopravu, no, trošku, to jsem teda řekl, to tak jako, to jsem popsal tu situaci dost jemně. Ta doprava v sobotu byla jako komplikovaná velmi, protože nám rozmokly parkoviště, nedalo se parkovat na těch polích, na kterých se parkovat mělo. V tu chvíli my musíme parkovat na přilehlých komunikacích, v tu chvíli se doprava zaštosuje, v tu chvíli je složitější doprava MHD. Takže toto nám určitě nějaké vrásky nadělalo. Pokusili jsme se to pro letošek zařídit tak jednak, že se modlíme každý den, aby nezačalo pršet. To
2: pomáhá.
0: Myslím,
2: víš,
0: si,
2: to
0: dobrý
2: pomáhá.
0: Začátek.
2: Normálně večer před akcí zakopte párek na vašem autodromu. Normálně mají zakopat párek do země a to prý pomáhá.
0: Já jenom tady mám důležitý doplňující dotaz. Má být debrecínský nebo vídeňský?
2: Já bych dala ze sýrem.
1: Špekáček.
0: Tak já odsud jedu rovnou do Uzenin, ať jsem na příští víkend vybaven, nicméně kromě tady té párkové teorie, tak my samozřejmě jsme udělali maximum pro to, abychom v případě, že tu mokrou variantu budeme muset znovu aktivovat, tak aby to bylo co nejvíc plynulé a abychom tu dopravu těm lidem usnadnili co nejvíce.
1: Samozřejmě veškeré podrobnosti a informace budou určitě vysvíceny na sociálních sítích, na webovkách, prostě všude.
0: Všude, kde to jde, autodrombrno.com, případně motogpchekia.com, jsou ty správné adresy, kde najít všechny informace k Grand Prix České republiky. Snažíme se tam dát úplně všechno, co by kohokoliv mohlo ve vztahu k MotoGP zajímat.
2: Super. Ale víš co, je vůbec možný, aby ta doprava byla, když se tam žene taková masa lidí, aby byla jako hladká? Mně přijde, že každý se hrozně diví, že jde nějakou akci, kam jede 100 000 lidí a diví se, ježišmarja, tady je fronta.
0: No, tak no. Samozřejmě toto je velké téma, nemůže to být v tom počtu lidí úplně ideální, ale my máme teda, když zůstanu u té dopravy, tak my máme opravdu velkou výhodu v tom, že ten Masarykův okruh je vlastně na tu infrastrukturu napojený velmi blízko. Jsou jiné závodní tratě po Evropě, kde ten odjezd nebo nájezd trvá daleko déle, takže pokud neprší, tak já si myslím, že není moc lepších míst v celém kalendáři MotoGP, kam by člověk měl jet vlastním autem nebo na motorce, ale samozřejmě úplně nejlepší je, když vyjede z centra Brna městskou hromadnou dopravou, kterou vypravujeme zdarma přímo na okruh a nechá ty starosti o auto, o motorku někde daleko za sebou a užije si ten víkend takhle.
1: Jako Petře, musím říct, že jste zvolili fakt super datum, protože kdyby to bylo o tomto víkendu, tak vypukne
2: tak
1: dopravní peklo, protože se nám bude D1, anebo spíš připojení na D2 zužovat na jeden pruh a to bude peklíčko.
2: A tak já si skoro myslím, že to právě zužili teď, aby to příští víkend, kdy bude právě velká cena, nemuseli zužovat, že?
0: Vy jste mě teď trošku vylekali, takže oni to pak zase odzuží,
2: ano,
0: jo?
2: Ano.
1: Doufáme.
0: Tak dobrý.
1: Za chviličku pokračuje.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Do středečního odpoledne vám sladí Hit Radio City Brno a samozřejmě také odpolední show. A náš dnešní host je Petr Boháč. Přejeme ještě jednou hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
2: No, Petě Boháč už nás tady ladí, aby jsme si koupili poslední vstupenky. Kolik jich je, Péťo?
1: No, ještě tam nějaký jsou, takže pokud jste to doteď neudělali, což teda mimochodem, no, jak je to možný noček, tak ještě nějaká možnost je.
2: No a na sezení, anebo jako už jenom na přírodní tribuny, které prej máte úplně největší?
1: No, jsou velký, je to vlastně jedna z takových, řekl bych, specialitek Masarykova okruhu, nebo jedna z dominant, možná lépe řečeno, protože ty zatravněné svahy jsou opravdu velký a poskytují krásný výhled na různé úseky závodní dráhy a jsou vlastně víceméně podél celý trati, takže si lidi můžou vybrat, který úsek na trati preferují nejvíc a podle toho jít na tu přírodní tribunu. Ale máme i sedadlový, my jsme od loňska v podstatě, nevím, asi ne úplně zdvojnásobili, ale výrazně navýšili tu kapacitu, takže i ty sedadlové tribuny jsou ještě pořád v prodeji. A to, což si myslím, že není vůbec špatný řešení, protože člověk má jednak jistotu vlastního místa, ale zároveň v ceně má přístup i na všechny ty přírodní tribuny. Takže když si chce dát takovou, já nevím, tour de tribuny během celého toho víkendu, od pátku do neděle, tak může. A vlastně za mě je to úplně ideální postup. Někde může být v pátek, někde v sobotu, pak si závody v neděli užít úplně někde jinde. Je to taková volnost pohybu a myslím si, že to není vůbec špatný přístup.
0: Letošní Grand Prix se jede příští víkend 19. až 21. června. A když bychom to měli vzít tak, že pokud nás poslouchá teď rodinka s dětma, tak zbalím mamku, taťku, děcka a k tomu samozřejmě i nějaké pitíčko a podobné věci, je možné se dostat přímo na Masarykův okruh i právě s nějakým pitím?
1: Určitě ano, to vlastně bylo jedno z témat té zpětné vazby, protože my jsme samozřejmě nějaké vlastní občerstvení, respektive vlastní pití umožňovali i loni. Ono samozřejmě z bezpečnostních důvodů už jenom z těch není úplně možné ty pravidla nechat rozvolněná a je to vlastně běžná součást jakékoliv velké akce, ať už je to koncert nebo cokoliv jiného, tak vždycky tam nějaká ta omezení jsou a jsou i u nás, ale po té loňské zpětné vazbě jsme se pokusili maximálně to uvolnit, abychom vyšli fanouškům vstříc, takže pitná voda se může se vnášet nějaká malá svačina a potom pochopitelně jsme i oproti loňsku ještě navýšili počet food zone, takže kdo by už třeba jako neměl co jíst a pít, tak těch stánků tam bude dostatek a samozřejmě je to taky vlastně velké téma dnešních dní, že lidé logicky chtějí ty možnosti stravování čím dál tím pestřejší a i to se snažíme řešit, aby tam byla nějaká vegetariánská varianta, aby tam byly nějaká jídla, která jsou možná jako menší pro děti a podobně. Takže jako myslíme na spoustu věcí a věřím, že to letos i tady z toho pohledu bude velmi komfortní zážitek.
2: Ale bychom si to utřídili, takže minulý rok bylo možný vzít do areálu pitíčko bez svačiny.
1: Je
2: teďka
1: tak.
2: Už si můžu vzít i svačinku, rohlíček se šunčičkou.
1: Přesně tak.
2: A klidně i barel vody na záda, jo?
1: No, je tam limit, je tam litr a půl vody na osobu, no. Ale když to poneseš celé té skupině, jsi říkala, že si teď budeš kupovat těch 10 lístků,
2: jo,
1: ne?
2: Jasně. A ty mi dáš 10 zdarma k tomu.
1: Tak to už si nepamatuju, ale potom ten barel vody bychom ti nějak rozpočítali, když okay. Tak, ale zcela formálně vzato, litr a půl vody na osobu se může do areálu vzít.
0: Takže borci, když si budou chtít vzít na skvělou podívanou ještě basu piv, tak vůbec?
1: No, basa piv samozřejmě, to je jedna z těch věcí, kterou tam vnášet nelze, podobně jako třeba střelné zbraně, nože a takové další
0: to
1: věci.
0: To snad ani nikdo nenosí sebou, ne?
1: No, snad ne.
2: Tak víš, jak třeba by někoho napadlo, jak Filip Salaš teďka skončil druhý v Maďarsku a skončil by, nedej bože, třeba třetí, tak už pich, jako.
1: To jsou teda zajímavé asociace, kterých bych se prosím rád po zbytek rozhovoru ideálně vyvaroval.
0: Tak vraťme se ale samozřejmě k samotnému areálu, protože máme otevřenou i VIP zónu.
1: Je to tak, vlastně ta VIP zóna, jako je to super vstupenka, ona je na místě, kde se před člověkem potom otevírá celý ten stadion, což je jeden z úseků Masarykova okruhu a je tam opravdu nádherný výhled, samozřejmě je tam skvělej catering, je tam doprovodný program, je to jako opravdu prémiový zážitek se vším všudy. Vlastně ten catering tam nějakým způsobem mentoruje nebo patronuje Zdeněk Polorajch ve spolupráci s restaurací Valoria, která má vlastně i to michelinské ocenění. Takže to je jako, pokud si to někdo chce užít opravdu na plný plyn, tak tohle je fantastický způsob, jak toho docílit.
2: Jako já se bojím zeptat, ale stejně se zeptám. Kolik tak jako bajvoko tady ta VIP vstupenka stojí? Když jsem princezna, chci tam být za princeznu.
1: Bajvoko stojí podle mě 29 990 korun. Ta částka jo. Není malá samozřejmě.
2: Není
1: jo,
2: malá.
0: Ale a je na víkend, že?
1: Je od pátku do neděle, jsou v tom 3 dny opravdu jo. Jako na maximum a já si myslím, že kdo tuhle ambici má, nebo třeba ono zase, jo, to se dá vyzkoušet jednou a zažít si to a je to vlastně zážitek, dal by se říct na celý život, ale máme lidi, kteří se nám tam samozřejmě vracejí pravidelně, protože jak to člověk jednou vyzkouší, tak se mu to pochopitelně líbí, ale pozor. Já si myslím, že zážitek z těch přírodních tribun, třeba z toho C-čka, ten je taky úplně fantastický, jo? Takže jako tam strašně záleží na tom, co kdo preferuje a co ho baví víc a jak moc komfortu versus prostě cokoliv dalšího chce. Zkrátka snažíme se myslet na všechny.
2: Přesně, nemusíme papadlany, že aby jsme si to užili. Ale mám takový tip jako pro Brňáky. Pokud byste chtěli do VIPka, jo, tak normálně pronajměte svůj byt na ten víkend, běžte do VIPka, ještě vám zbyde.
0: To je super.
1: Jenom bych chtěl říct, že v té VIP zóně se nedá nocovat, tak nevím, co budete dělat po noci, ale jinak ten tip nemá chybu.
0: Super, za chviličku pokračujeme. Samozřejmě veškeré podrobnosti najdete na oficiálních internetových stránkách, samozřejmě sociálních sítích a podobně. No a za chviličku zmíníme třeba i Filipa Salače a další hvězdné osobnosti, které se o příštím víkendu zjeví tady u nás v Brně na Masarykově okruhu.
1: To je úplně to nejdůležitější samozřejmě.

0: Na Hit Radio Cit Brno dozněli Lost Frequencies. My samozřejmě přejeme stále krásné odpoledne. Naším dnešním hostem je ředitel komunikace Creditas Autodrom Brno Petr Boháč.
1: Hezké odpoledne.
2: Jak se ti tady líbí s náma, dobrý?
1: Moc, je to super, já jsem si sem přišel odpočnout a funguje to fantasticky.
2: Až na to, že my tě za chvilku už pošlem zase.
1: To mě trochu mrzí, ale co se dá dělat.
0: Tak, samozřejmě Masarykův okruh přivítá letošní Grand Prix příští víkend 19. až 21. června, ale samozřejmě vyrazit můžeme už o den dřív.
1: No. Je to tak, úplně správně řečeno, vlastně už od úterý 16., protože městská část Brno střed pořádá slavnosti Grand Prix a ty začínají už v úterý. Společně potom i vlastně s městem Brnem ve čtvrtek děláme oficiální MotoGP FanFest, což je akce na rozehřátí, na nějaký první záchvěv toho, co se chystá od pátku přímo na okruhu. A když říkám záchvěv, tak vlastně myslím docela velký zemětřesení, protože tam dorazí i jezdci MotoGP. My už jsme to udělali loni poprvé a nevyšlo úplně počasí a ten svoboďák byl narvaný. Já jsem na to úplně zůstal hledět, že i v tom počasí, v tom dešti dorazilo tolik lidí. Takže letos to, o tom už jsme se tady bavili, pršet nebude. Ve čtvrtek, pátek, sobotu ani v neděli, takže i ten čtvrtek na tom svoboďáku je to super rozehřívačka a těch pilotů tam bude celá řada, včetně samozřejmě našeho Filipa Salače.
2: No tak řekni ještě nějaký další, co?
1: Pedro Acosta, což je jeden z jezdců, který bojuje o titul v té královské kubatuře MotoGP a bude jich tam z MotoGP kategorie 5 dalších. Bude tam Brad Binder, což je mimochodem vítěz Grand Prix České republiky 2020. Bude tam Jack Miller, bude tam Toprak, který je mezi českými fanoušky velmi oblíbený. Bude tam Ai Ogura a bude tam Raul Fernandez a myslím si, že jsem vyjmenoval všechny.
2: A Marquezovi se tam nechce?
1: Marquez už má asi splněno z Barcelony a z dalších španělských závodů, ale to samozřejmě Marqueze se myslím dočkáme

0: dost a dost na čelních pozicích od pátku do neděle. Byť ta sportovní situace mimochodem v té královské kubatuře je letos velmi zamotaná, velmi napínavá. Já jsem sám velmi zvědavý na to, jak ten závod dopadne. My jsme se teda tady už předtím bavili o tom, že já to stejně pravděpodobně nezavnímám a budu si to půl hodiny potom hledat, jak to dopadlo, ale ne. Uvidíme, kdo vyhraje. Marquez samozřejmě naprostá dominance loni. Letos to už takový není, a naopak se do popředí tlačí další dravci, tak to bude velmi...
1: Můžeme zmínit ještě jedno jméno?
0: Můžeme. Jaké?
1: Valentino Rossi?
0: Jo, zrovna tohle jméno. Tak to byla taková záludnost na mě a to já bohužel k tomu nemůžu vůbec nic říct.
2: A teďka co jako se skrývá pod těmi řádky, jestli teda jako teda přijede, když nemůžeš říct, jo, že on nechce, aby jsme věděli, že přijede, ale teď on nás má rád, tak přece bych chtěla, aby jsme ho přivítali a věděli a třeba ho už jako čekali s kávou v ruce.
0: Jedno z toho se v tom skutečně opravdu skrývá a co z toho to je? To už je na fantazii každého, uvidíme.
2: Ale pojďme se pobavit o Filipovi Salačovi, protože mu se teďka extrémně daří. On měl teda celkově, jako musíme říct, smůlu. Jako jestli mám říct, že měl nějaký člověk smůlu, tak je to Filip Salač. Ale teď, že by se ta karta obracela?
0: Já v to pevně věřím a doufám, protože říkáš to úplně přesně. Filip měl tolik smůly v letošní sezóně, že to snad ani až není možný a jestli si někdo zasloužil zajet nějaký dobrý výsledek teď v Maďarsku, což byl poslední závod před domácí naší Grand Prix, tak to byl právě Filip a já jsem strašně rád i za něj, že se to povedlo. Ono jednak takhle, je to samozřejmě nejlepší pozvánka na to Brno, co nás čeká teď 19. až 21. Ale zároveň jsem fakt strašně rád za něj, protože on si to neskutečně zasloužil a vím, kolik času tomu obětuje, jak ve skutečnosti dokáže jet rychle. A jenom souběh nešťastných okolností v několika závodech ho vlastně vyloučili z toho, že nezajel to pódium už dřív a teď se to podařilo, druhý místo v Maďarsku. Samozřejmě ta pohádka podle mě je ideálně napsaná.
2: Jo, že teďka má do toho tu motivaci, víš?
0: Já si jako umím představit, no, jak by to ideálně mělo dopadnout.
2: Že bude první.
0: No, tak se to tak nabízí. Víc nad tou dvojkou míst už není, takže bychom to tak pěkně jako uzavřeli, jo, celý tenhle ten příběh, všichni bychom byli spokojeni. Byl by to krásný zážitek. Kuba Kornfail v roce 2018 zajel třetí v kategorii Moto 3. Já si to do dneška pamatuju, byl to jeden z mých nejsilnějších zážitků z Grand Prix v souvislosti s českými jezdci. A kdyby se Filipovi podařilo na tohle navázat a zajet třeba opravdu to místo nejvyšší, tak to vůbec nevím, jak dlouho bych si toto pamatoval, hodně dlouho, protože to by bylo krásný. No.
2: Tak víš co, předtím jsme říkali, že počasí si pojistíme tím, že se má zakopat párak, tak teďka řekni, kdyby náhodou se stalo, že by Filip Salač byl první, tak co pro to potom uděláš, že třeba, já nevím, si uděláš stojku nebo něco takového, víš, že si to podpoříme tím.
0: No podpoříme hlavně, aby to podpořili fanoušci na tribunách, to je to, oč tu běží, protože Filip má na rozdíl od ostatních závodů v šampionátu v Brně tu obrovskou výhodu toho domácího publika, nebo můžeme mu s tím trošku pomoct, ono samozřejmě reálně je to bohužel celý na něm, vlastně bych rád mu s tím nějak pomohl, ale to nedokážu, ale myslím si, že ta fantastická atmosféra, ty český vlajky v hledištích a obecně prostě to publikum český, který ho žene dopředu, určitě to má nějaký efekt. Filip hovoří o tom, že má ten tlak rád, on samozřejmě ten tlak před domácí Grand Prix cítí, ale mluví o tom tak, že ho to vlastně žene kupředu, což je mimochodem strašně skvělý mentální nastavení a to nemá každý a je to vlastně jenom další z důkazů toho, že Filip dokáže jezdit na té špičce, když se sejdou ty okolnosti, respektive neháže mu nic klacky pod nohy, respektive pod kola. Takže abych to shrnul a zkrátil, já bych si strašně přál, aby Filip na té bedně u nás tady v Brně stál.
2: On musí mít jako silnou mysl, protože myslím, že tenhle sport je takovej, že je nejvíc nebezpečný. Tam se pořád jako každý závod tam hrozí, že každý jako spadne.
0: Je to tak a hlavně nejhorší na tom je, že si to nemusíš vůbec zavinit sama, ale že ti to může způsobit někdo další a vůbec nemáš šanci to ovlivnit. Já teď, když jsem se díval na ten závod v Maďarsku, já vůbec nechápu, on totiž víc jak polovinu závodu vedl, jel na prvním místě. Já vůbec nechápu, jak on to psychicky dá, že tam tolik kol dokáže kroužit na prvním místě s tím, že ví, že má všechny ty vlčáky za sebou. Já jsem se díval v televizi a nejradši bych to vypnul, protože jsem myslel, že to psychicky nevydržím.
2: A jsou teprve on chudák,
0: no právě, právě.
1: Pumpa jela.
0: No, ale jak říkám, on má prostě ten mindset nastavený správně, tak jak to ti vrcholoví sportovci mají mít. A proto si myslím, že ta bedna v Brně je velmi reálný cíl.
1: Tak budeme moc držet palce. A když bychom se měli vrátit ještě třeba k tomu programu na Náměstí svobody, Peti?
2: Já se koukám, jako jestli to mám říct já, jo? Co, Peti?
0: Můžeš, mi to
2: můžu,
0: nevadí.
2: Jo. Peťa jako Peťa, ne?
0: Přesně no. Tak.
2: Tady se koukám, že to 18. června na Náměstí svobody. Od 3 do 5 tady je DJ Rockstar.
0: Je to tak, je to tak.
2: Potom tam od 5 do 6 Pemrebit, potom samozřejmě ta autogramiáda jezdců, René Dank a Marpo to završí a v 10 hodin konec zvonec a pak už se můžete jít hezky připravovat, spinkat, abyste byli hezky čilí a svěží na pátek.
0: Žádný ponocování, pátek začíná brzy, takže pěkně v 10, jak říkáš, do postele a v pátek ráno na tribuny. Já si myslím, že ten program na ten začátek léta nemůže být lepší.
2: No tak co bychom popřáli MotoGP, aby už se nikdy nestalo, že by to někdo musel mazat z kalendáře, co?
0: To by bylo vůbec to nejlepší. Jo, jo, to souhlasím, to podepíšu. Já si myslím, že MotoGP do Brna patří, že Grand Prix České republiky je jedním vlastně z celorepublikových klenotů, o který bychom měli pečovat, protože ta historie a ta tradice je neuvěřitelná. Komu se to poštěstí, které zemi se to poštěstí, že každý rok pořádá mistrovství světa v něčem tak celosvětovém, jako je právě motocyklový sport. Takže buďme za to rádi, važme si toho, pečujme o to a choďme na tribuny, protože to je samozřejmě nejdůležitější, abychom se tam sešli ve velkém počtu a užili si tu atmosféru pěkně spolu a zároveň tím podpořili toho Filipa.
1: Pěkně si to řekl. No, já bych přál nám všem, aby jsme měli stejně dobrý asfalt, jako máte vy.
0: To je samozřejmě velmi těžká disciplína, které jsme se velmi věnovali loni, ale já si myslím, že i když bude o trošku horší, že se vůbec nic nestane, protože u nás, a to teda nesebekriticky musím říct, je jeden z nejlepších na světě aktuálně.
1: Tolik ředitel komunikace Creditas Autodrom Brno, Petr Boháč. Děkujeme za návštěvu, držíme palce, ať vyjde počasí, ať se to vydaří a bude to velké.
0: Děkuju moc za pozvání, děkuju moc.
2: Díky,
1: čau. Měj se hezky, ahoj.
0: Ahoj.
3: Hit Radio City Brno.
4: Zlepši si náladu.
5: Bye.

0: City Brno.
1: Ladíte Hit Radio City Brno, přejeme šťastnou cestu za volanty a samozřejmě vyrážíme znovu na silnice. Máme tady nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Jak se tak dívám, tak pokud byste projížděli pod D1 201. kilometr stále od Vyškova na Brno leží na vozovce podběh nákladního auta. Takže bacha na to. Dálnice D52 na 26. kilometru u Pohořelic ve směru na Brno stojí porouchaná dodávka. Dbejte zvýšené opatrnosti. No a máme tady samozřejmě také informaci od někoho z vás, kdo poslal přes naši hlasovou nebo přes naši WhatsAppovou linku hlasovou zprávu na 720 890 848.
2: Zdravím, Hitko. Lidi, dávejte bacha, mezi Dolním Kounicemi a Moravskými hranicemi je pořád uzavřená silnice, která se pořád opravuje, takže dávejte bacha. Čau.
1: Tak díky moc. Pokud byste měli i vy jakékoliv podrobnosti, pošlete třeba zprávu nebo hlasovku na naše WhatsAppové číslo 720 890 848. Děkujem.
3: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
4: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
5: XXL výprodej v online shop CZ.
6: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
7: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
8: Senkor.
0: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
9: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Společnost ČEZ vybuduje na Orlické přehradě velkou přečerpávací elektrárnu. Díky celkové modernizaci původní elektrárny bude možné čerpat vodu do Orlíku z níže položené přehrady Kamík a uložit jednorázově až 750 MWh energie. To je denní spotřeba 80 000 českých domácností. Popularizace vědy láká v posledních letech stále více lidí napříč Českem. V Pardubicích se proto ve čtvrtek promění Pernštýnské náměstí v otevřenou laboratoř pod čirým nebem. Co všechno vědecko-technický jarmark nabídne, říká mluvčí Univerzity Pardubice Martina Macková.
10: Desítky pokusů, hlavolamů, vědeckých stanovišť, aktivit pro děti. Akce je příležitostí pro základní a střední školy z celého regionu, kterým během dopoledne nabídneme zajímavý a naučný program. Představí se popularizátoři vědy ze všech 7 fakult Univerzity Pardubice.
9: Já ještě doplním, že program začíná v 9 hodin dopoledne. Papež Lev 14. dnes večer v Barceloně požehná nejvyšší kostelní věži na světě v chrámě Sagrada Familia. Věž Ježíše Krista byla stavebně dokončena před několika měsíci. Dnes bude slavnostně otevřena ke stému výročí úmrtí architekta Antonio Gaudího, který podobu známého chrámu navrhl. No a 20-násobný český šampion Era Nymburk, který aktuálně bojuje v lize basketbalistů o další triumf ve finále s Pardubicemi, se od nové sezóny sloučí s pražskou Slávií. Zástupci obou klubů to oficiálně oznámili na dnešní tiskové konferenci v Praze.
11: 16 stupňů v Brně a okolí. Mě to tady hlásí, že prší, ale jako nejsem si jistá, když se podívám ven na naše brněnské výstaviště, že by pršelo, no uvidíte. Až tam přijdete a bude na vás kapat, tak to znamená, že prší.
1: A zmoknete.
11: Ano. No. Ale co se týče zítřejšího počasí, tak vlastně to nebude o moc lepší. Má být 19 stupňů, pršiníčku bude hlavně dopoledne, ale i sluníčko uvidíme. A bude se to tak nějak střídat, slunečno, polojasno, zataženo.
0: Bude City Brno.
1: A my ale máme naprosto jasno v tom, co nás čeká dál v odpolední show na Hit Radio City Brno.
11: Já vlastně nevím co.
1: No tak skvělá muzika, začínáme s Cirdou. Igor Doležal.
11: Peťa Tamanová.
1: S vámi a samozřejmě v této hodině pro vás máme třeba i pár tipů na to, kam můžete vyrazit už o tomto víkendu. Takže pokud nemáte jasno, my vám to jasno opravdu uděláme. Mějte krásné středeční odpoledne.

0: středeční odpolední show na Hit Radio City Brno navštívili i pánové z kapely Westlife, tak tihleti borci také teda hodně cestovali, ale nás možná teprve to cestování čeká, protože máme už 10. červen, ideální čas se možná začít zamýšlet nad tím, kam vyrazíte letos na Rovču, že?
1: No tak včera už byl nejšťastnější den v roce, to bylo 9.6., tak dneska už se můžeme jenom modlit.
0: Ano, no a pokud byste chtěli, tak samozřejmě můžete využít vynález Číňanů, protože ti vynalezli kufr, který nejenom, že nemusíte tahat, ale on dokonce pohodlně sveze dva lidi na sobě a ujede až 60 kilometrů, chápeš to?
1: Jako já jsem Igorovi nevěřila, když mi to říkal, tak jsem to tady jako začala googlit a hledat. A tady normálně, že ten kufr se prej pohybuje za majitelem pomocí umělé inteligence.
0: No.
1: Takže ty máš jakože asi mobil a taky to můžeš si ho nazvat, že to je Punťa, pojď Punťo a veze ti to.
0: A nemusíte se s tím vláčet, že jo, tak jak to bývá vždycky na letištích.
1: No.
0: A někdo má těžší kufr než je on sám.
1: A nebo si tě třeba sám najde ten kufr, protože jednomu známému se stalo. Oni jeli na svatbu, letěli na Santorini, jo. Doufám, že mě teďka neslyší. A on si do toho kufru dal prstýnky, oblek, všechno a potom si vzal úplně stejný kufr, přiletěli na Santorini, rozbalil kufr a on
0: tam něco
1: měl
0: jiného.
1: On tam měl japonský kimono. Tak a druhý den svatba, ne? Takže to pak jako nějak našli, jinak se musel vdávat ženit v kimonu.
0: Tak klidně nám dejte vědět, jestli vás postihl třeba takový nějaký trouble, že se vám kufr ztratil a jestli byste takovou jako vynalézavost uvítali, protože pokud by se třeba kufr ztratil, že by byl na druhé straně zeměkoule a vy tím a mobilním telefonem tom apkou, pojď, no. Šup dom.
1: Jo, tak jako můžete si tam dát takovej ten, víte, co myslím?
0: Lokátor.
1: Ano, dáte si tam lokátor a já se koukám, kolik stojí tady ten kufr. Nějakých jestli 15 000 a tak za to, že za váma bude chodit tak pejsek, proč ne?
0: To se vyplatí.
1: Dobe!

0: jsme Hit Radio City Brno a jižní Moravu známe jako svoje boty.
1: Je to přesně tak, protože Hit Radio City Brno je s vámi i na cestách. Když už jdete z práce do práce, na nákupy, kamkoliv, můžete nám klidně kdykoliv poslat hlasovku na náš WhatsApp
2: 720 890 848.
1: Stejně jako Tereza.
3: Zdravím, Hitko, lidi, dávejte bacha, mezi Dolními Kounicemi a Moravskými hranicemi je pořád uzavřená silnice, která se pořád opravuje, takže dávejte bacha. Čau.
1: Tak děkujeme, pevné nervy. V Brně v Sokolově ulici probíhá tam vyšetřování dopravní nehody. Srazila se dvě osobní auta, tak bacha na to. Mezi Velaticemi a Podolím bouralo osobní auto s motorkou. Na místě máme blokovaný jeden jízdní pruh a ještě dálnice D2 u exitu 3 ve směru na Brno. Poblíž Kruháče máme havárku osobního auta do svodidel. Na místě opět omezení provozu a zdržení zhruba ještě 20 minut. Tak opatrně. 720 890 848, to je naše nové WhatsAppové číslo, na které můžete klidně posílat hlasovky, a my vám za to i dneska po 17. věnujeme
2: plnou nádrž, chápete to?
1: Úplně plnou, až po okraj. Hit Radio.
0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň, a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Co se vám vybaví, když se řekne nadob? Nadob jsou luxusní kuchyně na míru, vestavěné skříně na míru, rodinná firma s 35 letou tradicí, stovky spokojených zákazníků ročně, kompletní servis od návrhu po montáž veškerého nábytku. Ano, to je Nadob. Nábytek a kuchyně z Ořechova. www.nadob.cz.
4: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
5: Na pořádný gastrozážitek.
4: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
5: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
4: Pivo pro holky i kluky.
5: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
4: Pivní stáj v Brně na Veveří.
6: Špičáku, ty nějak záříš.
7: Nazdar, stoličko. Včera bylo bělení v Čechynce.
6: Já byla taky v Čechynce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
7: Fakt?
6: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
8: Protože jsem v Čechynce ještě nebyla.
7: Není zubař jako zubař. Čechynka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
6: Mňam, to je dobrý.
7: To je jám.
6: Jám?
7: Jo, jám. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
6: Tak to si slíznu.
9: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
10: Najdeš ji na yumm.cz.
9: Jám, to si slízneš.
11: XXL výprodej v online shop.cz.
12: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
11: www.onlineshop.cz.
13: Konečně jaro. Šaty, sukně a co nohy bez punčoch? Zapomeň na klasiku. Přichází Airstocking. Punčochy bez spreji. Dokonalý vzlet během pár vteřin. Lehké, přirozené, bez pocení. Právě teď v našich textilních galanteriích Vido. Přijď si vyzkoušet. Vyber z pěti odstínů ten pravý a zažij pocit dokonalých nohou bez kompromisů. Textilní galanterie Vido v Brně nebo online na vidosy.cz. Vido. Styl, který drží krok.
14: Máte nápad, který může pomoci dětem, seniorům, komunitám, zvířatům nebo přírodě v Brně? Možná pořádáte komunitní akce, chcete pomoct svým blízkým nebo rozjet nový projekt. Nákupní centrum Královo pole spustilo dobročinný program. Krpole Grant. Podporujeme nápady, které mají srdce. Vybrané projekty získají až 200 000 korun a mediální podporu. Přihlášku a více informací najdete na krpolegrant.cz.
15: Ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
16: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
17: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
18: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
19: Výprodej a slevy až 50% na vnitřní stínění.
20: Žaluzie,
19: Žaluzie, rolety a sítě proti hmyzu. Žaluzie CZ.
21: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
22: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
23: Moje ségra je teďka ve třetí třídě.
24: No.
23: A přišla za mnou včera nebo předevčírem a říká mi, učitelka nám řekla, ať si nalistujeme stranu 31. Tohle bylo tak nechutný, že si to pamatuju. A říkám, a co tam bylo, prosím tě? A ona, segs.
24: Aha.
23: A já říkám, aha. A ona prej. A všichni jsme se málem poblili. A říkám, Emo, jak to mluvíš? A ona, no fakt, to bylo něco odpornýho, jo.
24: Pojďte nám dát vědět, vy, kdo nás sladíte, jestli máte nějaké takovéhle zážitky.
25: Čau, tady Tom. Ale já myslím, že v dnešní době jsou děti chytřejší než my. U nás se zemědělství a když děti přijdou, jak se rodí děti, podívej se na krávu a bejka, jak to dělají. Ono je to podobné. Krávu, tady tu mimé, manželka, má 4 děti se mnou, když se narodila dcera, tak jsme ho rodili v koupelně, protože utekli krávě, hodili jsme 3 týdny. Jaký to je? Je to super zážitek.
22: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio.
26: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

0: Máme rovně 4 minuty po půl páté, posloucháte Hit Radio City Brno a středeční odpolední show, panečku, to už tak hezky říká.
1: Proč? Jakože už je středa, ne pondělí? Nebo co?
0: No tak už je to v té lepší půli,
1: ano,
0: a fázi.
1: Ano. No jasně.
0: A víkend máme opět na dosah a samozřejmě také hromadu akcí a pozvánek.
1: No tak 13. června v brněnské zoo přivítáme medvědy, lední medvědy, od 9 od rána do 6 do večera. A do smečky tam teda přivítáme nové lední medvědy, uvidíte tam i zrekonstruovaný výběh, jo, a bude tam i komentované krmení ledního medvídka 10.30, ale jako víte co, on vypadá jako obří plyšák, ale nenechce se zmást, jo. Ona ta jeho srst je sice bílá, ale prej, že pod mikroskopem, tam to jde i dobře vidět v té zoo, tam je udělaný jako takovej arktický srub a tam se podíváte pod mikroskopem, jak ta jeho srst vypadá a pod ní má černou kůži, takže on jako dobře je odolný vůči teplu a třeba takovýho tuleně, jo, že tam v tom svým přirozeným prostředí, tak ucítí i na kilometr.
0: Ne.
1: Jo, chudák tuleň, no. A jinak jako lední medvědi jsou trošku promiskuitní. Normálně v jednom vrhu můžou být jako mláďata od různých otců.
0: V jednom vrhu?
1: A to u nás, to ještě, že u nás to nejde. Nejde, no.
0: Ale samozřejmě v rámci akce Vítejte medvědi se na vás v brněnské zoo chystá živé vysílání Hit Radio City Brno. Bude tu tuto sobotu a kromě nás...
1: No, tak tam bude třeba...
0: i hokejisté a týmu HC Kometa Brno na autokarmiádě, takže to bude velké.
1: Je to v 11 hodin.
0: No a pokud byste dneska nechtěli nikam spěchat, respektive pokud byste neměli mít nic v plánu, tak právě dnes se zahajuje letní program na Římském náměstí v Brně. Můžete se těšit na pravidelné hudební a filmové večery až do poloviny září, to je hodně daleko. A na zahajovacím večeru právě dnes vystoupí skupina Beach Bum.
1: No jakože já bych vám chtěla říct, že to bude super, ale jako vypadá
0: jak to, vypadá
1: to, že
0: je
1: do nějaké... Že by do nějaké 6-7 mělo pršet? Nevím, ale tak třeba vystoupí až potom, to je v pohodě.
0: Tak ale máme tady pozvánku také na Den otevřených dveří v zámku Uherčice a věděli jste, že právě tento zámek patří k nejohroženějším památkám?
1: Jakože se nějak jako za chvilku se zboří, nebo co?
0: No, myslím, že jsem tam ještě nebyl, ale asi tam zajdu, protože je památka svatojánský věneček.
1: Ale víte co, když třeba jdete do nějakého hradu, zámku, tak jdete se podívat jenom ven, anebo si vždycky koupíte tu vstupenku jako dovnitř, abyste se dozvěděli něco o té historii.
0: Tak kdo není šetříle, tak jde i dovnitř.
1: Protože potom to tak víc jako nasaž a řekne si, je, to tady ten kníže, tady si tak chodil, jo, nic neměl na práci.
0: Ale víš co, já si to taky tak vždycky říkám.
1: No.
0: Jaká to musela být pohodička, no. Tak třeba si to budete říkat i vy na dní otevřených dveří na zámku v Uherčicích. My samozřejmě držíme palce, ať to i tady 13.6. mezi 10. a 16. skvěle dopadne i s počasím.

0: A kdo umí, ten umí, kdo neumí?
1: Ten čumí.
0: A nespívá. Třeba. One Republic dozněli na Hit Radio City Brno a pokud máte rádi třeba divokého Billa, tak schválně, kdy jste naposledy třeba si hodili křápem, jak se říká, na song Plakala.
1: Ježi, ale já si třeba plakala, jo? Ne, že bych jako, já rada plakala, já pláču tak jako jednou za dva měsíce. Možná i díl, jo? Já jsem takový chlap v tomto.
0: Máš důvod, jo?
1: Mám důvod. No teď nemám důvod. Já se furt směju, že jo? Proto mi rostou vrásky. Každopádně plakala, tak já si to vždycky pouštím, když si chci tak jako doma udělat takovou tu pohodindu, jo? Ale takovou tu energickou pohodindu. Protože ono to tam prostě dobře řežou, ten divoký Bill. A když si vezmete, když slyšíte divoký Bill a ani nevíte, která písnička to je, tak oni mají takový rukopis, že vždycky poznáte.
0: A hlavně tento song má super text.
1: Jo.
0: Poslechněte si na
1: začátek.
2: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
3: Matracezahubičku.cz.
2: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.

0: dítě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na pilajehnice.cz.
1: Pila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
2: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou, pryč od nudy přesně tudy.
3: Kudy?
2: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. Wellnesskurim.cz.
4: První probuzení na moři?
5: První selfie s delfínem.
6: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
7: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
8: Potřebujete obytný nebo skladový prostor? Nebo uvažujete o chatce na pozemek? Máme řešení. Obytné kontejnery maxmodul.cz. Rozměry jsou od 3x3 až po 3x12 metrů a lze je libovolně spojovat. Kvalita skvělá a cena ještě lepší. Například kontejner 3x6 metrů za 120 000 korun bez DPH. V ceně balkonové a standardní okno, elektroinstalace a zateplení. Navštivte maxmodul.cz nebo volejte 608 672 116. Maxmodul.cz. Prostor bez limitů.
9: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
10: Lásko, jaký bys chtěla auto?
11: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
10: Ale já myslel, jakou barvu.
11: Barvu? Já tak to nevím.
10: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
12: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
13: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
14: For camping. Venku je nám krásně.
15: Tady chci bydlet.
14: Venku?
15: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
14: A kde bude ložnice?
15: Na louce pod hvězdami.
14: To je ale velká ložnice.
15: Největší na světě.
14: No jo. A co koupelna?
15: No, v potoce.
14: A sousedi?
15: Už se hlásí.
14: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
15: Jo, tady nám je krásně.
14: For camping. Venku je nám krásně.
16: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
17: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
16: Čerstvé jako z Kauflandu.
18: Hit Radio City Brno.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Tak doufám, že vás nenutil Rehab, Ina a Seš sešlápnout plyn, protože mě to vždycky tak jako lákalo.
1: Mě nejvíc jako láká sešlápnout v plyn to Highway to Hell od AC/DC.
0: No.
1: To je nebezpečný.
0: Opatrně, opatrně za volantem dodržovat všechno, co máte, rychlost a tak dál, aby náhodou jste nedostali nějakého flastra. Máme tady nejlepší dopravní servis Brna a okolí a nově můžete vaše hlasovky posílat také na naše WhatsAppové číslo 720 890 848 a za to i dneska
1: můžete vyhrát plnou nádrž benzínu.
0: Strašidla. Tak, v Brně v Sokolově ulici poblíž křižovatky Vněvkovského havarovala dvě osobní auta. Na místě máme blokovaný jeden jízdní pruh. Zdržení se tady počítá ještě zhruba na hoďku a půl. Moje nervy. Také píše Roman, že na Brněnsku mezi Vilaticemi a Podolím je hlášena dopravní nehoda. Osobní auto se tam srazilo s motorkou. Fíha, tak opatrně. No a na sjezdu z dálnice D2 u exitu 3 ve směru na Brno poblíž Kruháče objezd. A havaroval osobní auto do svodidel, na místě máme zdržení, omezení ještě zhruba 15 až 20 minut, tak buďte opatrní. 720 890 848, to je naše WhatsAppové dopravní číslo, na které můžete kdykoliv poslat hlasovku. V případě zprávu necháme to na vás, ale za hlasovku můžete mít plnou nádrž benzínu nebo nafty.
2: Zdraví začíná pohybem, tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
3: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
4: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka. Partners Banka. Místo, kde rosteš s námi. pb28rien.cz.
5: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
7: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
8: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
11: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Ceny ropy padají a motoristům svítá naděje na levnější léto. Dostali se nyní již od začátku konfliktu s Íránem, což by se mohlo promítnout i do cen pohonných hmot nebo letecké dopravy. Kolik teď ropa stojí a co je příčinou poklesu, řekne ekonom Lukáš Kovanda.
12: Cena ropy Brent dnes klesá k úrovni kolem $92 za barel. Důvodem je to, že je nyní takřka nejblíže za celou tu dobu války k tomu, aby se otevřel Hormuzský průliv, jehož uzavření vyhnalo cenu ropy do závratných výšin.
11: Při nejlepším scénáři by vláda už nemusela ceny pohonných hmot na červenec stropovat. Ministr obrany Jaromír Zuna požaduje pro příští rok zvýšit výdaje svého rezortu na 2% HDP, tedy na 190 miliard korun. Je to meziroční navýšení o 35 miliard. Vydávat na obranu alespoň 2% HDP je závazek členů NATO. Nezletilí na Slovensku už nebudou moci využívat služeb solárií. Schválením širší novely zákona o ochraně, podpoře a rozvoji veřejného zdraví o tom dnes rozhodl slovenský parlament. Pokud novelu podepíše prezident Pellegrini, opatření začne platit v polovině července. No a olympijský vítěz Martin Fuchsa pojede na mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice, která začne ve čtvrtek 3 disciplíny. V Portugalsku nastoupí do kilometru i 500 na singlu a s bratrem Petrem do závodu double canoe na olympijské 500. Na mistrovství Evropy nebude chybět ani kajakář Josef Dostál.
1: Doufám, že sebou máte deštník nebo pláštěnku, protože v Brně sice měříme 14 stupňů, to by nám ani tak nevadilo, jako vítr a vzdoušek je potřeba, ale má pršet, jo. Teďka jsme v tom největším a pršet bude do 7. do večera třeba.
0: Nechceš nám to zaspívat?
1: A prší, jen celé je.
0: Jo, jsem moc rád, že jsem si dneska výjimečně vzal deštník.
1: No konečně, tak protože jako ty si jeden den přišel, měl si kraťase tričko bez deštníku a divil se, že prší.
0: Tak doufám, že moc nezmoknete.
1: No to je všechno, jako jestli chceš vidět, jak bude zítra,
0: no, tak,
1: jako,
0: rád, no.
1: Tak bude pršet, ale přes den má být jako hezký sluníčko, užijeme si.
9: Hit Radio City Brno.
0: Tak ale užívat budeme i další minuty středeční odpolední show na Hit Radio City Brno a za chviličku si uděláme táborák.
1: Takový ty špekáčky, jo.
0: To tam fakt nebude.
1: Nahota.
0: To tam bude.
1: Spalený oblečení.
0: To tam taky bude. A možná i nějaká pokuta tam bude. Víc nám řekne za chviličku Markéta Křivánková. Teď už další parádní muzika. Pamatuješ na Roxette?
1: Moc.

0: Stále s vámi odpolední show Hit Radio City Brno, to byl Luis Capaldi, panečku, ten má hlas. Ten, kdyby zaspíval tady na výstavišti, tak se to nese po celém Brníčku.
1: No já myslím, že tohle, co nám řekne Markéta Skřivánková, mluvčí městské policie Brno, tak se taky bude nést celým Brnem, protože to je takový bizárek, raritka, no uznejte sami.
2: Krásný den všem posluchačům Hit Radio City Brno. Netradiční místo i způsob pro rozdělání ohně si v úterý brzy ráno zvolil návštěvník kapucínských zahrad. Hlídku městské policie sem kvůli tomu přivolal pracovník veřejné zeleně města Brna. Strážníci tu záhy našli zcela nahého muže, který přerovnával oblečení vyskládané na lavičkách i po zemi. Poblíž něho stálo plechové stavební kolečko, ve kterém hořely zřejmě přebytečné svršky oblečení. Muž se před hlídkou oblékl a vysvětlil jí, že oděvy dostal. Některé mu ale prý byly malé, nebo se mu nehodily, proto je chtěl spálit. Volně stojící stavební kolečko prý našel na nedalekém zelném trhu. Strážníci nejprve požádali zaměstnance o vědro s vodou a oheň pohotově uhasili. Jakmile se ujistili, že nedošlo k žádné škodě, muži vysvětlili, že rozhodně nezvolil vhodný způsob, jak se přebytečného oblečení zbavit. Kromě znečištění veřejného prostranství se totiž stal podezřelým z porušení zákona o ochraně ovzduší a ve správním řízení mu teď hrozí až 50 000 pokuta. Děkuji za pozornost a za všechny strážníky vám přeji krásný den.
0: To je celkem darda, že?
1: Ale ví třeba o tom, že existuje taková ta textilní popelnice, že když jako už nepotřebuješ nějaký oblečení, tak ho tam dáš a ono potom slouží ještě dalším potřebným. A hlavně já jsem jako viděla, že lidi někde chodí nahatí, třeba na přehradě, tam je nuda pláž, jo. Možná ještě bych pochopila, že se někdo svlíkne u brněnského moře na Moraváku, i když jako se zavřeným jedním okem, ale jakože to udělá tady na stavebním kolečku a tam si rozpálí ohýnek. Ví o tom, že už nejsou žádný čarotky?
0: No, asi ty věci fakt jako byly malé, no.
1: Já nevím, tak já bych se třeba oblíkla, mě by byly.
0: Já člověče si vždycky vzpomenu, když se řekne, že jsou malé věci, tak na střední školu, když jsem se zásadně pár měsíců nepřezouval.
1: Nepřezouval? No, jak to myslíš, že jsi chodil doma v botách?
0: Ne, doma, ve škole. No. A já jsem ztratil papuče a vždycky se mě učitel ptal, doležal, jak to, že nejsi přezutý? Tak říkám, já zkouším, jestli nejsou malé boty.

0: Posloucháte středeční odpolední show Hit Radio City Brno, toto byli Sam Feld a Jonas Blue, už za chviličku, pokud máte rádi a trošku klidnější tóniny, tak Benson Boone bude, tak ale teď vyrážíme znovu na silnice.
1: Jsme Hit Radio City Brno a jižní Moravu známe jako svoje boty.
0: Máme tady opět informace o tom, jak to aktuálně jezdí v Brně a v okolí a vůbec na celé jižní Moravě. Nemám moc dobré zprávy, protože na Brněnsku mezi Střelicemi a Ořechovem poblíž autobusové zastávky nebo vidy závist havarovalo osobní auto do svodidel a na místě máme aktuálně blokovaný jeden jízdní pruh. Také stále buďte opatrní, pokud jedete v Brně Sokolova ulice, tady máme havárku dvou osobních aut. Dálnice D1 198. km ve směru z Brna na Vyškov, tady stojí porouchané auto. No a konečně ještě tady jedna informace, pokud jedete přes D2 na sjezdu exit 3 ve směru na Brno, poblíž kruháče máme havárku osobního auta do svodidel, i tady máme omezení provozu a může se to tam nepěkně štosovat.
2: No ale já tady mám ještě na našem WhatsAppovém čísle 720 890 848 jednu takovou hlasovku, která se netýká, nebo zprávu, která se netýká dopravy, ale týká se pozdravu, že prý máme pozdravit hasiče do Pohořelic, tak zdravíme. A protože chtěli jako nechat zahrát písničku od Lady Gaga. Tu vám jako nezahrajem, ale můžu vám jako dát úryvek. Ra ra a a gaga hula la roma la na na.
0: Hula la.
2: Já neznám slova, takže zdravíme.
0: Děkuju, Peti, krásné to bylo a pozdravujem, ale máme tady ještě jednu povinnost, protože dneska nám přistála hlasovka s dopravou.
3: Zdravím, Hitko, lidi, dávejte bacha, mezi Dolními Kounicemi a Moravskými hranicemi je pořád uzavřená silnice, která se pořád opravuje, takže dávejte bacha.
0: Takže
3: čau.
0: Nádrž plnou benzínu dneska vyhrává Terka. Děkujeme a zítra to můžete být právě vy.
2: No takže stačí jenom nám poslat hlasovku, jak se vám jede na vaší trase, takhle jednoduchý to je.
0: 720 890 848, naše WhatsAppové nové číslo, tak si ho uložte.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
4: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
5: Senkor.
6: Stanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
7: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
6: No jako já.
7: Oční klinika Oftal.
6: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
8: Milí posluchači, rád bych vás pozval na letošní street party Minská Open 26.6. od 17 hodin. Tak jako každý rok bude vlastně celá ulice uzavřena. Hlavními taháky programu Burma Jones, Like It, Adam Jurica a kapitán. Tam demo, spousta dobrého jídla, spousta dobrého pití. Zve vás starosta městské části Filip Edr.
9: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
10: V zahradnictví z Pomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl, vaše online zahradnictví.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
5: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
14: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
15: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
16: No včera bylo pozdě.
17: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
18: V realitách se nečeká, tam se jedná. Ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapeková.cz.
19: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
20: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
21: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Čery.
20: A proč?
21: Mrknout se na auto.
20: A proč?
22: Protože v autosalonech Čery teď pořídíte rodinné SUV Čery již od 519 000 korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
23: Hit Radio.
24: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

0: Na Hit Radio City Brno jsme se protančili až skoro k půl šesté. Přejeme klidný středeční podvečer. No a teď se možná zaměříme na to, co mnozí třeba dneska plánujete, že?
1: No a co třeba, myslíš večeři nějakou?
0: Moje středa. Takže no. Třeba nějaké randíčko.
1: Aha, je takhle, dobře.
0: Pamatujete si ještě, jak daleko jste jeli na první rande?
1: No, šla jsem 3 minuty na pískoviště na Vinohrady.
0: Počkej, už tak brzo, jo?
1: No jasný, to musíš.
0: Já jsem to měl přes kopec a to bylo na kole 4,5 kilometru.
1: Jo, no počkat, a znamená to co, že jako normálně na první rande jezdíme jako dlouho, protože láska hody přenáší?
0: No, podle aktuálního průzkumu Seznamek, tak počítali se kilometry a výsledek je opravdu brutální. Celých 61% nezadaných prej nepojede na první rande díl než půl hoďky.
1: Tak protože všichni už všechno máme na dlani, jo, tady ty Tindry, internety, máme pocit, že ta druhá polovička je s náma doma, takže když jako vám řeknou, ježiš, přijď za mnou, ne, tak si dáme FaceTime, ne.
0: No ale víš co, já teda nebylo to úplně první rande, ale jedno z těch posledních. Já jsem jezdil normálně ze Zlína do Blanska, jo.
1: Jo, a jak často?
0: Téměř denně.
1: Ty jo, a to ti za to stálo?
0: Popravdě teď už to vidím, že ani ne.
1: No vidíš to, takže vlastně je lepší být doma. Ale víš, co mi napadá, vybavíš si nějakou naši písničku, kterou my v Eteru Hit Radia City Brno pouštíme velmi často, která je spojena s tím, že někdo jede strašně dlouho, třeba x hodin celou noc někam na rande, aby viděl tu svoji milou?
0: Já si myslím, že by to mohla být.
2: Předoběh neskončil, předoběh trvá.
1: Dobře.
0: No, anebo? DJ Lucifer, zlato, pojď na to, to si pamatuješ, ne?
1: Pojď na to, ať tu stojí za to.
0: To jsem si třeba pouštěl v autě, když jsem někam jel.
1: Igor jede do Blanska, ze Zlína do Blanska. Ne, to není ona, pust tam tu moju. No jasný. Sleeping in my car od Roxetu. Borec jede asi 8 hodin za svojí milou, aby ji uviděl, ale víš co? On ji nevezme na hotel. On ji řekne, ať se prostě tam vyspí v autě.
0: Sama.
1: To je aspoň romantika.
0: A co měl za auto, nevíš? Jestli to byl brouk, chudák slečna, dolamaná, co?
1: Chlap by mohl mít, co chce, ale jestli mě nechá v autě, tak už nic. Druhé už

0: Tak to byl Sebastian a jeho záchranný bod. A pokud na středeční večer záchranný bod žádný nemáte a nestihli jste ani nikomu udělat radost ve vaší středě na Hit Radio, tak máme pro vás jeden tip.
1: A je to úplně poslední díl soutěže nebo reality show Survivor. Já se přiznám, že jsem zkoukala asi jenom pár dílů, ale hlavně jenom kvůli tomu, že tam je náš kolega z Hit Radio City Brno, což je Jirka Drtil. On je vlastně nejvýraznější osobnost za mě. On jako jaký tam měl zápichy, on jaký jako bezprostřední, jako kdybyste to chtěli vědět, tak on takhle, on takovej je, tak jak tam mluví, tak takový je v reálu, to není žádný šméčko.
0: Žádný herec to není, je to prostě Jirka Drtil a doufáme, že teda už pokud budeme znát vítěze, tak už i Jirku nalákáme k nám do éteru, aby nám o tomto krásném výletě několika měsíčním taky pokecal hezky na život, co?
1: Já jsem si myslela, že řekne, že doufá, že vyhraje, to bych ti řekla, jako, že se na to nejdřív podívej, protože už chudák dávno vypad.
0: Ano.
1: Ale drželi jsme u palce, to jo. Takže pokud budete chtít sledovat tady toto dění, tak možná Jirka Drtil se taky objeví u nás v éteru.
0: Tak budeme se o to snažit, jinak přejeme klidný středeční večer, za chviličku vaše středa a my opět dohromady v pondělí.
1: Ano, já zítra s Davčou Máčelou.
0: Já v pátek sám a v pondělí zase my dva, tak se budeme těšit. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Rousínovský divadelní a folklorní festival pro celou rodinu. Těší se na vás jen Šťastný, Václav Vidra, Bára Munzarová, Martin Trnavský, Ladislav Korbel, David Kříž, Jitka Břízová a místní i hostující umělecké soubory. To vše v týdnu od 12. do 19. června v Rousínově. Více informací na www.rdffestival.cz.
8: Světla?
9: Svítí!
8: Stěrače?
9: Stírají, to snad vidíš, ne?
8: Nevidím, protože mám prasklé sklo.
9: A proč si ho nevyměníš?
8: Protože nevím kde.
9: Tak já ti poradím. Autosklo Lasy. Specialista na výměnu a opravy autoskel, řešení pojistných událostí zdarma a za vás. Pneuservis. V Brně na Křenové 51 a ve Znojmě na Dobšické 5. Taky na webu autoskolasy.cz.
8: Klaxon.
9: Traubí.
10: Vido. Styl, který drží krok. Hledáte něco, co doladí váš styl? Nebo máte chuť tvořit? Ve Vido najdete punčochové zboží, doplňky a stylové kabelky, ale i vše pro šití, vyšívání, pletení nebo háčkování. Přijďte se inspirovat, vybrat si a udělat si radost ještě dnes. Těšíme se na vás na Rašínově 1 a Palackého třídě 80.

0: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu. Co si vezmu na sebe? Zalando.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
2: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.

0: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz.
1: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
2: Hit Radio City Brno.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: zlepši si náladu.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V brněnských Horních Heršpicích na Starém náměstí probíhají výkopové práce. Počítejte tady s omezením. Vaše dopravní info nám dejte vědět na naši WhatsAppovou linku číslo 720 890 848. Napište nám nebo nám nahrajte hlasovou zprávu.
2: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
3: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12ka, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
5: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
6: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv, přeje Lucie Daňková. Sněmovna pravděpodobně nedá svému předsedovi výjimku z navrhovaných řečnických omezení při jednáních poslaneckého pléna. K vyškrtnutí sporné výjimky ze sněmovního jednacího řádu se dnes postavil kladně ústavně právní výbor. Změny by mohli poslanci schvalovat na schůzi, která začne zhruba za 2 týdny. Srážková voda může být dál užitečná. 300 milionů korun teď rozdělí Ministerstvo životního prostředí na projekty, které s ní dokážou efektivněji nakládat. O podporu mohou žádat obce, školy nebo další veřejné instituce. Na co je možné dotace získat, doplní mluvčí rezortu Veronika Krejčí.
9: Dotace lze získat na systémy pro zachytávání, úpravu a následné efektivnější využití dešťové nebo šedé vody na splachování, praní nebo zálivku. Výzva z velké části pokryje také budování nových nebo rekonstrukce stávajících zelených střech.
8: Žádosti bude možné podávat od 17. června. Stav bez tíže si zkusí další české děti. Absolvují ho v rámci mise Zero G ve speciálně upraveném letadle. Loni si takový let vyzkoušelo 26 českých studentů. Zařízení, které umí vhodné podmínky simulovat, by se v Česku mělo znovu objevit v dubnu 2027. Olympijský vítěz Martin Fuchsa pojede na mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice 3 disciplíny. V Portugalsku nastoupí do kilometru a 500 na singlu a s bratrem Petrem do závodu double canoe na olympijské 500. Na evropském šampionátu, který začíná zítra, nebude chybět ani kajakář Josef Dostal.
7: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
8: Ráno bude většinou zatažené, zejména v severní polovině území deštivé, jen výjimečně zmenšená oblačnost. Během dne oblačnost proměnlivá s četnými přeháňkami nebo dokonce bouřkami. Večer srážky ustanou a čekáme také ubývání mraků. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy tepleji až 20 a foukat bude vítr severozápadních směrů.
10: Dobrý večer, s vámi už Leona Děnděš, 2 minutky po 18. Je tady středa, kde hitů na přání je třeba. Pište si právě teď 777-937-777 anebo mi rovnou zavolejte 800-937-937 a startujeme právě teď. Hezký večer. Hit Radio.

romantiku vám hrajeme ve středu večer. 10 minutek po 18. 10. červen. Středa. Hitu na přání je třeba. Doufám, že už většina z vás má padla v práci, nebo jste na cestě domů. Ty přeble, ty leska, už bych asi mluvit neměla. Každopádně jsem tady rádi s váma. Rád. Normálně vypněte mi ten mikrofon dneska. Dělám si legraci. S vámi Leona. Tak jdeme na to, protože nám chodí už spousty zpráv. Pište dál na 777-937-777, co byste dneska rádi z éteru Hit Rádia slyšeli, čím vám můžeme udělat radost, třeba někomu zlepšit i náladu. Vzhledem k tomu polovina týdne za námi, polovina týdne před námi, vidina toho víkendu, tak proč si nenechat zahrát nějakou skvělou muziku? Vy jste vždycky zvyklí, že jako první vykopávám song ze studia pro vás všechny. Tak já dneska jedu na Jackson vlně, jak se říká. Poslouchám si celý den Michaela Jacksona a vybrala jsem pro vás song In the Closed. Miluju ho a doufám, že vám udělá velkou radost. Ten klip k tomu je prostě legendární. A kdo jste neviděli ještě ten film, zajděte si do kina. Teď už volume doprava, Michael Jackson letí za vámi, taky Eva Farná, Miraj a co bude dál? Je přátelé na vás. Tak si pište 777 937 777.

0: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzóna, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.
1: A já se na vás na Hradech CZ budu taky těšit osobně z pódia, na Točníku a na Bezdězu. To už je taková tradice, takže nejlepší letní festák, rozhodně u toho buďte s námi, protože kapela Miraj tam taky bude. Teď už pokračujeme dál, spousty hudebních přáníček, pište si dál na 777-937-777. Lea s vámi, vy, písně, hity, co víc si přát? Za chvilku Anastasia od Hanky s Úzký nad Labem, taky Coldplay, Jennifer Lopez, Pitbull. No a co bude dál, je prostě na vás, kamarádi, tak si napište o ten váš song.
2: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš, nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
3: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
5: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
6: Konečně jaro. Šaty, sukně a co nohy bez punčoch? Zapomeň na klasiku. Přichází Airstocking. Punčochy bez spreji. Dokonalý vzlet během pár vteřin. Lehké, přirozené, bez pocení. Právě teď v našich textilních galanteriích Vido. Přijď si vyzkoušet. Vyber z pěti odstínů ten pravý a zažij pocit dokonalých nohou bez kompromisů. Textilní galanterie Vido v Brně nebo online na vidosy.cz. Vido. Styl, který drží krok.
7: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
8: Aha.
7: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
8: A co SSB?
7: SSB? Co je SSB?
8: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
7: A to je nějaká nová investice?
8: To je stavební spoření od Buřinky.
7: Aha, a kde se to dá stáhnout?
8: No normálně v Georgii.
9: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
13: Brněnská rodinná společnost Termoservis Transport, která letos slaví 35 let, vás zve na Transport Fest. 13. června na brněnském výstavišti vás čeká Big Beatová muzika, nejsilnější muž Evropy, bagrování pro děti, výstava traků a mnoho dalšího. Transport Fest. Buďte u toho.
14: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. anagri.bards.cz.
15: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
16: Na pořádný gastrozážitek.
15: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
16: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
15: Pivo pro holky i kluky.
16: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
15: Pivní stáj v Brně na Veveří.
17: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
18: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Čery.
17: A proč?
18: Mrknout se na auto.
17: A proč?
19: Protože v autosalonech Čery teď pořídíte rodinné SUV Čery již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
3: Trenýrkarna.cz.
2: Hej ty...
20: Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenírkárna.cz.
21: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
22: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
23: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Pes, který nekouše Pitbull a J-Lo. Doznívají z éteru Hit Rádia a co bude dál je na vás. Volejte právě teď 800 937 937. Pojďme vysílat hromadně a já se vám odvděčím v podobě hitu písně, kterou rádi posloucháte. Takže volat můžete právě teď, linka je volná 800 937 937. A samozřejmě i SMSky, furt jedeme hlasovky, klasické zprávy. Tam pište a já někoho beru do éteru. Halo, halo?
1: Ahoj, Lontinko.
0: Ahoj, kdo tam?
1: Tady Franta ze Zlína.
0: Františku ze Zlína, jak se máš?
1: Mám se výborně, jsem v práci.
0: To ráda slyším.
1: No, prší tady.
0: Prší tady taky v Praze, koukám ven a katastrofa venku. Tak už aby bylo hezky zase, co?
1: Jasně. No, zase nemusí být moc, protože zase budou moc lidi chodit a bude moc nepořádku ve městě a
0: to
1: já
0: je
1: budu
0: muset
1: uklízet.
0: Vrátí.
1: Tak, vždycky ti píšu, nebo tak, Lady Gaga a Abrakadabra.
0: Abrakadabra, a co by si chtěl vykouzlit ty, kdyby si měl tu možnost čarovat?
1: Tak...
0: Hlavně neříkej světový mír. Ne, vážně, co by si si přál třeba, kdyby si měl tu možnost, měl si takovou tu kouzelnou Harry Potterovskou hulku a teď by si řekl abrakadabra a něco by si mohl vykouzlit. Co by to bylo? Kromě Lady Gaga.
1: Tak... Pěknou dovolenou nějak dlouhou.
0: Že jo, a s nějakou drahou polovičkou nejlépe.
1: Ano, ano, letadlo mi uteklo.
0: Já pojedu s tebou.
1: Co jsem volával.

0: do toho rádia na to sedadlo.
1: Jasně, chápu, no, už to má no, svého výherce.
0: Já jsem to měl
1: ale...
0: napsané, normálně od prvního dne jsem měl napsané na papírku.
1: To je krásný.
0: F1, ale nemohl jsem se dovolat.
1: Ale ono to jednou vyjde, určitě, protože my fakt toho pro vás chystáme strašně moc. Rozhodně poslouchej dál Hit Radio, protože soutěže s námi se fakt vyplatí. A všechno je to 100%, dostáváte to vy posluchači a my jsme neskutečně rádi, když vám takhle můžeme udělat radost.
0: Ano, dneska jsem vyhrál.
1: Že jsi se dovolal ke mně.
0: No,
1: vyhrál
0: ne,
1: jsi mě.
0: Tobě ne, tobě ne. Tebe taky, jako tvůj smík se mi líbí, to je paráda.
1: Děkuju.
0: O víkendu vždycky mám puštěné.
1: A když ježiš, ona se tam zase smije, tak koza jedna.
0: No, tvůj smík je super, jako.
1: Děkuju, Františku, moc si toho vážíme. Každopádně Lady Gaga, Abrakadabra, letí teď za tebou, tak si to užij. Měj se krásně.
0: Děkuju moc. Díky.
1: Ahoj. Ahoj.

0: Gaga Abracadabra pro Františka. Pokračujeme dál 8 hodin 42 minutek. Bude taky Pink, Kurt Nielsen a jeho She's So High, anebo Hodiny jsou hvězdí. No a co bude dalšího? Pište si 777-937-777, anebo kdo používáte sociální sítě, můžete i na můj Instagram Lea Giongiosi a já se vám pokusím, až z toho šišlám. Pokusím se vám co nejvíce přáníček splnit. Od toho jsme tady. Poslouchejte Hit Radio.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: V realitách se nečeká, tam se jedná. Ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapekova.cz.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 1+1 v Aši za 1 300 000 korun, chata v Kvítkově na Českolipsku za 6 780 000, byt 2KK v Kostelci nad Labem za 3 830 000, garáž v Klášterci nad Ohří za 550 000 a byt 2+1 v Jílovém u Děčína za 2 021 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
6: Potřebujete obytný nebo skladový prostor? Nebo uvažujete o chatce na pozemek? Máme řešení. Obytné kontejnery Maxmodul.cz. Rozměry jsou od 3x3 až po 3x12 metrů a lze je libovolně spojovat. Kvalita skvělá a cena ještě lepší. Například kontejner 3x6 metrů za 120 000 korun bez DPH. V ceně balkonové a standardní okno, elektroinstalace a zateplení. Navštivte maxmodul.cz nebo volejte 608 672 116. Maxmodul.cz. Z. Prostor bez limitů.
7: For camping. Venku je nám krásně.
8: Tady chci bydlet.
7: Venku?
8: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
7: A kde bude ložnice?
8: Na louce pod hvězdami.
7: To je ale velká ložnice.
8: Největší na světě.
7: No jo. A co koupelna?
8: No, v potoce.
7: A sousedi?
8: Už se hlásí.
7: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
8: Jo, tady nám je krásně.
7: For camping. Venku je nám krásně.
9: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
10: Senkor.
11: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
12: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
11: A proč?
12: Mrknout se na auto.
11: A proč?
13: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 000 korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
14: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beefeater, pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12ka, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90 až do 16. června. Kaufland.
15: Výprodej a slevy až 50% na vnitřní stínění.
16: Žaluzie.
15: Žaluzie, rolety a sítě proti hmyzu. Žaluzie e.cz.
17: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
18: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
19: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
3: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
11: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
10: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
16: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.

0: Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď je Tice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
2: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
3: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
2: A proč?
3: Mrknout se na auto.
2: A proč?
4: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Hey, I'm Dua Lipa.
8: Hi, I'm Lenny Kravitz.
9: Hity na přání středa večer s vámi Lea 777 937 777. Napište si o váš song, teď už John Newman.

Posloucháte Hit Radio, hrajeme hity na přání jenom podle vás. Jdeme na vaše SMSky, pište dál na 777 937 777, jako to udělala Martina. Ahoj Hit Radio, prosím, zahrajte mi něco letního, co nás roztančí a hlavně, že nám díky té písničce, kterou nechám zahrát s věnováním pro Jirku, Hanu a taky Davida, protože máme noční šichtu, tak nám rozhodně doufám zvedne náladu. Díky moc, jste super, moc rádi vás posloucháme. No tak jo, chcete? Tak jdeme na to, něco letního. Tak co třeba tahle pecka?

0: Středa večer, kde hitu na přání je třeba. Přátelé, kamarádi, pište si na 777-937-777, co byste chtěli slyšet, jaký hit nebo píseň vám dělá radost, když ji posloucháte, zpíváte, tančíte, a nebo třeba chcete někomu popřát krásný večer a k tomu mu nechat zahrát song. Tak přesně od toho jsme tady, takže napište si a já vám to zahraju, jo? Tak jo, tak pište právě teď.
1: Hit Radio City Brno.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
3: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
4: Matracezahubičku.cz.
5: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
6: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
5: A proč?
6: Mrknout se na auto.
5: A proč?
7: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
8: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka.
9: Partners Banka.
8: Místo, kde rosteš s námi. pb28rien.cz.
10: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
11: Výprodej a slevy až 50% na vnitřní stínění.
12: Žaluzie.
11: Žaluzie, rolety a sítě proti hmyzu. Žaluzie e.cz.
13: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
14: Senkor.
15: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
16: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
15: Kouzelné prostředí vinařství Sonberg, Lahofer, Šatou Valtice, Hraniční zámeček a Zlomek a Vávra Boršice. Tu atmosféru musíte zažít.
16: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
15: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
17: Mistrovství světa ve fotbale 2026 je tady. Magazín k mistrovství světa ve fotbale právě v prodeji. Podrobný program šampionátu, unikátní příběhy českých hvězd a exkluzivní rozhovor s trenérem Miroslavem Koupkem. Těšit se můžete na 36 stran plných fotbalu.
18: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
19: A tava!
20: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
18: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
20: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
21: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
22: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
23: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
21: Tak dobře poslouchejte.
23: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
21: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
23: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
21: Budete viset 101 metrů nad zemí.
23: A pak si to pěkně seběhnete dolů.
19: Maminko!
21: Prostě pořádnej adrenalin.
23: Tenhle zážitek najdete pouze na
21: firmanazážitky.cz.
24: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Hit Radio.
25: Každé stěhování má svůj příběh. Někdo ztratí klíče, někdo nervy a někdo tchýně ve starém bytě. Pošlete nám přes web hitradio.cz svůj nejstěhovací zážitek a vyhrajte ve snídani šampionů OLED TV Samsung za 23 000 korun. A to není vše?
0: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
2: Hit Radio.

Je tady středa, kde hitu na přání je třeba hity jenom podle vás. Jdeme na další vaše hudební přáníčko. Píše nám tady Martina. Ahoj Lonko, prosím tě, zahraj nám cokoliv od Whitney Houston, uděláš nám velkou radost. Čeká nás noční šichta v práci a my tohle vysílání ve středu milujeme. Díky moc. No tak jo, Whitney letí za vámi.

0: Zaležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Koupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
5: firma na zážitky
4: CZ.
6: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka.
7: Partners Banka.
6: Místo, kde rosteš s námi. pb28rien.cz.
8: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
9: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
10: A tava!
11: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
12: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
13: Senkor.
14: Trenírkárna.cz.
15: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio.
14: Dnes objednáš a zítra máš. Trenírkárna.cz.
16: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
17: www.projektantbudoucnosti.cz.
18: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
19: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
20: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
21: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
20: A proč?
21: Mrknout se na auto.
20: A proč?
22: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.

0: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz. Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
1: Senkor.
2: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
3: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
2: A proč?
3: Mrknout se na auto.
2: A proč?
0: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
4: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
5: Hey, this is Ava Max. All the hits.
6: Hit Radio City Brno.
5: Zlepši si náladu.

Krásný dobrý večer, posloucháte Hit Radio s vámi Lea a jdeme na vaše SMSky. Píše nám tady posluchač Lukáš, ahoj Lanko, mohla bys prosím zahrát skvělý hit We Are The World od skupiny USA for Africa. Posílám všem, co vzpomínají na ten rok 1985. Je, to jsem se narodila. A spojení víc populárních zpěváků, jako třeba Cyndi Lauper, Michael Jackson a další. A samozřejmě to posílám i tobě do studia pro nostalgii. Díky, zdraví Lukáš a přeji ti pohodový zbytek směny. Lukáš, je skvělá volba a já ti s radostí tento song posílám právě teď. Užij si ho.

0: Středa večer, kde hitu na přání je třeba. Přátelé, kamarádi, pište si na 777-937-777, co byste chtěli slyšet, jaký hit nebo píseň vám dělá radost, když ji posloucháte, zpíváte, tančíte, a nebo třeba chcete někomu popřát krásný večer a k tomu mu nechat zahrát song. Tak přesně od toho jsme tady, takže napište si a já vám to zahraju, jo? Tak jo, tak pište právě teď.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio City Brno.
1: Hit Radio.
3: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
1: Matracezahubičku.cz.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
8: www.projektantbudoucnosti.cz.
9: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
10: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
11: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
12: Vidíš to?
13: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
12: No a víš, co vidím já?
13: Co?
12: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
13: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
12: U nás si vybere úplně každý.
13: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
12: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
13: Nejlepší dárek je zážitek.
14: Firma na zážitky.
13: CZ.
15: Co se tady děje?
16: Co se chystá?
17: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
18: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
17: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
19: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
6: A tava!
3: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
19: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
10: Hit Radio.

hity na přání v plném proudu. Krásný dobrý večer, 10.6. středa, s vámi taky Lea. A píše nám tady Pavlínka. Ahoj Leo, mohla bys mi zahrát písničku Mandy od Westlife mým pondělním narozeninám. Asi k mým pondělním narozeninám a pro vás všechny do rádia. Díky Pavla. Pavlínko, tak dodatečně za celé Hit Radio ti přeju všechno nejlepší, nejkrásnější, ať jsi šťastná, zdravá, protože to zdravíčko je opravdu na světě nejdůležitější. A teď už Mandy a Westlife, tak si to užij.

0: Hit Radio stále s vámi, krásný dobrý večer. Bohužel náš společný čas se chýlí ke zdárnému konci. Já se s vámi budu muset rozloučit, popřát vám krásnou dobrou noc. Byla s vámi Leona Děnděši, ale nezapomeňte zítra vstávat pravou nohou do toho čtvrtečního dne s Jasmin a Michalem v naší snídani šampionů. A já se na vás budu těšit, tak jak jste zvyklí, sobota, neděle v naší režii, ten nejlepší víkend v českém éteru. A že toho pro vás zase máme. Teď už ještě posledních pár songů podle vás a přeju vám krásnou dobrou noc. Ahoj!
1: Hit Radio City Brno.
2: Zlepši si náladu.
3: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
4: Matracezahubičku.cz.
5: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
6: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
5: A proč?
6: Mrknout se na auto.
5: A proč?
7: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
8: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
9: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
10: Senkor.
11: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
12: A tava!
13: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
5: Firma na zážitky.cz. Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
6: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Není důležité, jak dlouho stojíš v koloně. Důležité je, jak se u toho cítíš. Kryjeme ti záda těmi nejčerstvějšími informacemi z cest a k tomu hrajeme hity, které tě dostanou ze splínu. Jsme Hit Radio City Brno a jižní Moravu známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
0: Hit Radio City Brno.
2: Zlepši si náladu.

0: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
1: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
0: A proč?
1: Mrknout se na auto.
0: A proč?
2: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ. Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
5: Na pořádný gastrozážitek.
4: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
5: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
4: Pivo pro holky i kluky.
5: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
4: Pivní stáj v Brně na Veveří.
6: Výprodej a slevy až 50% na vnitřní stínění.
7: Žaluzie.
6: Žaluzie, rolety a sítě proti hmyzu. Žaluzie CZ.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.

0: Kina www.levnězčiny.cz. Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.

0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
0: Hit Radio. Hit Radio.

0: Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
1: Zase lítáš v oblacích.
2: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
1: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
3: Tak honem, ať vám neuletí!
2: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
1: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
2: Více o akci na
4: firmanazážitky.cz.
5: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
6: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
5: A proč?
6: Mrknout se na auto.
5: A proč?
7: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
10: Hit Radio City Brno.
11: Zlepši si náladu.

0: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
1: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
0: No jako já.
1: Oční klinika Oftal.
0: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
2: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
3: Na pořádný gastrozážitek.
2: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
3: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
2: Pivo pro holky i kluky.
3: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
2: Pivní stáj v Brně na Veveří.
4: Světla?
5: Svítí.
4: Stěrače?
5: Stírají, to snad vidíš, ne?
4: Nevidím, protože mám prasklé sklo.
5: A proč si ho nevyměníš?
4: Protože nevím kde.
5: Tak já ti poradím. Autosklo Lasy. Specialista na výměnu a opravy autoskel, řešení pojistných událostí zdarma a za vás. Pneuservice. V Brně na Křenové 51 a ve Znojmě na Dobšické 5. Taky na webu autoskolasy.cz.
4: Klaxon!
5: Traubí!
6: Silné ženy. Diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy Vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás.
7: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
9: Tak dobře poslouchejte.
8: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running.
9: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
11: Maminko!
9: Prostě pořádnej adrenalin.
8: Tenhle zážitek najdete pouze na...
12: Firma na zážitky.
9: CZ.
13: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
14: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.

0: dřív, než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
1: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
2: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
1: Hotel Pegas.cz.
3: Mistrovství světa ve fotbale 2026 je tady. Magazín k mistrovství světa ve fotbale právě v prodeji. Podrobný program šampionátu, unikátní příběhy českých hvězd a exkluzivní rozhovor s trenérem Miroslavem Koupkem. Těšit se můžete na 36 stran plných fotbalu.
4: Hit Radio City Brno.
5: Zlepši si náladu.

0: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
1: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
0: No jako já!
1: Oční klinika Oftal.
0: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
2: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
3: Na pořádný gastrozážitek.
2: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
3: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
2: Pivo pro holky i kluky.
3: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
2: Pivní stáj v Brně na Veveří.
4: Světla?
5: Svítí.
4: Stěrače?
5: Stírají, to snad vidíš, ne?
4: Nevidím, protože mám prasklé sklo.
5: A proč si ho nevyměníš?
4: Protože nevím kde.
5: Tak já ti poradím. Autosklo Lasy. Specialista na výměnu a opravy autoskel, řešení pojistných událostí zdarma a za vás. Pneuservis. V Brně na Křenové 51 a ve Znojmě na Dobřické 5. Taky na webu autoskolasy.cz.
4: Klaxon!
5: Traubí!
6: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
7: Silné ženy. Diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy Vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás.
8: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela, CZ.
9: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
10: Zase lítáš v oblacích.
11: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
10: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
12: Tak honem, ať vám neuletí!
11: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
10: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
11: Více o akci na
13: firma na zážitky
11: CZ.
14: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
15: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
14: Hotel Pegas.cz.

už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám.

0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.

it wasn't so. Save tonight and fight the break of dawn.

0: Pivotéka Betelnéž Kopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás. V pivotéce Betelnéž Kopek máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, blaho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak doval do pivotéky Betelnéž Kopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelne-kopek.cz.
1: Co se vám vybaví, když se řekne NADOB? NADOB jsou luxusní kuchyně na míru, vestavěné skříně na míru, rodinná firma s 35-letou tradicí, stovky spokojených zákazníků ročně, kompletní servis od návrhu po montáž veškerého nábytku. Ano, to je NADOB. Nábytek a kuchyně z Ořechova. www.nadob.cz.
2: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
3: Na pořádný gastrozážitek.
2: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
3: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
2: Pivo pro holky i kluky.
3: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
2: Pivní stáj v Brně na Veveří.
4: Světla.
5: Svítí.
4: Stěrače.
5: Stírají, to snad vidíš, ne?
4: Nevidím, protože mám prasklé sklo.
5: A proč si ho nevyměníš?
4: Protože nevím kde.
5: Tak já ti poradím. Autosklo Lasy. Specialista na výměnu a opravy autoskel, řešení pojistných událostí zdarma a za vás. Pneuservis. V Brně na Křenové 51 a ve Znojmě na Dobšické 5. Taky na webu autoskolasy.cz.
4: Klaxon.
5: Traubí.
6: Špičáku, ty nějak záříš?
7: Nazdar, stoličko. Včera bylo bělení v Čechynce.
6: Já byla taky v Čechynce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
7: Fakt?
6: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
8: Protože jsem v Čechynce ještě nebyla.
7: Není zubař jako zubař. Čechynka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
9: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
10: Silné ženy. Diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy Vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás.
11: Mňam, to je dobrý.
12: To je jam.
11: Jam?
12: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
11: Tak to si slíznu.
13: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
14: Najdeš ji na yumm.cz.
13: Jam, to si slízneš.
15: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
16: Kudy?
15: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. wellnesskurim.cz.
1: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio City Brno. Hit Radio City Brno.
1: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
2: Od výkopu až po klíč. Co to je?
3: To je Stalpe.
2: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-p.cz.
4: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
2: Na pořádný gastrozážitek.
4: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
2: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
4: Pivo pro holky i kluky.
2: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
4: Pivní stáj v Brně na Veveří.
0: Hit Radio City Brno.
5: Zlepši si náladu.

tím, co jsem slíbil, vždyť která by to duše nechtěla. A víte, moji milí, třeba právě v tuhle chvíli, kam by vaše duše letěla.

0: Pivotéka Betelné Škopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás. V Pivotéce Betelné Škopek máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, bláho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak dovál do Pivotéky Betelné Škopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelne-škopek.cz.
1: Co se vám vybaví, když se řekne nadob? Nadob jsou luxusní kuchyně na míru, vestavěné skříně na míru, rodinná firma s 35-letou tradicí, stovky spokojených zákazníků ročně, kompletní servis od návrhu po montáž veškerého nábytku. Ano, to je nadob. Nábytek a kuchyně z Ořechova. www.nadob.cz.
2: Moje ruka!
3: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
4: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
5: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
6: Na pořádný gastrozážitek.
5: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
6: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
5: Pivo pro holky i kluky.
6: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
5: Pivní stáj v Brně na Veveří.
7: Špičáku, ty nějak záříš?
8: Nazdar, stoličko. Včera bylo bílení v Čechince.
7: Já byla taky v Čechince. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
8: Fakt?
7: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
9: Protože jsem v Čechince ještě nebyla.
8: Není zubař jako zubař. Čechinka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
10: Silné ženy. Diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy Vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás.
11: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
12: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
11: Hotel Pegas.cz.
13: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
14: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
15: Zase lítáš v oblacích.
16: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
15: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
16: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
15: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
16: Více o akci na
17: firma na zážitky
16: CZ.
1: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Od výkopu až po klíč. Co to je?
1: To je Stalpe.
0: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
2: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
3: Kudy?
2: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. wellnesskurim.cz.
4: Špičáku, ty nějak záříš.
5: Nazdar, stoličko. Včera bylo bílení v Čechynce.
4: Já byla taky v Čechynce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
5: Fakt?
4: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
6: Protože jsem v Čechynce ještě nebyla.
5: Není zubař jako zubař. Čechynka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
7: Hit Radio City Brno.
8: Zlepši si náladu.